0: A já se jednou pustil do politologické úvahy, až to bylo logicky nelogické. Povídám jí. Teto, já sem jezdím delší čas. A jak poznávám ten kapitalistický váš svět, pořád si kladu otázku, jaký je rozdíl v show businessu mezi kapitalismem a naší socialistickou zábavní kulturní frontou.
1: No povídej, to mě taky zajímá, na co jsi přišel?
0: No nevím, jestli jsem na to přišel, ale moje definice by mohla znít takto. V kapitalismu rozhodují peníze. To stačí, aby si šikovný, ale klidně i hodně špatný umělec sehnal sponzora, udělal reklamní mediální kampaň, nechal vylepit billboardy, pronajal si luxusní divadlo, lidi přijdou a třeba se to i klidně líbí.
1: No co je možný, no? A to je vlastně pravda, to je vlastně pravda. To jsem viděla hodně blbostí, které se hrály na intelektuální kapitalistickou frontu, jak říkáš. Prostě kdo má peníze, ten vládne, no. Ten rozhoduje, to je výstižné.
0: No a teď tam u nás, v tom socialismu.
1: No to říkej, myslím, že jsem to ještě nezapomněla, ale zajímá mě ten tvůj názor.
0: No a myslím si, že u nás, v socialismu, rozhoduje ideologie. A místo peněz rozhodne jediný člověk, komunista, ale ten musí být hodně kovaný. No a to pak je jedno, jestli umělec je hodně špatný, protože za ním stojí ideolog.
1: No a co na ně chodí lidi do divadla?
0: No, chodí, nechodí. A oni si to vyřešili. A to tak, že najdou nějakého kvalitního umělce, jako byl Vladimír Menšík, na kterého se chodí, a k tomu přiřadí tohodle toho špatného umělce, tomu Vladimíru Menšíkovi to dají jako příkaz a on musí tohodle toho vozit, to je ta ideologie.
1: Chudák Menšík, ten tam měl těch špatných herců, přihrávačů.
0: Teď co je ta dobrá nebo špatná věc? Já si myslím, že v tom socialismu ta ideologie je stejně špatná jako v tom kapitalismu ty prachy.
1: Jo, to říkáš dobře. A nejhorší jsou ti, kteří propadnou ideologii i penězům. A jsou ochotni ve jméno svobody a demokracie páchat největší zlá.
0: No a ještě jedna důležitá postava patří k tetě. A tou je Franta Bělský, poslední manžel tety Ireny. Michale, kdo je ten šarmantní, noblesní, vysoký, nádherný chlap, co do Prahy přijel s tetou Irenou? Ptal jsem se Michala. Upíre, teta je skvělá. Rozhodla se znovu se vdát a tak přijela s tím budoucím manželem Františkem Bělským. Znáš ho?
2: No jo, už si mi ho představoval. To je Čech, že jo? Mluví česky velmi dobře.
0: Jo, myslím, že odešel v roce 39 do Anglie a zajímavý bylo, že byl 30 let předsedou svazu sochařů v Anglii. Teď přijel žádat o ruku mojí babičku, tedy mámu Ireny. Hele, a babička má 92 roku, to je dojemné, co?
2: To je vrcholný gentleman.
0: Taková tradice v tak pozdním věku. Nádhera. A ty víš, kdo je Franta? To jsem ti neříkal. Je to jeden ze slavných sochařů. A v Praze je jeho pamětní deska věnovaná československým parašutistům. A ještě v Dejvicích stojí jeho pomník na počest českým letcům v anglické armádě.
2: Jo, to je ta vrtule u Skrňáku, tu znám. Ta je úžasná.
0: Tak to je od Franty.
2: Upíre, co teta vyprávěla, tak Franta se dobrovolně přihlásil do československé armády. V dubnu 1941 zažil krátké setkání s britským premiérem Winstonem Churchillem, který spolu s prezidentem Edwardem Benešem navštívil československou smíšenou brigádu v Leamingtonu, kde on sloužil. A pak v 71. roce vytvořil sochu Winstona Churchilla. Skvělý bylo, že on mu neseděl modelem, ale jeho podoba se mu vyryla do paměti během toho krátkého setkání za války. Tu sochu vytvořil pro univerzitu ve Faltonu, kde právě Churchill v roce 1946 pronesl slavný projev. Díky němuž se začalo používat slovní spojení železná opona. Když bývalý americký prezident Harry Truman dostal nápad, že by některý americký sochař zhotovil jeho bystu, Churchill se proti tomu ohradil a řekl:
1: v žádném případě, když vůbec budu někomu stát modelem, tak jedině tomu chlapíkovi, tomu Bělskému, který mě už jednou udělal ve Faltonu.
0: No jistě, to já vím.
2: A protože ta stažená opona všem východňákům ležela dlouho v žaludku, tak na tom samém místě jí s radostí ve svém projevu Gorbačov zase symbolicky vytáhl a Michal kýval hlavou. A teta říkala, že Franta po 89. roce přijel do Prahy a vytvořil další bystu Churchilla, umístěnou u britského velvyslanectví. Jo, a ta stojí kousek od hospody u Hrocha, chodím tam na pivo. A tam zas já stahuju opileckou oponu. A ta zas leží mé ženě v žaludku. Michal mě moc nevnímal a listoval dál v knize, která vyšla o Frantově. Hele, hele, a ten Franta taky udělal sochu věnovanou rytci Václavu Holarovi. Je a koukám i památce Jana Palacha. Víš, to jsem nevěděl. A tady ti přečtu, čím vším se proslavil. Bělský se hlavně proslavil tím, že sochal skoro celou královskou rodinu. Stal se jediným sochařem, který ve svých dílech mohl zachytit příslušníky 4 generací britské královské rodiny. Nejprve v roce 62 vytvořil bystu královny matky, poté prince Andrewa, prince Filipa a nakonec i královny Alžběty II. A Franta ještě v roce 85 udělal návrh na pamětní mince k jejím 80. narozeninám. A pak ještě stvárnil 3letého prince Williama. A to je asi pro neangličana v tak konzervativní zemi velká pocta, co? Upíre těch soch je opravdu hodně, ale jednu za všechny. Pamatuješ, byli jsme na londýnském náměstí Shell a i ty jsi si všiml té fontány ze samých mušliček. Tak to je taky od Franty. A pak po čase mě Michal volal a sdělil smutnou zprávu. Upíre, bohužel, Franta, manžel tety Ireny, ten pan velký sochař.
3: Se pro mě říká.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já, pane Holče, půjdu na demonstraci až tehdy, až zajistíte staroměstský náměstí, že bude prázdný, bude tam stát pódium, já budu stát sám na pódiu s mikrofonem a vy sám uprostřed toho náměstí budete mít transparent. Xaver mluví pravdu nebo něco takového. Já budu promlouvat a vždycky, když klesnu hlasem, tak vy si transparent opřete takhle o hrudníček a zatleskáte.
2: To je všechno, to je krásný,
1: takovouhle akci
2: to je krásný plán, líbí se mi, akorát mě trošku uráží, že
1: tak co vás uráží?
2: Staromák, tak říkali jsme Letná, ne?
1: Není už to moc velký, ne, pro dva lidi.
2: Letnou.
1: Já se bojím, že i u vás na terase bychom se ztratili.
2: Nebojte.
1: Letnou jdeme, jo?
2: Letnou. Ať to vynikne.
1: Tak nevím, jestli to má být nějaká narážka. Já jsem to před několika měsíci, možná lety, už vyprávil ve streamu. Já ten zážitek mám z Letné.
2: Který?
1: Já jsem moderoval akci na Letné, na které nebyl ani jeden člověk.
2: Tak to mě nepřekvapuje.
1: Když se otvírala Blanka, tunel, tak tam kousek je takovýto ústí z Blanky a je tam krásně upravený něco. A tam nějaká ta městská část, nebo už nevím kdo, abych to... Objednali prostě akci pro lidi, ale zapomněli to inzerovat nebo něco. Nebo to inzerovali o týden později, nebo něco se tam přihodilo. Bylo tam krásný velký pódium, zpívala tam paní... zpěvačka, jak ona se jmenuje, paní Absolonová, myslím, mám pocit. A ještě někdo. A hovořil tam mimo jiné pan Bříza, to byl hokejista.
2: Brankář,
1: to si vzpomínám. A několik, takže tam byl partystan za tím pódiem, kde sedělo umělci a tak. Ale předtím na tom prostranství nebyl ani jeden člověk.
2: A tak zase vám to nikdo nerušil, ne?
1: A protože jsem si říkal, tenkrát mě tam vyslala na moderování agentura Petra Novotnýho a já jsem si říkal, tak já to odmoderuju a dostal jsem noty už týden předem, jsem si to naučil číst hezky.
2: Janoušek, jo, poslal.
1: No, možná jo, no, tak... ale doposlala ta agentura mě. Tak jsem to všechno měl nafrčený, takže jsem ve 14 hodin, nebo v kolik to bylo, já nevím, vylezl na to pódium, nikde nebyl, říkal jsem si, pane bože, aspoň někdo se psem musí jít, ne? Aspoň jedna paní a měl jsem si říkal, dobrý den, pojďte si to poslechnout. Měl jsem to takhle připravený. Nikdo. A já jsem to do toho prázdního všechno řekl, to, co bylo potřeba na začátku. Pozval jsem pana Břízu, pozval jsem pana tam nějakého jiného. Na to tím prázdným, jako tu prázdnou Letnou jsme vám odříkali. Paní Absolonová zaspívala, pravda, to už tam přišli asi dva lidi. Jedné paní utekl pes. A nějaký pán tam přijel na kolečkových těch bruslích nebo něco, tak se podíval, zpíval hezky písničku, jo. Já jsem zase šel takhle, a takhle jsme to celý tam odřídili. Takže já tu zkušenost mám, jak to vypadá.
2: A pak už vaše kariéra nějak moderátorská nepokračovala, ne?
1: Naopak.
2: Jo, rozjela se.
1: Jako nebyl to zlomový bod toto, ale ne, tak si to spočítejte, kolik je to let. Takže zkušenost by tam byla. A já si myslím, že bychom měli tady chlapcům, co pořádají demonstrace, provolat třikrát sláva a poradit jim, aby se odstěhovali do Srbska.
2: Proč ne?
1: No, protože toto není dobrý, pane Holče, pro naši demokracii. Není. Stačili vydráždit Rakušana, ten udělal tým, taky byl by.
2: Myslíte na identifikaci antisystémáku?
1: No, nechal bych to osudu a podíváme se na další demonstraci. Teď byl ten Středula. Pane bože.
2: Chudák Pepa.
1: To byl škandál. Co jste na to říkal?
2: No tak, Můžem říct prostě, že šéf odborářů nedostane na Václava k víc lidí než dva podvodníci.
1: No, a jak to na něm bylo vidět, že je nasranej úplně, byl no. otrávený jak hadí no. zub, já jsem to viděl na něm. Ten byl úplně jako teď nešťastnou červenou záchranářskou bundičku.
2: Ale tak hlavně asi vzpomínáme, před 10 lety tam měli 100 000.
1: Odboráře. Mm-hmm. No jo, ale slyšel jste někdy ty projevy neslaný, nemastný, když to muselo ty lidi akorát
2: Bylo to slabý.
1: Naštvat. No a hned na to průzkumy prezidentský, tak což mě překvapily některé věci. Za první překvapilo, že Středulo na posledním místě, mm-hmm. neboli, víte, jak se to říká v Rusku? Kaněc filma, co tomu říká. Ale ten Bašta čtvrtý třeba.
2: Bašta čtvrtý, to ani nevím.
1: No. První ten váš kámoš.
2: Z rozvědky? Můj kamarád agent?
1: No ne, no. Takže ono to, bohužel, tomu
2: Středulovi... Ale on to celý to bylo špatně, on tam ještě nechá lidi podpisovat si jako ty archy na podpoře kandidatury na prezidenta, chápete? No, celou dobu to... říká všem, ne, já to nebudu zneužívat v kampani prezidentský a teď to na Václaváku, který musel vědět, jak bude ostře sledovaný, tak to tam udělá, chápete?
1: To vám, pane Holče, nedá.
2: Ale...
1: Je to silnější než on. On chce
2: no to evidentně jo, no. Ale to ukazuje, že to poslední místo asi jako něco vypovídá.
1: No, takhle vám to řeknu, Středula prezidentem nebude. To už bych teď skoro tady podepsal.
2: To se může mít podepsat na Václavák, ne? Potom.
1: Jo. Co je ovšem důležitější, všiml jste si, že dnes ani jeden nemáme kávu?
2: Já už jsem si dal kávu.
1: Vy jste si dal kávu?
2: Já si vždycky dávám hned po příchodu.
1: A víte, že káva zdražila podle Eurostatu o 17%?
2: Vím, ale já tady mám gratis. Víte?
1: Jo, vy máte gratis.
2: Já si vždycky dám tak 2-3 tady.
1: To já musím za každý kafe házet do pokladničky 20 korun.
2: To jsem slyšel, že prej ne.
1: No to teda jo.
2: To prej jinak. Pokladnička je prej cink.
1: Kasa cink. No, což není tak hrozný. Mléko o 43%.
2: Mm-hmm. A já mléko nepiju, tak...
1: No, takže když si dáte kafe s mlíkem, to vám chci říct, tak v průměru... Chápete, jo? A teď ta inflace k tomu, takže je to jednou tak dražší.
2: No já vám něco řeknu. Já si tady pokaždý dám kafe bez mlíka gratis.
1: Tak aspoň tak.
2: No.
1: No ale pozor, pane Holče, dáváte si tam cukr do toho kafe?
2: Nedávám. Nic. Vidíte?
1: Zaplať pánbu za to. Cukr podle Eurostatu stoupnul o 97%.
2: Tak to tady zrujnuju, kdybych si dával cukr.
1: No. No takže to je jako... Představte si, takže kafe s mlíkem dneska není jako levný špás.
2: Není, no tak dávno, ne? No. A co byla pražská kavárna, ne?
1: No tak tam bude dotace evropská.
2: Jo, jo.
1: Tam se to zadotuje, já myslím, že evropské ženy.
2: To možná paní předsedkyně letěla kvůli tomu, ne? Aby bylo kafíčko pro pražskou kavárnu.
1: Pořádně to leží v hlavě, jak letěla tou kasou, jak jsme říkali, ale já si představuju ten sraz žen tak, že jedna napeče buchty, jedna na koláč borůvkovej. A teď se tam přijdou a říkají, holky, budeme si dneska vyměňovat recepty. Třeba. Myslíte, že tam to tak chodí?
2: U některých, u normálních možná jo, ale já myslím, že s paní předsedkyní ne.
1: A co ona, co oni tam dělají teda?
2: Já myslím, nějaký recitálek třeba, hezký.
1: Že řekne básničku?
2: Nějakou politickou básničku. Co? Tak něco uvědomělýho, ne? Pokrokovýho.
1: Tak já bych tuto originální věc Volnému bloku nebral, ne?
2: Hele, v lečem jsou si tyhle ty party podobný.
1: No to je pravda. No jo. No takže už přeskakujeme. Já jsem vám chtěl jenom říct, že představte si, že teď před Vánoci, kdy někteří budou péct cukroví. Jo, oni možná šli péct cukroví společně, ty ženy evropské.
2: To ne, to myslím není, to se nehodí do moderního ženství, ne? Taková ženská práce, a jsou všechno profi ženský.
1: Jo, oni nepečou cukroví.
2: Já myslím, že ne.
1: A co dělají teda? Dělají ty...
2: Myšlenky.
1: Myšlenky, jo. No, tak to jsem se seknul. Ale já myslím, že existuje ještě na světě, respektive v České republice, několik žen, který jsou normální a třeba na Vánoce pečou cukroví.
2: Já bych řekl, že jich je víc. Si dovolím tvrdit teda.
1: Tak já vím o třech.
2: Nepodloženě.
1: Jsem dělal průzkum a našel jsem tři.
2: U sebe v baráku?
1: Ne. U nás v baráku nemám přehled.
2: Jo. Vy nevíte vůbec, nesledujete nic?
1: Ale v sobotu tam někdo pekl nějaký maso, bylo to cítit pod celým baráku, vzal jsem si krajíček chleba a byl jsem v pohodě.
2: Jo?
1: No, ale cukroví tam necítím.
2: Hoďte to na nástěnku, udělejte si průzkum přes nástěnku.
1: Na tom už pracuji. A teď si představte, že jsou ty Vánoce, už to cukroví tím bude dražší. Říkal ten pan Kovanda, že poctivě spočítal kauzu vanilkové rohlíčky. Udělal všechny ty suroviny podle nějakých receptů, cenu energie, všechno. A vyšlo mu to, že vanilkový rohlíček bude letos dražší o 34%.
2: A on peče, ne? Asi se zdá teda vanilkový rohlíčky, ne?
1: A vy to zlehčujete, ne? Tak je to analytik, udělal analýzu, ne?
2: A podle mě peče. Myslíte, že ne?
1: No já vím, s kým on to peče, ale...
2: Zeptejte se ho, jestli nepeče vanilkový rohlíčky.
1: A vy z toho máte nějak srandu, ne?
2: Ne, vůbec ne.
1: Já taky peču totiž.
2: No tak vidíte, tak... Že to dáte dohromady?
1: Já už mám seznam, co budu pect.
2: No?
1: Dortičky, budu dělat vanilkový rohlíčky. Mám vám taky upec něco?
2: Kdybyste byl tak hodnej.
1: No a kolik druhů byste si jak představoval? Já dělám tak maximálně 15-16 druhů.
2: Tak to bude stačit asi.
1: Jo. Baránky, čokoládový.
2: Jasně.
1: My s paní produkční vždycky soutěžíme, kdo udělá víc druhů. A pak mám jakou soutěž.
2: No, tak počítám s tím.
1: A naše paní produkční chodí na schůzky žen Prahy 8.
2: Ona nelítá do Bruselu?
1: Nelítá, ona nemá tu kasu. Ona jako by možná...
2: Kasičku.
1: No. No tak to jenom, ale pane Holče, v tomto ještě potřeba říct, všiml jste si, že letos ještě nám nějak nefungují vánoční reklamy. Oni ti obchodníci vědí, že ti lidé na to nebudou mít prachy. Pozor.
2: No já myslím, že to dobře, ne? Vánoce bez reklamy,
1: já to nesnáším.
2: To nejlepší.
1: Já nesnáším vánoční reklamy. Nenávidím úplně všude. Když přijdu v půlce listopadu do obchoďáku a tam stojí Mikuláš a říká mě dobrý den a nabízí mě Coca-Colu a vložky v akci, tak bych mu dal pěstí.
2: A tak si vezmete obojí, ne snad, ale...
1: No vezmu si obojí, no, že když je to v akci, tak to tam nechte, ale...
2: Zas půlka listopadu je ještě dobrá, ono to začínalo tak v říjnu, ne, už poslední dobou.
1: No.
2: Tak vidíte, chudoba, jak je v něčem dobrá, ne, nakonec, co?
1: Jo. Jako u Vánoc, já myslím, že je dobrý zažít pravé české Vánoce.
2: 15 stupních, co, ve svetru?
1: Tak, jak to je, tak, jak je známe ladový obrázky, jak budou mít takový ty... Jak se jmenuje to...
2: Ten, ladový, a víte ten...
1: Jak se to strkají prsty, takhle, ruce. Ten,
2: jo, ale ten...
1: Štuc se to jmenuje, štuc.
2: Jo, ale ten Slovák, co vlastně ten zimní areál u Ještědu, tak by mohl nám to zasněžit, ne uměle, ještě, aby jsme měli opravdu ladový Vánoce. No,
1: budete šátek jako, a budete rád, že budete mít jablíčko a pastelky, na stromeček no. Žádný elektrický svíčky.
2: Tak to je jasný,
1: zapálíte tři svíčky.
2: By vás to napadlo.
1: Televize, za prvé nebudete mít na televizní poplatky, za druhé nebudete mít na energii a budete rádi, když si zaspíváte koledy.
2: Jo. A celý to bude prostě o duchovnu, ne?
1: Mě vždycky baví, pane Holče, když si pouštím váš stream, tak čekám na jeden váš okamžik, kdy řeknete, že tady máme obvyklého podezřelého.
2: Jo?
1: No, nevím, něco mě na tom, vždycky se tak jako tomu zasmějí. Tak jako, ne že bych pukal smích, jako, ale tak se říkám,
2: máte k tomu našlápnu to, ne?
1: A všiml jste si, nebo všiml jsem si, koho všechno už jste označil jako podezřelý, obvyklý podezřelý. Těch už je desítky.
2: No hodně.
1: Hodně,
2: no, hodně, hodně, jasně. Hodně.
1: No a teď ten Leno Chůdek, nemohl bych taky dostat nikdy?
2: To se vám může velmi lehce přihodit.
1: Jo?
2: No jasně.
1: A dá se to nějak objednat?
2: Ne, já jsem vyvážený, nestranný, objektivní, nezávislý. Ale kdybyste...
1: Ani ten transparentňáček to...
2: Řeknu to takhle. Kdybych náhodou přišel do banky a zjistil, že mi tam něco přibylo a nevím odkud, tak se může stát,
1: no,
2: že
1: byste mohl dostat... Já jsem si říkal, že do nejtík bych poslal.
2: Nebo do nejtík, no.
1: 200-300 bych tam dal.
2: Tak já bych tomu připsal nulu, tak máme inflaci.
1: Jo, chudobu, takže jo, takhle. Jo? No ale nešlo by to spravit tím vánočním cukrovým?
2: Ne, tak to jste už řekl, to je gratis.
1: No, to je gratis.
2: Tak buďte Ježíšek rozumnej.
1: Dobře. No a pane Holče, když letos, už jsme to tady vlastně na to upozornili, že ty Vánoce vlastně nebudou takový. Co kdyby jsme udělali na Štědrý den živák, třeba v 7 hodin? A jako říkali bychom si, kdo co dostal. Tak. Co myslíte?
2: To si myslím, že ne.
1: Proč? By bylo... Paní produkční by nám přinesla sem kapra, my jsme tady...
2: Já budu spirituální na Štědrý večer a budu v rodinném kruhu, víte.
1: Zapomeňte na pohádky letos.
2: My se na pohádky nikdy nedíváme, takže ne, tam je zapomenu, ne. To dá. Jsme dospělí lidi, ne? Chcete se koukat na pohádky?
1: Tak já koukám každou chvíli na pohádky.
2: No, je pravda, že pohádek kolem sebe máme spoustu, ale já myslím tu štědrovečerní. Co to je Štědrý den u televize pro dospělého člověka, ne? I no. Pro děti.
1: Já mám takový svůj Štědrý den už roky a já se vlastně na něj těším.
2: A co jedete teď? ČT3 nějakého dítla staršího?
1: Nejdu nic. Já televizi nejdu vůbec.
2: No tak vidíte.
1: Já jedu dopoledne k rodičům autem. Teď tam nějak jsem do večera, že a to. A potom jedu zpátky do Prahy večer na Štědrý den.
2: Ještě?
1: A já se na to těším.
2: Na tu jízdu?
1: Ano. Je úplně prázdná dálnice. Jeden rok se mi stalo, že jsem nepotkal jedno jediné auto. 2 roky zpátky jsem vzal stopařku, nebo rok zpátky. Stopařku, kterou jsem... To je na dlouhý povědání.
2: Jste prostě, šlechetnej člověk, to je dobrá vůle.
1: No víte, jak to dopadlo?
2: Ne.
1: Ona mě byla strašně divná slečna. Strašně divná. Neměla s sebou nic. Jsem si říkal, ty teď vytáhne už tam někde. A ona mi začala vyprávět o tom, jak utekla uprostřed vánoční pohody z rodiny svého partnera tam někde na té Moravě a míří zpátky do Prahy. Nikomu nic neřekla, nechala tam věci, utekla, takže se tam nějak posekali. A říkala mě, že má... Vy to neznáte ten příběh?
2: Ještě jsem mu neřekl.
1: No, že je ona se svojí rodinou rozhádaná roky a že má matku na Kladně a já jsem jí mezi Velkým Meziříčím a Prahou přesvědčil a zavezl jsem jí na to Kladno. Mm-hmm. K té matce. Ona mě dala tak někde před Prahou na ní telefon a si normálně zavolal na Štědrý den 10:30 večer. Já jsem jí zavolal, to všechno slyšel. Vy jste to neznáte?
2: Neznám. A hořím...
1: Nic, to nemá žádnou pointu. Já jsem řekl, jsem se představil a řekl jsem, že si vyprávím teď s dcerou, jestli by po letech nechtěla vidět, že bych ji tam přivezl. A ona, ta matka, neřekla strašně ráda.
2: No tak víte, co jste?
1: Jsem ji dovezl na Kladno. Toto se mi stalo na Štědrý večer. A budu si toho roky pamatovat.
2: Vy jste takový radavacátko.
1: Ježíš, toto mě chybělo.
2: Nevíte, počkejte, no znáte ten příběh Rady 20?
1: Znám.
2: Jen jak odradí zloděj, aby šel krást.
1: No jasný.
2: Tak vy jste podobnej dobrý skutek, jste spáchal.
1: Ale já si spíš připadám jako primář Sova.
2: Jo.
1: Takový jako...

0: náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: Hmm. No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukou s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
2: Hraje vám Radio Xaver.

čtvrtek 10. dubna 2003. Mám z chemoterapie úplně jiný pocit, než jsem měla posledně. Jsem ráda, že mám za sebou období nejistoty, když jsem pochybovala. Stokrát si člověk může říkat, že se zcela oddá do rukou lékařů, že ti nejlíp vědí, co mu je a co mu může pomoct. Tisíckrát jsem slyšela o různých šarlatánech, kteří nemocným naslibovali hory doly, kteří jim tvrdili, že je tradiční medicína zabíjí, a stejně jsem do toho málem spadla taky. Stačilo, aby v pravý čas zaklepala na moje vrátka učená jezinka a sladkými slovy mě omámila natolik, že jsem jí málem podlehla. Je vzdělaná, má také lékařský titul, proto mě tak uhranula. Seznámili jsme se, ona za mnou začala jezdit k nám do Slatiny. Pravidelně mi telefonovala. Líčila mi případy, kdy lékaři nemocného takřka zabili, ale naštěstí se včas dostal do jejich rukou a ona ho z toho dostala. Mělo mě varovat, že ode mě chce spojení na mé kolegy, kteří také prodělali nebo prodělávají nějakou nemoc. Mělo mě dojít, že to zřejmě bude případ, kdy si někdo chce prostřednictvím populárních osob vybudovat popularitu vlastní. Tvářila se nezištně. Přivezla mi pytel bylin a dala mi lahvičky s vonými esencemi, které se používají v aromaterapii, a ty jsem měla užívat. A já to chvíli dělala. Ale opravdu jenom chvíli. Svěřila jsem se s tím Filipovi, Pavlovi, Marii a ti všichni mi to velmi taktně a opatrně rozmlouvali. Filip se podivil, proč na těch bylinných směsích není jejich složení. On se totiž bylinami zabývá také a nikdy by si nedovolil někomu něco dát bez přesného označení a doporučeného dávkování. Pavel mi zase řekl, že bych si měla uvědomit, že nikdo to se mnou nemůže myslet líp než lékaři. Už proto, že se o mě zajímají média, by si nedovolili něco zanedbat. Marie mi vyprávěla o své kamarádce, která jí před časem zemřela. Měla také rakovinu a upnula se na léčitele. Do poslední chvíle ji ujišťoval, že rakovina je pryč a že už se uzdravuje. Její přetrvávající potíže prý jenom souvisí s imunitou, kterou jí zničily chemoterapie. Sama vím, že mají pravdu, ale ono je opravdu moc těžké odolat, když za vámi někdo přijde s tím, že přesně ví, jak vám pomoci a že ta pomoc bude velmi rychlá. Kdo by se nechtěl rychle uzdravit? Ovšem, já jsem nikdy nerezignovala na lékařskou péči. Jsem sama původní profesí zdravotnice a medicíně bezmezně věřím. Jen jsem si myslela, že bych mohla obě léčby zkombinovat. Je zajímavé, že v nemocnici paní doktorka Pavlíková proti bylinám nic neměla, kdežto doktorka bylinářka byla na mrtvici, když jsem nechtěla přejít výhradně do její péče. Je to za mnou a jsem tomu ráda. Už se nenechám zvyklat. Když mi doktorka bylinářka dneska několikrát telefonovala, hned jsem hovor přerušila. Už si nemáme co říct. Byliny jsem vrátila, Pavlovi jsem dala 2000, aby ji je poslal na úhradu všech výloh, a udělala jsem za touhle epizodou tlustou čáru. Pátek 11. dubna 2003. Mám za sebou další chemoterapeutickou sérii a na chvíli zase jedu domů. Nastupuji na další dávku zase 28. dubna. Ovšem klid na lůžku mě nečeká. Mám toho naplánováno tolik, že mám co dělat, abych to všechno stihla. Takhle bohatý program jsem už dlouho neměla. Naposledy ve svých dobrých časech, kdy jsem byla ještě zdravá. Hned po Velikonocích jedeme se Sváťou a Marií do Bratislavy, kde máme autogramiádu, tiskovku a vystoupení v televizi Markýza a Joj. Budeme tam 2 dny a pak pojedeme rovnou na knižní veletrh na pražském výstavišti, kde dostaneme cenu za nejprodávanější knihu poslední doby. A na veletrhu bychom měli s Marií mít ještě nějakou autogramiádu, možná jich bude víc. To všechno si domluvíme příští týden, kdy Marie se Sváťou přijedou do Slatiny, abychom si udělali plány na další dny. Z Plzně domů jsem jela sanitkou.
Před chalupou už čekal Jirka a já byla opravdu moc ráda, že ho vidím. Jen mi pak bylo divné, proč je tak milý a příjemný, proč se pořád tak srdečně baví s panem řidičem. Ne snad, že by jindy byl nepříjemný, ale tak hovorný je málo kdy. Pochopila jsem to, když Jirka šel k vratům, otevřel je a pomohl mi přesednout ze sanitky do našeho auta. Tam mě usadil a řekl, že musím počkat, až sežene někoho, kdo se dostane k nám do chalupy okýnkem od záchodu, protože zabouchl a klíče zůstaly v zámku zevnitř. Tím dobrovolníkem se stal náš kamarád a soused Karel Kolář. Nabídl se, že k nám vleze, jenom chtěl, abychom nějak odlákali Fandyho, protože on se ho bojí. A tak Jirka stál před venkovními dveřmi, ťukal na ně, vlídně hovořil a tím udržoval Fandyho pozornost. Karel se mezitím soukal dovnitř malým záchodovým okénkem, které je tak malé, že se v jednom okamžiku dostal do bodu, kdy to nešlo ani tam, ani zpátky. Zapasoval se tam tak důkladně, že jsem začala uvažovat o zbourání kusu zdi. Vypadalo to jak ve špatné veselohře, ale naštěstí se to pak podalo a on se dovnitř dostal. Fandy ho nesežral, takže on odemkl a zase byla jedna krizová situace za námi. A to mi paní doktorka kladla na srdce, ať jsem v klidu, v teple, ať se dívám na televizi, čtu si a hlavně, ať se vůbec nerozčiluji. Co by asi řekla, kdyby viděla, co se u nás děje? Těžko se člověk udržuje v klidu a dobré náladě, když vidí, co se děje ve světě. Jsem ráda, že válka v Iráku spěje ke konci, byla jsem z toho všeho hrozně rozčílená. Do poslední chvíle jsem doufala, že nakonec žádná válka nebude, že jde jenom o takové zastrašování. Když pak došlo k bojům, byla jsem zoufalá a bála jsem se, aby to netrvalo dlouho. Ničeho na světě se nebojím tolik jako války. Dobře vím, co to znamená, taky jsem ji zažila. I když jsem byla docela malá holka, dodnes mám všechno v živé paměti. Vzpomínám si, jak u nás lidé říkali, že všechno brzy skončí, že vlastně o nic nejde. A pak to trvalo 6 let. Stálo to spoustu životů a následky si neseme dodnes. Sledovala jsem válku v televizi, denně jsem četla noviny a obrečila jsem každý zmařený život. Někde jsem četla, že zatím v téhle válce zahynulo méně lidí, než jich denně zemře na silnicích při autonehodách, ale takové argumenty já tedy neberu. Války jsou velké svinstvo, protože při nich umírají ti, kteří vůbec za nic nemohou. Jak k tomu přijdou novináři, kteří zemřou v hotelu při své práci? Jak k tomu přijdou cestující autobusu, který zasáhla bomba? Že to k válce patří, tak takové argumenty já prostě nesnáším. Sobota 12. dubna 2003. Celý den jsem prospala a ani jsem se nemusela k spánku nutit. Potřebovala jsem odejít do říše snů a tam se celá zregenerovat. Zamčené dveře našeho domova, to byl totiž jenom začátek řetěze kolizí, které bych možná dřív považovala za prkotinu, ale tentokrát mě rozladili a rozlítostnili. Ráno jsem se probudila jako vždy první. Šla jsem do koupelny a chtěla jsem si napustit vanu horké vody, protože jsem byla celá studená. Jenomže netekla voda, ani teplá, ani studená. Navíc nefungovalo topení a venku byla zima. Vzbudila jsem tátu, ten z toho byl nešťastný, nevěděl, čím to může být. Ani jsem se nerozčilovala, řekla jsem si, že si raději ještě na chvíli vlezu do postele, abych se zahřála. Tam jsem se politovala, pobrečela jsem si, bylo mi líto, že tady ležím ve studeném pokoji a nemůžu se zahřát, i když mám na sobě 2 deky. Ale pak mě to přešlo, řekla jsem si, že pláč nic nespraví, že je dobrý tak akorát na to, abych si pročistila oči a usnula jsem.

0: pením je to trochu horší, ale jak jsem z předpovědi počasí zjistila, zima už opravdu končí a bude teplo. Máme tedy na opravu topení dost času a můžeme v klidu objednat opraváře. Je mi teď docela dobře. Spánek mi prospěl. Potřebovala jsem ho. Asi bych dokázala spát i dál, ale probudil mě hlad. Dostala jsem chuť na horkou, dobrou polévku. Naštěstí máme uvařeno. A tak mi táta šel ohřát. Neděle 13. dubna 2003. Krásný den. Slunce nádherně svítí a v jeho paprscích je vidět, jak máme špinavá okna a jaký je nepořádek všude kolem. Slunce je v tomhle zrádné, upozorní na každou šmouhu na skle. Ovšem u nás na nic upozorňovat nemusí, že jsou naše okna špinavá, to víme i bez něj. Ale já se kvůli tomu nezblázním. V mém momentálním stavu je velkou výhodou, že umím nepodstatné věci hodit za hlavu a špinavá okna za nepodstatný problém považuji. Horší by bylo, kdyby v oknech scházela skla. Sice by zase bylo dobře vidět, ale byla by nám zima. Dobře vím, že každý takový jako já není. Dovedu si představit, jak je těm, kdo nesnesou nepořádek, kteří i za cenu naprostého vyčerpání uklízejí. Znám takové případy z nemocnice. Jednu moji spolupacientku propustili domů po složité gynekologické operaci. Stalo se to v době, kdy jsem ležela na gynekologicko-porodnické klinice. Ona přišla domů a začala uklízet, protože měla pocit, že je všechno zanedbané. Vytírala, luxovala, utřela všude prach, zalila květiny, pak šla nakupovat a dotáhla domů těžkou tašku, včetně několika lahví piva pro tátu. Uvařit ale už nestihla. Manžel ji našel zhroucenou na podlaze a za chvíli ji se silným krvácením přivezla sanitka opět do nemocnice. Že se na to nevykašleš, domlouvala jsem jí. Když já nesnesu kolem sebe nepořádek, řekla mi nešťastně. Rozumím jí, je to v podstatě neštěstí, když je někdo tak utvořený, že se dobře cítí jenom ve sterilním prostředí, kde všechno je na svém místě a nikde není ani smítko. Nemocný člověk potřebuje klid a já si říkám, že pořádek není v životě to nejdůležitější. Že nejdřív se musím uzdravit a pak všechno s tátou dáme do pořádku. Nikam nám to neuteče, všechno na nás počká. U nás je největším problémem spousta věcí, které se kolem nás nahromadily. Ale máme naštěstí nahoře v podkroví dost místa a tam všechny věci z pražského bytu přemístíme. Kluci s Marií už to tam dávno chtěli přenést, ale já jsem je poprosila, ať to nedělají. Potřebujeme si to s tátou v klidu probrat, musíme všechno rozstřídit a spoustu věcí potřebujeme. Nemohli bychom si pro ně chodit nahoru po schodech, které ani nemají zábradlí. To by tak scházelo, aby táta upadl a něco se mu stalo. Pak bychom snad museli jít do nemocnice oba, protože by se o nás neměl kdo starat. Kromě toho se nedá spoléhat na naši střechu a bojím se, aby do krabic s věcmi nenapršelo. Doufám, že i na střechu dojde a dáme dohromady peníze na její opravu. Člověk by řekl, že v baráku se žije levněji než v nájemním bytě, ale není to tak docela pravda. Ve vlastním domě sice nemusíme platit pravidelně činži, za to si musíme financovat všechny opravy a těch máme v poslední době nějak moc. Jedno uděláme a další se přihlásí.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
2: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
3: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak, tak lidského.

0: a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupujou. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam to nevede?
0: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
0: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
0: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Ale holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a hádejte, v kolik jsem vstával.
1: No to nevím, musela bude...
0: 6.15.
1: Já jsem 6, konec.
0: 6.15.
1: A počkejte večer, nebo...
0: No ráno.
1: Vstáváte 11, ne tak? Normálně do práce.
0: Už dávno,
1: Alex, ne.
0: A já jsem se probudil a hned jsem si říkal, dneska Wilsonka s panem Holcem. To zas bude den.
1: No, já jsem nemohl taky dospat. A víte proč?
0: No nevím.
1: Protože dneska hlasují druhou pětiletku Ursuly von der Leyenové.
0: Dneska?
1: Šele Eurokomise!
0: Ursula?
1: No jasně.
0: No a jak to dopadne?
1: No dopadne to dobře, druhá pětiletka bude. Uh-huh. Protože i Petr Fiala, premiér, říkal, že jí dá, že jí podpořil. Protože má ráda Česko a jeho, protože mu říká Petře. Víte? A víte proč?
0: Nevím.
1: Protože on nevzdoruje. On je submisivní v Bruselu, tak ho má Ursula ráda. Protože on neokopává kotníky.
0: To jsou věci.
1: No.
0: No a...
1: A já nevím, si to přežijem teda tu druhou pětiletku, přímě řečeno.
0: Já jsem měl předevčírem svátek.
1: Ježiš.
0: A SMSky a na Messengeru a najednou se dívám, že mě přál Petr Fiala, ale SMSku. Já na něj někde telefon mám. A pak jsem zjistil, naštěstí, že to je jiný Petr Fiala, ale v první chvíle...
1: To byl falešný. To byl s falešnou občankou.
0: No ne, ne, byl to skutečný. To je jako známý z Brna, ale musím říct, že mě to by vyděsilo první.
1: Ale proč by, vám, proč by to nemohl být opravdu i Petr Fiala? Teď oba děláte, co je třeba?
0: Ale ta,
1: co?
0: No, oba děláme, co je třeba. To vám můžu říct přesně.
1: Co?
0: No, to jsem si pro vás schoval, vy to víte asi, ale pan Kovanda,
1: no.
0: Víte, který to je?
1: Ekonom.
0: Ekonom. A on dával takový status, který mě fakt pobavil. Ceny elektřiny pro domácnosti v zemích Vyšegrádské čtyřky druhé pololetí 23. Jo, a je to v eurech lomeno megawatt hodina. U nás jsme suverénně nejdražší. 315. Druhý je Polsko, třetí je Slovensko, čtvrtý Maďarsko ze 113.
1: No tak to vytáh, Fiala, jsme nejlepší, ksebere,
0: no.
1: Jako s inflací.
0: Poslouchejte, cena plynu pro domácnosti v zemích Vyšegrádské čtyřky druhé pololetí 23. Česko 113, Polsko 73, Slovensko 61, Maďarsko 34.
1: A víte proč? Protože my na to máme.
0: My na to
1: bohatneme.
0: Oni na to mají.
1: Takhle my si tady žijeme, Xavere, s Petrem.
0: Reálné mzdy v zemích Vyšegrádské čtyřky. Vývoj od roku 2019 do letoška.
1: Mm-hmm.
0: Maďarsko plus 14%. Polsko plus 9%. Slovensko plus 5%. Česko minus 8%.
1: No tak, ale já vám říkám, že Petr Fiala oslaví velký vítězství. On to má převrácený ty hodnoty. Víte, že on je hodnotový.
0: Hodnotový je.
1: No a jemu neřekli, že s tou inflací je to tak, že nemáte jí mít nejvyšší, ale nejnižší. Tak on zabojoval a měli jsme jí nejvyšší. To samý s cenama energií. No, máme nejvyšší, jsme nejlepší, no a pro propad reálných mest máme pro změnu největší.
0: Řekněte mi, pane holče, při vašem vzdělání, no. Jak je možný, že ti lidi nechodí kanálama?
1: No on tomu věří, že je lepší.
0: Ale on tomu nevěří, tak to tomu věří. Pošle Kovanda, takhle se podívá a musí...
1: Petr Fiala má rozpadlou osobnost, já vám to říkám.
0: Fakt?
1: Jo. Petr Fiala má svět na ruby. Tohle to do toho perfektně zapadá.
0: Vy jste vyškolený od Jamily, ne? Trošku.
1: Trošku, no byl jsem v Teplicích, no.
0: No.
1: Naučil jsem se diagnózy, víte,
0: jo. Tak tam je ten rozpad, jo?
1: Tam je ten rozpad. A já... Nechcete jednu? Já je prodávám za slušnou cenu.
0: Ne, já jsem rozpadlý do...
1: Předinflační pro vás, Xavere.
0: Rozumím. No a tak myslíte, že on to neví?
1: Já vám říkám, že je v takovém mentálním stavu, že to neví, protože teď jsem viděl, nevím. Vážně, počkejte, Xavere.
0: Pane holče.
1: V jeho okruhu lidí úzkým je nezdravý mentální klima. Já vám říkám, že je vysoce, jak se říká, závadový. Viděl jsem v televizi a slyšel mluvit jeho ekonomický operace Štěpána Křečka. To je takový ten pán vzdělaný, co nás posílá třeba nakupovat do Polska a tak dále.
0: Aby jsme
1: roztáčeli kola ekonomiky.
0: Člověk.
1: Hodnej.
0: Hodnotový.
1: Asi tak, hodnotový.
0: Já mám rád to Štěpána, no, to je dobrý člověk.
1: Je to moc dobrý člověk. Já jsem na něj koukal a on už chytnul i ten vypláchnutý výraz Petra Fialy do tváře a za druhý vlastně opakuje ty holže a nesmysly. A s takovým sebepřesvědčením, že já jsem přesvědčený, že i on tomu věří, protože mluvil o tom takzvaným českým Green Dealu, co se teď má schvalovat nebo převádět do české legislativy. Co nám tak jako všem ještě znovu zdraží život, díky Petrovi Fialovi hlavně. A říkal, že to je vlastně dobrý. A vařil, to si řeknete, to přece nemůže myslet vážně ekonom, to musí, normálně by to musel vidět, kdyby byl při smyslech, že to, co říká, si odporuje. Že teda jasně ty emisní povolenky jsou dražší, než by měly být a tak, a že nám to ve výsledku pomůže.
0: No, je to.
1: Vidíte, a je to. Pomůže.
0: A jak nám to pomůže?
1: Tak no tak ku příkladu třeba zase někoho trumfnem v cenách paliv, ještě více nám třeba propadne kupní síla a tak dál. No a Petr Fiala to otočí a oslaví to.
0: Jo, ale já pořád od vás neslyším tu odpověď.
1: Jakou?
0: No oni to přece musí vidět. Taky chodí nakupovat, Cíkela určitě, chodíš.
1: Tady jim nakupujou, klidně. Nebláznete?
0: No ne, tak musí vidět, že je všechno dražší.
1: Potkal jste někde Pepu Cíkelu, závětrnýho Pepu s igelitkou, ne. S jogurtem a s rohlíkem?
0: Ne.
1: Tak vidíte.
0: No ne, tak ten pan Fiala jezdí nakupovat do těch supermarketů, ty Nutelly, ne?
1: To byl jedinkrát. A to úplně taky, myslím, nevěděl. To neplatil on, víte, ze svýho. A když neplatíte to ze svýho, tak úplně to nevíte, kolik to stojí. Já vám říkám, že platila. To nevědí, že tohle to je zavede finální fáze rozpadu osobnosti a pomatení se.
0: No to pane no, Holče, nemůžeme takhle říkat, no. Protože to nevíme. Ale třeba to opravdu, my žijeme v nějaké naivní představě a třeba je to fakt správně.
1: No já si taky jako kladu takovou pochybovačnou otázku, jestli to opravdu není naruby podle Fialy, a jestli nemá být ta inflace třeba co nejvyšší, a pak jste nejlepší, propad reálných mest nejvyšší naopak, a pak jste nejlepší, je to možný? Já už jsem zmatený, Xaver, já se přiznávám.
0: No ne, tak...
1: Já se radikalizuju, já jsem vám to říkal.
0: Fakt? Co to znamená ve vašem případě?
1: No, zastávám, přikláním se, mám tendenci se přiklánět k nevládním narativu.
0: Ježišmarja.
1: A to je kolaborace, Xavere.
0: To je
1: za Foltína kolaborace.
0: No to ne, vlastně tak to je, není žádná legrace.
1: Bejt vámi, tak se ke mně otočím zády.
0: Tyba, to je, ale já vám trošku, pane Holče, rozumím, ale přeci jenom jste veřejná osobnost, rozumíte?
1: Jo.
0: Máte faninku tam u Příbrami, u benzinky, byli jsme v sobotu s obytňákem, a paní se tam dala do řeči, hrozně nás chválila, paní obsluhující a říkala, a pozdravujte mého pana Holce, říkala.
1: To mám velkou radost.
0: No ale, a já...
1: Protože i já dělám, co je třeba, vidíte?
0: A já jsem ještě říkal, no to my ho rádi pozdravíme, jako, že bych mu tady u vás koupil nějaký doutníky. A ona říkala, no máme tady takový ty malý, velký, ale neřekla, že by máme poslala. Takže moc velká faninka to zase nebude.
1: A tak to jste mohl vy, ne?
0: No tak šlo to tam seknout, ale no ne, já jsem chudobný.
1: To byste mohl taky zaplatit.
0: Ne, já jsem to chudobný dočasně, ale zase to dopadne dobře, nebojte se.
1: No dopadne. Podívejte, to je naše jistota, že za premiérování Petra Fialy dopadne všechno dobře, ne?
0: No to se bojím, že...
1: Na to se může vsadit.
0: Že to je jistota jenom pro vás.
1: Jo. No tak já vás vezmu sebou, abyste měl taky.
0: Do pekla?
1: Vy nechcete? Do správnej hodnot, Xavere.
0: Píšu si s jistým farářem.
1: Želi by?
0: Píšu, ne, ten je z Plzeňska, z nějaké farnosti na Plzeňsku, je tam to, jak to říká, asi mladý člověk.
1: Není to Zdechy?
0: Ne, farář jako kazatel.
1: To je Zdechy taky. Kazatel.
0: No kazatel jste i vy. A píšu, no tak já moc na to psaní nejsem, ale vždycky zapomenu. Ale to je jedno, ale píše mi jako hezký věci a chválí nás, jo. A říkal, že bychom neměli tolik zatápět té paní Pekarové. Tak jsem mu promptně odepsal, že to musí, řeknu panu Holcovi. Jenže jsem mu to odepsal a Bůh, najednou čtu na sítích, že paní Pekarová řekla na konto teda toho Trumpa a toho atentátu, že kdo se je vítr, sklízí bouři.
1: No jasně, a už se Trump omluvil?
0: Komu?
1: No za ten, že na něj někdo spáchal atentát a že ho nezastřelil.
0: No ne.
1: No tak čeká se na to, ne? Já na to čekám.
0: Je to nejlepší
1: reakce. Je to úplně nejlepší reakce, Xavre, ale počkejte, to není top.
0: Hodnotová, jo.
1: To není top ještě za topku.
0: Jak to?
1: No, Dominik Hašek má nejlepší. Jo. Ten opravdu napsal, že by se Trump měl omluvit. Za to fight, než ho strhli na zem, těsně, když mu ta kulka teda řízla asi kus ucha, tak on zvednul tu pěst, že jo, aby se lidi jako nevzdávali a nenechali se zastrašit. Pak ho strhli na zem a Dominik Hašek napsal, že by se za to gesto měl omluvit,
0: a to protože... A prosím, protože mě to přišlo výraz jako takové síly a energie.
1: Protože vyzval k násilí tím. V tu chvíli. A v takhle vypjaté chvíli prej by neměl vyzývat k násilí a měl by se omluvit. Říkal, a teď si nedělám prdel.
0: Říkal dominátor?
1: Říkal dominátor.
0: No tak on prej byl tak, senátor, někdo říkal.
1: tak proto já se vás ptám, jestli už se Trump omluvil. Já na to čekám. Co?
0: Bože, neomluvil, ale viděl jsem ho na nějaké fotografii se zavázaným uchem.
1: To já taky, a teď mi řekněte, vy děláte do té české televize, protože Markéta Pekarová Adamová to řekla v interview české televize, tohle. A já bych normálně čekal, tohle to řekne politička, ještě vládní, hodnotová, demokratická, že to sklidí teda bouři v české televizi, v tom veřejnoprávním médiu, který drží ty hodnoty, ne? A prosím vás, a ono nic.
0: No, ono tak. Nic, no, ale pane Holče, musíte to brát tak. Oni nemají o čem mluvit. Tak a nemůže tam říct jako naplno, oni dneska střelí na Trumpa a zítra můžou střílet na mě. Ona musí říct tohleto.
1: No ne, jak se to musíte, no musíte na to zakleknout.
0: V české televizi?
1: Jo. No tohle je příšerný, ne? Ale já to chápu, to je splátka za tu vyšší daň. České televizi, no, tak dobrý.
0: Jo.
1: Makaj pro sebe.
0: Ale ještě k tomu atentátu a pak něco o České televizi. Ale řekněte mi, pane Holče, to byl osamělý nějaký blázen, ne?
1: Asi jo, tak já to mám taky zprostředkovaně jako vy.
0: No, a nebojte se, že taky jednou tady někdo vyatentátuje někoho?
1: Myslíte nás, nebo?
0: No, tak i no, nás, tak, ale z těch politiků.
1: No že? Tak bojím, tak počkejte. Tohle to byl dlouho to násilí, Američani mají asi 4 zavražděný prezidenty, několik postřelených, i vzhledem k jejich kultuře zbraní a střílení. Tak já jsem to bral jako, že je to něco vzdáleného nám, přes ten oceán. To je, v Evropě se to moc neděje. No, ale když se to stalo na Slovensku Ficovi, tak to je fakt, to je naše bývalá, to je část naší bývalý země
0: jasně,
1: společný.
0: Jasně.
1: Na Klauze už tady byl takový kvazi s tou plynovou pistolou. Počkejte, ale už... Nikdo nevěděl, kdyby měl ten borec opravdu pistoli, tak...
0: To nevíte, jo, ale ve skutečnosti po něm šel nějaký antiperlen.
1: Já vím, ale přeci jenom... No prostě, a když se to stalo na Slovensku, že málem zavraždili Fica a byl to atentát, stejně jako na Trumpa, tak to mi zatrnulo, protože to je pár set kilometrů od nás už.
0: No.
1: To už je naše kultura.
0: Neviděl jste nahoru v televizi záznam, když Klaus mluvil na nějaké té slovenské akci, měli tam tu oslavu a venku v nějaké dědině něco... významný svátek slovenský a on tam měl projev, neviděl jste to? Byl ostrý.
1: No to se nejde.
0: A ten potlesk, co sklidil.
1: No ale Fico se omluvil. To se mi líbilo.
0: Fico se omluvil? Jo. Za co se omluvil?
1: Když ho pustili z nemocnice a vrátil se do práce, tak se omluvil, že přežil a že je zpátky. To se mi líbilo.
0: Jo,
1: s ironií svojí.
0: S ironií. No. A tak třeba s podobnou ironií, i když on vlastně není Trump, tenhle ten typ, který by...
1: Ale on taky může, počkejte, on bude mít projev dneska na tom konventu republikánském. Jsem zvědavej.
0: No, ale ten, představte si, že jsem četl, že ten pan Biden dneska v tisku.
1: Ten se bystrej?
0: Počkejte.
1: Se starý, ale bystrej?
0: Dneska jsem četl, fakt jsem se tomu o srdce zasmál, že má covid, jo, a úřaduje z nějaké uzavřené vodně kůži, prostě. A bylo tam v tom článku napsané, že se ten covid u něho projeví tak a malátností. Jsem si říkal, když tenhle ten člověk...
1: Jak ještě může vypadat malátnost?
0: Který je malátný i bez covidu a ještě, tak ten leze asi po 4, ne?
1: Podle mě už ani neleze.
0: To je, ale to je taková tragédie, pane Holče.
1: No to je, ale vy jste nezachytil ten jeho výrok.
0: Který?
1: Jsem starý, ale bystrej. Ale zatraceně bystrej.
0: To říkal. No ale zaregistroval jsem, víte co, jak toho Zelenského představoval a představil ho jako Putina.
1: Tak už tam, víte, na tam jistá podobnost něčem trošku začíná být, no, v managementu vlastní země a tak.
0: No ne, ale přece nejmocnější muž světa, na to to musí být připravený a nemůže se takováto bota stát. To je to samé, jak kdyby řekl, kdyby tam stál Zelenský a on řekl, tady vám představuju pana Hitlera.
1: No, i na to může dojít ještě. Ale pojďte, Ksever, já mám takovou tendenci dívat se na věci z lepší stránky.
0: Ano, to jsem si všiml.
1: No a tak si představte, on taky mohl nařídit přátelský bombardování Česka ve jménu svojí zatracené bystrosti. To se ještě nestalo, tak buďme rádi. Zkusme si, zkusme doufat, že to přežijeme, ten jeho konec ještě.
0: No konec, aby to nebyl začátek.
1: No já vím, no.
0: Druhej. No, je ještě možné, aby oni ho vyměnili do těch voleb?
1: No, jako to můžou procesně, to by mohli.
0: No a kdy? Tě zobrázení?
1: Můžou ještě v srpnu třeba.
0: Srpnu.
1: Tak nejpozději, co?
0: A kdo by to tak za něj jako? Ta Kamala?
1: To se bojí, že ta je hloupá i bez senility. Tam je trošku problém.
0: Jo, takže někoho
1: nemají. To je taková Markéta.
0: Pane hoče, nedělíme to. Vy nemáte úctu k ženám.
1: No nemám, mám problém s těma úspěšnýma mladejma a toho, že jo, pohlednejma a navíc i ta Kamala, že jo, tam se je ten vítr.
0: A ta Kamala je taková jejich predajkyně, ne?
1: Trošku, no.
0: No a představte si, pan Holče, novinka velká, že v České televizi zasedal ten etický panel.
1: A to už ten novej, ten správný.
0: Ten novej, ten, a zjistili, že teda ten pan Hynek, to byl prestižní reportér, který je už dlouho na dovolené, jo?
1: Zdravotní,
0: zdravotní, jo. Takže že porušil kodex jako ve dvou věcech.
1: No on se teda prý infiltroval nějak nesprávně, ne? Trošku. A není on na zdravotní dovolený v IKEMu? Mě napadlo.
0: No, já nevím, nebo u Petra. Slyšel, to je legrace.
1: Myslíte u Petra, jak říkal Paroubek? Pan no, Petr?
0: Ale trošku jako to nevystihuje to, že oni s tou manželkou tam kšeftovali s tou Českou televizí s těma PR věcma.
1: Počkejte, jak nevystihuje?
0: No nevystihuje, že toto ten panel nekonstatoval.
1: Že tam došlo k nesprávnému narrativu, myslíte?
0: Ne, no, že by tomu pánovi z toho IKEMu poslali dodatečně fakturu za PR rozhovor sama doma.
1: No ne, to nemuseli dělat, protože ta faktura byla poslaná tím, že se tam šli léčit jejich rodinní příslušníci, ne?
0: No řekl bych...
1: Nebo myslíte, že to bylo úplně separátní věci, které spolu nesouvisely? Máte...
0: Tak do IKEMu se může jít léčit každý.
1: Čili tendujete, pamatujete, jak říkal Kalvoda? Tenduju k názoru.
0: Tenduju k názoru.
1: Tendujete k názoru teda, že to spolu nesouvisí nějak?
0: No, tenduju k názoru, že to prostě byl normální kšeft, že oni dělali PR, rodina a Bůh ví, toto je věc, která šla chytnout za vlasy, ale Bůh ví, co tam ještě bylo jiného.
1: No, tak vy jste to ponořený, zabroušený, tak...
0: Vzpomínáte si na jeho největší kousek, toho pana Hynka, jo?
1: Který myslíte? No, bylo víc?
0: Když řekl, že bývalý premiér Babiš.
1: Jo. No, ale počkejte, vy jste zabroušený v ČT, v dění.
0: Já moc ne.
1: No, ale jo.
0: Spíš oni jsou zabroušený.
1: Já vím, že oni vás chtěli vybrousit, ale pořád jste zabroušený.
0: Tak oni mě vybrousí prý v září.
1: O, tak to nikdy nevíte. No, ale počkejte, a co se teď stane? On se nějak odfiltruje z ČT, Hynek, když...
0: No já doufám, jako, to přece nemůže tam být a doufám, že ta jeho paní taky.
1: To by se měli odfiltrovat oba, ne?
0: No tak je to tam teď trošku odečítání, no. To se to volné, železní.
1: A samý ty nejlepší, co?
0: Samý ty nejlepší. Jenom ten Vašek se drží.
1: No tak ten řekl, že jenom nohama napřed, ne?
0: No.
1: A oni se asi bojí, když tak jako vynést, ne?
0: Díval jsem se teď na sledovanosti otázek Václava Moravce. Na těch, ono to jede na ČT1, ČT24 a to je zajímavý čtení.
1: A jak je na tom Vašek?
0: No nie, to bohvě čo.
1: No řekněte, nebuďte slušný, řekněte.
0: Já to slavně nevím ty čísla, říkal jsem, že má někdo čísla, které prostě dosahují tady, když se podívám na to, co pozbírá váš stream za týden, tak ho lehce porazíte. A když je tady Václav Klaus, nebo potrženo sešteno dobrý, tak ho porazí.
1: No tak počkejte, to už jsme ale na hodnotách, to už bychom taky měli dostat nějakou daň, ne? Od lidí. Vyrazí z nich.
0: To nejde.
1: Vytěžíte. Co?
0: To nejde, no co bychom s
1: tím 160 korun, ne? No kolik je to?
0: 150.
1: 150. No jak to, že ne?
0: No ne, tak protože se musí platit vypálný Český televizi.
1: No, ale my děláme veřejnou službu.
0: No to všichni vědí.
1: Tak.
0: Naši fanoušci to všichni vědí, proto nás podporují.
1: No já si myslel, že bychom na ně zaklekli, že by to museli posílat povinně.
0: Když jsme u toho, pane Holče, to bychom mohli dneska udělat v této chvíli.
1: No.
0: Poděkujte jim, protože to vy umíte. A tady to máte.
1: Černý na bílém, co?
0: Černý, no. Hmm.
1: Takže musíte ale říct, že to je na svůj part, Ksavere.
0: Přátelé, pan Holec teď poděkuje všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
1: Jo. Josef Bulíček, v posledním týdnu jste byli skvělí, takže všem stejně mezi Karol, pana Holce, Ksavera a Vlzonku 10 jste stateční.
0: Karol?
1: Ne, počkejte, to není Karol. Nejenom jsme tam jenom my. Já už nevím, proč tam vidím. Jste stateční a dejte to pěti sajrajtů sakra znát. To dáváme furt, ne?
0: Já nevím.
1: Tomáš Pokorný, dobrovolné výpalné, vidíte, a je to tady. Lidi už je to dobrovolné výpalné v Lzonce a my bychom to jenom mohli překlopit do povinného výpalného, ne? Jako ČT.
0: No každý, kdo má šanci si naladit někdy v Lzonku, by měl platit.
1: V podstatě každý, kdo žije, tak co?
0: Ho.
1: To je jednoduchý. Dobrovolné výpalné v Lzonce na ohrožování hodnotové demokracie, na kšiltovky, bez kterých to nejde. Vidíte, Ksavere, jakou jste udělal slávu? A krabici Tatranek. Jiří Vyžovský.
0: Proč krabici Tatranek?
1: No my jsme se bavili o ceně Tatranky.
0: Jo, kvůli tomu.
1: Jiří Vyžovský, vidíte, to tady máme přesně, výši, koncesionářský poplatek.
0: 135?
1: No. Ale už budeme muset teda avizovat, že to bude 150, ne? Ale Navítková na Vlzonku od Azalky. Děkujem. Podívejte, paní doktorka Formánková. Vlzonova 10, příspěvek na Přístav pravdy. Pánové, jste oba skvělí. Moc vám fandím a vzlášť Petru Holcovi.
0: Já to tam nevidím, toho Holce. Ale
1: já jo?
0: Ale co? Paní Formánková, víte, že to je stálá jako naše...
1: No vím.
0: Taková
1: jasně,
0: stálice.
1: Jasně, no. Pavel Plouhár, zdravím oba pány a posílá malý příspěvek na skvělou Vlzonku. Takže samozřejmě děkujem. Bohumír Čech, V10, skromný příspěvek na humor a na sásku. Tak to bude asi pro mě. Celému kolektivu kolem XTV patří dík za optimismus. Dá se, že začíná fungovat Bruselu písek. Vidíte?
0: Pane Holče, vy toto umíte, to je takový váš majstrštyk.
1: No je.
0: Prosím vás. A ještě mi řekněte, co teď ta okurková sezóna jako je nebo není? Protože já pořád vidím nějaký zprávy, se něco děje. Teď budou...
1: Že vám chybějí okurky, opravdu.
0: Budou teď uveřejnění ty kandidáti do toho Senátu.
1: No.
0: To už bude...
1: Já se těším na toho Haška, ale to bude krásná kandidatura. A kde on kandiduje? No v Praze někde.
0: Ne? Jo, hodnotově?
1: No tak ježišmarja, ale... To ten pojede bomby, Alexandre.
0: Já
1: to
0: vím, že bude kandidovat nebo obhajovat někde v Praze pan Drahoš.
1: Ježíš, tam musíme fandit Markétě Šichtařový, aby ho porazila.
0: No.
1: Úplně zbytečného člověka.
0: A taky pan...
1: Nebo senátora, ne člověka, ale senátora.
0: Pan Fischer, a to je velmi hodnotový člověk.
1: Ten má trošku pohled Petra Cibulky, všiml jste si?
0: Ne.
1: Podívejte se na něj někdy, na Pavla Fischera.
0: Takový jako...
1: Nemá ještě, co to měl ten Petr Cibulka, jak nosil pomůcku?
0: Siderické kvadrát.
1: Ano, ano, tak to nemá ještě, ale už je cibulkovský pohled už má. Takový ten, víte, když vám oči takhle koukají do toho perimetru a všude vidíte agenty na obou stranách. I za sebou.
0: No tomu rozumím, No. No a teď mi ještě řekněte, kdo ještě, já vím, že Čunek kandiduje, doufám, že se tam dostane.
1: Šunek kandiduje, no to je jasný, ten tam musí být taky. A ten je populární furt, to by se snad nemohlo stát, že by nevyhrál. Ten vyhrával dokonce i v prvním kole.
0: Pak pan Hraba.
1: Ten je taky dobrý.
0: Ten je dobrý, ten je odpadlík ze Stanu.
1: No, ten musí, no je, jasně. Je. Já teď nechápu, jak se tam mohl přichomejtnout, ale možná proto, že byl v komunální politice, ale ten je dobrý.
0: No a komu tady držíme palce? To je Markétě určitě, ne?
1: Hrabovi, Čunkovi.
0: Borisovi Šťastnýmu, ne?
1: No, a vy určitě nějaká pirátka nekandiduje?
0: To
1: nebo
0: nevím.
1: Nebo pirátko nějaký? Někde?
0: Pirátko?
1: My jsme mohli podpořit.
0: No, pirátko by mohlo kandidovat na Ostravsku.
1: Třeba, to je kraj pro tohle. A vidíte, dlouho nikdo nepřilepil k silnici?
0: No, víte, že mě to napadlo nedávno, že to nějak ustalo.
1: No já vám musím říct, Ksavere, že mě to napadlo, nebo napadá poslední dobou stále častěji, jak jezdím Prahou. To je už Donbas, opravdu. Tak já jsem si říkal, já už, tuhle jsem měl na spojce, totálně samozřejmě, totální zácpa, nebylo ani úniku. Já jsem si řekl, já prostě vystoupím a tady na ten prostřední pruh se přilepím.
0: No ne, jako buď to už dostali rozum, nebo
1: kdo?
0: No ti přilepovači.
1: Jo. Nebo víte co je možná teorie? Že oni už se nevejdou mezi ty auta do těch zácp permanentních.
0: To je možný, no. A taky už dlouho nikdy žádný obraz nepoškodil nikde, pane Holče. Neměli bychom to vzít jako do ruky?
1: No, vidíte.
0: Podívejte se, co tady máme dneska, mimochodem.
1: Já na to koukám.
0: Ale toto je umění, toto nemůžeme poškodit. Ne. Ale že bychom si sem dali někdy nějaký nehodnotový. Toto jsem já, jo? To jste pochopil, jo?
1: No, já vidím, co tam máte v ústech, Xavere.
0: Cože?
1: Já vidím, co tam máte v ústech.
0: Co to mám v ústech?
1: No tak se podívejte.
0: Ježíš, to je takhle sprostý.
1: No ale to k vám jde, ne?
0: Ne.
1: To je taková vaše reputace trochu, ne?
0: Ne. Ale to je nějaká paní, no.
1: Neříš, počkejte, to paní Vašáriová?
0: Ježíš, pane Holče, ještě Vašáriová. To je, prosím vás, to už je potřeba nechat spát. Ale... Říkal jsem si, jak jsem četl ten výrok té paní Pekarové o tom Trumpovi, po tom atentátu, tak mě to blesklo hlavou, že to je trošku zralý na mráz.
1: No, to teda.
0: Ale já už jsem se poučil.
1: Takže to... No, počkejte, mráz a Pekarová. Víte, co se stalo teď v Europarlamentu? Co udělali demokrati?
0: To ne.
1: Jak zase zaseli vítr.
0: A sklízejí bouři.
1: No, na to sklízejí pořádnou, to vám říkám.
0: Co se stalo?
1: Třetí největší frakce patrioti, kde jsou motoristi, Babiš, Orbán a tak dál. Úhlavní nepřítel číslo jedna, tý správný, hodnotový, demokratický Evropy. Tak Kláru Dostálovou, že ho nepustili do předsednictví Europarlamentu.
0: Jo,
1: což by tak mělo být zvykem. Třetí nejsilnější frakce, ne? Zastupujou, ježišmarja, já nevím kolik procent hlasů voličů v celé Evropě. Jsou to premiérský vládní strany, který z nich mnohí vyhráli eurovolby, jasně. A oni řekli, že v rámci hodnot ne. Já jsem si vzpomněl právě na Predajkyni, jak říkala po sněmovních volbách našich pro změnu, SPD do vedení sněmovny ne, to je v rámci demokracie, to ne. Sice mají víc poslanců než já a moje topka, ale ne. Šoupat nohama a sedět v kouči.
0: Kdyby mě přišla nějaká vtipná SMS-ka, teda obrázek, ale nevím, jestli to... Mě teď někdo poslal.
1: Honzík! No jo.
0: Ale text, je tam obrázek pana Jakoba, mě někdo poslal, jo, teď, na hodinky. Až se Zema zeptá, co jsem dělal v létě, odpovím, že jsem se snažil, aby paní Vašáriové mráz neroztrhl a tak dále.
1: No tak...
0: Pěkný.
1: Tak hned odvolat, ne? Okamžitě odvolat.
0: Ne, pane Holče, tak ona je to demokracie jenom pro někoho, ne?
1: No jasně, ale víte, jaký oni jsou pitomci. Oni tohle to třeba dělali s Lepenovou 10 let. A ona v každých těch eurovolbách díky tomu zdvojnásobila svůj volební výsledek. Protože ty lidi si to nenechají líbit a vidějí to. Tak ono to tady exploduje taky brzo, no.
0: No z toho já mám strach, ale...
1: No to exploduje správným směrem, to bude správná exploze, Xavere, v tomto případě.
0: No, teda jakým směrem? Já už nevím dál.
1: No vymetou tady ty totalitní elitáře, co si říkají demokrati, no. Já doufám v to, protože oni si dovolují. No lidi...
0: Myslíte, že...
1: No tak vemte si, že ty lidi dali hlas těmhle stranám, mají teda třetí nejsilnější zastoupení v Europarlamentu a oni jim řeknou, vy jste povol. Vy vůbec nepatříte do vedení Europarlamentu. Tak to doufám, že si to lidi nenechají líbit a v dalších volbách to budou dávat najevo víc a víc.
0: Nevím, jestli ta mlčící většina, jak se říká, jestli je něčeho takového schopná, to uvidíme. Ale dobrý je, když teď tak vyjíždíme občas tím obytňákem a mluvím s těma lidma.
1: Sejete vítr?
0: Tak trošku seju vítr. No. A pozor, lidi jsou strašně naštvaní.
1: Jsou?
0: A někteří prostě, kteří volili pětikolku, tak říkají, že to je čím dál horší. Ale o to vůbec nejde, nicméně nejhorší je, že seniori prej a některý rodiny třeba letos vůbec nemají na dovolenou.
1: No proč by jezdili na dovolenou, to nechápu.
0: No ne, tak aspoň do toho Chorvatska, že všude jako...
1: Co si má Xavere, sorry, musím jít do prdele, český senior, co dovolovat dovolenou?
0: No,
1: když píšou, že nemají mít ani volební právo, tak je jako se, dovolenou, co
0: jeďte se podívat na Majorku, teď mě tam kamarád informoval, protože je tam na svatební cestě a říkal, že ty Baleárské ostrovy jsou plný německých důchodců. Mm-hmm. A ukažte mě, kolik českých důchodců si může dovolit dovolenou někde letadlem.
1: Ale český důchodci jsou strašná prostě svolež, oni prožírají tu naší budoucnost a chtějí furt důchody a tak. Já říkám odříznout.
0: Rohlíky chtějí,
1: volit chtějí, já to fakt nechápu. Nejde to takhle dál.
0: Nejde, že ne?
1: Ne.
0: No já si to říkám už nějakou dobu, ale my bychom měli tady ty prasárny pořád připomínat, pane Hoče.
1: No
0: my bychom měli mít tady knihu hříchů, do které, i to bychom mohli udělat.
1: Jo, Ksavere. Kniha hříchů Petra Fialy.
0: Ne, no tak klidně Petra Fialy, ale každou vilzonku, že bychom do ní něco zapsali.
1: Jo.
0: Ale to chce exkluzivní, to bychom se mohli obrátit na diváky. Kdyby nám někdo poslal jako knihu, aby byla prázdná, jako prázdné stránky, ale v nějaký koženým nebo v nějakým, já nevím, kde se toto vyrábí, nebo to, ale aby to byla, aby jsme ji mohli ukázat. A vepíšeme tam na každou stránku jeden hřích a každou vilzonku bychom jeden přidávali.
1: Jo.
0: A to...
1: To bude peklo.
0: Uděláme to. Pošlete nám někdo, třeba je tady někdo, kdo ví, kde se to prodává, nebo nějaký se nás dívá, třeba nějaký knihař, nebo něco, ale to chce, aby to dobře vypadalo, aby to bylo jako v nějakým, aby to bylo...
1: Kdyby nám někdo nic neposlal, tak taky můžeme někam vyrazit, jít štípnout takovou tu knihu, jak se to říká, hostů, nebo víte, kam, jak by je třeba
0: hřejít
1: a tak, my jsme si mohli pomoct.
0: Ne, já si představuju, že to je v kůži zabalený, je tam vydlabaný kniha hříchů.
1: Ježíš, teď jste mi připomněl Miloše Zemana, pamatujete, jak?
0: Že bude stranický průkazky vázat
1: do kůže, co to bylo?
0: Členů ODS. A my bychom slavnostně každou vilzonku museli bychom doplnit všechny zpátky. Tak třeba teď nás někdo vyslyší a do příštího čtvrtku už tady bude kniha říct. Pane Holče, toto je. Uvidíte.
1: Jste fakt napak, Ksavere.
0: Tak se nám to bude pěkně plnit. Tak jo, no jsme na konci. No. Prosím vás, vilzonky, já se těším na příště. Ještě bych jedno dobrý téma měl, ale ať to není dlouhý.
1: Jasně.
0: Protože psala zase nějaká paní, že vilzonka, když má něco málo přes 30, tak to má akorát z domu do práce.
1: Tak to už jsme dodržovali, musíte se držet, Ksavere.
0: Těším se na příště. Naschledanou.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událost miráje, Isaac Newton s jabkama si hraje. Zum, zum, zum, zum. A

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdy vystavit chales nemoh čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda každé.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Vacek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdyby ta demonstrace byla lépe vybalancovaná a neobjevily se tam některé věci na tom pódiu, které tam byly, nemáte pocit, že by to byla taková písnička, která se lépe poslouchá a víc lidí přijme?
2: Podívejte, kdyby byla demonstrace lépe vybalancovaná, tak o ní nikdo nemluví, že jo? Protože každý má představu, jak by měla ta vybalancovanost vypadat. Petr Fiala má představu vybalancovanosti v tom, že by tam všichni měli chválit vládní opatření a být naprosto happy a říct, my vám všem důvěřujeme. Někdo jiný má úplně jinou představu, co by mělo zaznít. Ono, vybalancovaná demonstrace je v podstatě protimluv. Ty lidi musí říct, co je trápí a co chtějí říct. Já si myslím, že vybalancovat demonstraci nejde. Demonstrace je prostě spontánní projev určitý části obyvatelstva a ten tam byl, ten jsme všichni slyšeli.
1: Vy jste velký odpůrce sankcí, pochopil jsem z internetu. Řekněte, v čem je to tak zhoubné, ty sankce proti Putinovi, když vede válku a tak dále? Jak to jinak řešit?
2: Ale to vůbec není pravda. Já nejsem vůbec odpůrce sankcí. Já si myslím, že sankce mají být co nejostřejší a co nejbolestivější.
1: To tady čtu. No, dobře, povídejte.
2: Ty sankce prostě musí zabolet.
1: Chybná sankční rozhodnutí.
2: Pozor.
1: Jsou udržována v platnosti.
2: Ano.
1: Vaše slova.
2: Ano, ale chybná. To slovo chybná. Ty sankce jsou přeci uvaleny s nějakým cílem. A ta sankce musí zabolet toho, kdo válčí. A musí ho donutit, aby přestal válčit. Pak pokud ta sankce se míjí tady tím cílem, že přestanou umírat lidi, že se přestane střílet, že se oddělí válčící strany, no tak ta sankce jako nemá vůbec žádný smysl. Ta sankce nemůže bolet toho, kdo tu sankci uvaluje, nebo kohokoliv, kdo není válčící stranu. Ta sankce musí zabolet tu válčící stranu. A já jsem dlouhou dobu jsem dělal mezinárodní politice a vždycky, co svět světem stojí, se sankce uvalovaly v oblasti výzbroje, v oblasti materiálu dvojího určení, ale nikdy se neuvalovaly sankce, které by skutečně bolely ty, kdo ty sankce vymyslel.
1: Mm-hmm. A to je ten případ teď.
2: Já bych řekl, že ano.
1: Že to bolí nás.
2: Určitě.
1: No jaká je z toho cesta ven, zrušit sankce, umíte si to představit? Vy budete třeba sedět v Senátu, navrhnete to?
2: Já si to velmi živě dovedu představit, protože já jsem si dělal nějakou základní vstupní informaci a v tuto chvíli je uvoleno 9000 sankcí. 9000. Jako jenom to přečíst ty sankce, jenom pochopit, jo, jestli to je sankce na plesnivou nivu nebo na mlíko, anebo na něco dalšího, jako to je nadlidský úkol. Takže ano, prostě vyházejme všechny zbytečné sankce, které poškozují jenom nás a nechme ty sankce, které zabolí toho, kdo vede nějakou ofenzivní válku, ať toho nechá. Ale přeci nemůžu uvalovat sankce sám na sebe, to je protimluv.
1: Mm-hmm. No a domníváte se, že to může skončit až v krajním případě nějakými občanskými nepokoji, myslím teď v naší zemi? Že to k tomu třeba směřuje?
2: Já pevně věřím a doufám, že to neskončí občanskými nepokoji, protože úkolem politiky je tomuto předcházet. Proto se snažíme do politiky velmi aktivně vstoupit, proto se snažíme jaksi tuto jednotnou frontu současných politiků narušit tím, že chceme přivést hlas zdravého rozumu a říct, přátelé, takhle se to dělat nedá, protože pokud takhle budete pokračovat, tak ty lidé skutečně na té ulici skončí a může to skončit nějakými občanskými nepokoji. Nedej Bůh.
1: Pardon, pane doktore Vacku, co to je zdravý rozum? Já toto sousloví často slyším, ale bohužel nevím, co to znamená.
2: No, oni se ho na tu vlajku vyšlo spousta politických stran a spousta, to já vím. No. Zdravý rozum je to, že se nebojíte.
1: Má kdo třeba zdravý rozum?
2: Prosím?
1: Kdo má třeba zdravý rozum? Já jsem si kolikrát říkal, že to tak je a žádný z lékařů mi na to nechtěl dát potvrzení.
2: To by bylo hezký, kdyby se dávali potvrzení na zdravý rozum. Víte, zdravý rozum...
1: Je to taková řečnická věc, která v praxi nefunguje. A kdykoliv to slyším, tak si říkám, tady něco špatně.
2: Já to otočím. Podívejte, tady se vystřeluje spousta věcí do mediálního prostoru. Jo. Prostě a ty lidi mají pocit, že by měli nějak reagovat normálně lidsky, říct na to svůj lidský názor, a to je ten zdravý rozum. A pak se ty politici zamyslí a říkají si, pro boha, teď mi to může sebrat tady 3 promile hlasů. Teď já se můžu dotknout tamhle toho, tohodle toho. A ta politika se začíná takhle prostě ošmikávat těma nůžkama o těch skutečně normálních lidských spontánních reakcí, abyste nepřišel o nějakého voliče, a zůstává z toho takovej poměrně jako divné uvařená polívka, a to není ten zdravý rozum. To je prostě to, co předhazujete voličům ve snaze vypadat dobře, nikoho neurazit a získat maximum hlasů. A ten zdravý rozum, to je to ušmykaný, co vám odpadlo, a to je ten zdravý rozum.
1: Nevím, jestli diváci s touto vaší definicí budou souhlasit, když bychom se vrátili na moment na tu sobotní demonstraci. Myslíte si, že takový pan Volný je hlas zdravého rozumu?
2: Ne, já nechci nikoho. Já fakt nechci nikoho.
1: Naprosto legitimní otázka. Já jste tady obhajoval tu demonstraci.
2: Ale já to chápu, ale nechci.

0: To znamená, že někdo řekne, tohle je pravda a tohle už pravda není.
1: Dobře, nerozumím tomu v této fázi, ale jasně. Řekněte mi, myslíte si, co by advokát, právník, že ta populární v uvozovkách kauza Dozimetr, která se odehrává v pražské politice, ještě pořád má šanci ovlivnit výsledek voleb?
0: Ta kauza Dozimetr ukazuje na určité podoubí něčeho, co v pražské komunální nebo v pražské politice už vyrůstá řadu let. A já si myslím, že to je zpráva pro voliče, kterou by ty voliči měli vzít, ale opravdu vážně. Mm-hmm. A že by se s vědomím této kauzy měli zařídit a podle toho i hlasovat. A já to možná teďka otočím. Jo. Co je úkolem Senátu? Úkolem Senátu je schvalovat, řekl bych, ty správné zákony, a úkolem senátora je i navrhovat některé zákony, pokud ty zákony chybí. A my víme, že byly tady snahy dlouhodobě, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal pravomoci kontrolovat obce, města a dokonce i firmy s účastí obcí a měst. A ono to tím parlamentem nikdy neprošlo. Můžeme si klást otázku, proč. Ten Nejvyšší kontrolní úřad je velmi, velmi profesionální organizace, která to nepochybně umí. A kdyby Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval Prahu a kontroloval městské firmy, tak bychom se možná této kauzy Dozimetr nikdy nedočkali.
1: Je to časovaná bomba pro tu pražskou politiku, když to sledujete? Že to může být rozlezlé do více firm, třeba hovoří se o dopravním podniku? Tak...
0: Podívejte, pokud nemáte úplnou transparentnost a pokud skutečně nevidíte do karet, pokud nenasvítíte každý roh a neobrátíte každý kámen, tak nejen v pražské, ale v každé velké politice může být spousta špinavostí. A proto jsem mluvil o rozšíření pravomoci NKÚ, protože řekl bych, že to je ten správný orgán, aby Prahu, kterékoliv jiné město, obec učinil transparentní. Takže jestli se ptáte, jestliže v Praze může být cokoliv dalšího, úplně klidně, protože no, my to nevíme.
1: Dobře, tak ještě jinak, NKÚ ale nezodpovídá, může kontrolovat, ale zodpovídá za vedení Prahy primátor, pan doktor Hřib. Tak se vás ptám, jestli to jde za tím primátorem, jestli ten problém je v tom vedení. Problém nebude v tom, že NKÚ něco.
0: Vždycky, když něco nefunguje v nějaké firmě nebo v Praze, tak je to vždycky problém vedení. A když řeknete, já jsem o tom nevěděl, tak pořád je to problém vedení, protože jste vědět měl či mohl právní formulaci. Proto v tom vedení sedíte, abyste tu informaci měl a získal ji, a pokud tu informaci máte, tak abyste to řešil.
1: No je teda Hřib dobrým primátorem byl teď po tu dobu, anebo mu to uteklo mezi prsty ta Praha a může za to?
0: Já si myslím, že teď jsem to řekl docela jasně. Jako pokud někdo neví, co se mu děje vlastně v jeho hlavním městě, tak si musíme klást otázku, proč. Jako, jo, neví to, nebo to ví a nechce vědět. Těch otázek je celá řada. Já si myslím, že právě od toho jsou komunální volby, městské volby, aby ty voliči jasně řekli, jestli mu věří nebo nevěří.
2: Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu. My naše sliby plníme. Chlubil se Fiala. Tak no.
3: Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energií, že máme nejdražší v Evropě, já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které

0: někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
0: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
0: problém. Moc si to nevšim.
1: Moc si to nevšim.
0: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hej, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Mm. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
0: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
0: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále. A komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
0: Jak se na to mele? Já doufám, že se to... Jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako... Ne, nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrosi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxí.

0: Napadlo mě, jsou to všechno Rudolfovy texty nebo pocházejí i od jiných autorů? Podle všech znaků bych řekl, že je možné obojí. Jeho světonázor a logika jsou obsaženy ve všech spisech, ale úprava, písmo a použití různých materiálů ke psaní hovoří o opaku. Hodně textů a myšlenek mohl přijmout i od svých kolegů, které za život potkal. Ale pozor, nacházejí se v jeho kufru. Dovolil by jinému, aby mu vstoupil do hlavy a nechal si od něj implantovat názory? Pochybuji. Otázkou zůstává, po jakou dobu došlo k nashromáždění těchto skvostů a je jisté, že k tomu docházelo v různých podmínkách. Asi nemá smysl pochybovat a hledat odpověď. Zkrátka a jednoduše, máme před sebou to, co máme. Zanořil jsem ruku tentokrát hlouběji a zamíchal tím salátem ve snaze dobrat se něčeho unikátního. To ale bylo zbytečné, protože všechna ta díla, všechny ty nápady byly jenom poklady. Uchopil jsem do ruky školní sešit a letmo jej prolistoval. Několik stránek bylo popsáno úhledným písmem, zbytek byl prázdný, jako by autor předpokládal, že ještě bude pokračovat v psaní dalších kapitol. Začal jsem číst. Anděl. Na chodbě naší ubytovny anděla nepotkáš. Přesto jsem měl to štěstí a ve čtvrtek odpoledne jsem na něj narazil v prvním patře. Ale netěšil jsem se dlouho z jeho přítomnosti. Letmo proběhl po schodech do mezipatra a zmizel po otevřeným oknem do parku. V tom mu nezabránila ani hmotně dokonalá pevně vsazená mříž. Snažil jsem se ho doběhnout, abych ještě spatřil, kterým směrem se nakonec vydal, ale zahlédl jsem už jen jeho křídla a zaslechl ten neklamný šelest. Pokud se vytratil právě tudy, muselo to mít nějaký smysl. Zvolil jistě předem připravenou zkratku, aby se dostal co nejdřív k bráně. Nepatřím k těm, kteří by milovali přílišné změny, ale v tu chvíli jsem zatoužil vyletět za ním a probrat s ním některé podrobnosti mého života, jako jsou například přání a sny. Křídel nemaje, nemohl jsem si dovolit ten přepych pustit se za ním rovnou. Navíc přece jenom byl jsem ve třetím patře. Takový blázen zase nejsem. Přidržel jsem se předpotopní klíčky, která sloužila k pevnému uzavření okna, a zachvěl jsem se, protože se náhle přesně v těch místech, kde jsem stál, srazily dvě rozličné vůně vzduchu, dvě zásadně jiné nálady, jako když se Labe spojuje s Vltavou pod zámkem v Mělníku. Za mým zátylkem se rozprostíral chladný, neměný odér, obšťastňovaný na nejvýše tak pachem chlóru, a do chřípí mi po otevřenou škvírou udeřil vzduch jarní, teplý, plný optimismu a lákadel. Byla to směsice vůní ženských klínů, prostoupená čerstvě zrytou hlínou, šišek borovic a vodní hladinou blízkého rybníka. Bylo mi jako tenkrát, když voněl tymián a smetanový panáci, tomu se nedalo odolat. I když se už pomalu začalo stmívat, rozhodl jsem se podívat tam, kam můžou vstoupit jen andělé. Cesta od pavilonu k vrátnici nebyla zas tak dlouhá. Prošel jsem ji v životě již několikrát, ale vždy byla limitovaná. Dnes jsem se rozhodl, že tu mýtickou hranici poruším, že dám zcela jasně najevo svému okolí, co si myslím o omezování lidské svobody. Vždyť by mi nakonec stačilo se jen projít kousek tam a zase zpátky. Dál by má cesta nepokračovala, tu jsem neměl naplánovanou. Nikam bych přece neodešel. Jen bych se tam venku zaklonil, pořádně se podíval na oblohu a rozpřál se k velkému pozdravu, protože ten si nebesa zaslouží. Při tomto myšlenkovém i faktickém pochodu jsem dorazil až k vrátkům, kterými stále někdo procházel bez povšimnutí nekontrolovaně. Schrbil jsem hlavu mezi ramena, strčil ruce do kapes a pevně v nich sevřel pěsti. A to mě asi prozradilo. Jen pár kroků by stačilo k dosažení mého cíle, když tu se najednou přede mnou objevil tučný pupek tvora v pracovním plášti. Kam pak? Zeptalo se to. Zvedl jsem oči a bylo mi jasné, že jsem narazil. Ten svatý Petr se rozhodl, že si mě vychutná. Měl sice na tváři úsměv, vlasy po ramena a vousy místo kravaty, ale zdál se být nekompromisním. Jen se projdu k hospodě a hned se vrátím, řekl jsem poněkud nejistým hlasem. Podíval se na mě, jako bych mu poblil boty. Cože? A kluci z oddělení o tom vědí. Měl na mysli moje sluhy. Já ti v tom samozřejmě nemůžu zabránit, ani bych se o to fyzickou silou nepokoušel, ale silně bych ti to nedoporučoval. Otočil jsem se k němu bokem a zadíval se na vyvrácenou dlaždici. Vyklala se tak už velice dlouho. Od chvíle, co jsem se přistěhoval, nepamatuji se, že by tomu bylo jinak. Teoreticky vzato ti v tom nemůže zabránit nikdo, pokračoval a připadalo mi, že se rozhodl řešit celý problém filozoficky. Zvedl obě ruce do úrovně ramen ve všepřipouštějícím gestu, naklonil lehce hlavu na stranu a začal se silně podobat Ježíši. Ani věkově k němu neměl daleko. Já bych ti to ale nedoporučoval. Podívej se, mohlo by se ti tam něco stát, znáš se. Začneš čučet kolem sebe, nebudeš dávat pozor na automobilový provoz a maler je na cestě. A taková procházka, nač vlastně potřebuješ jít na procházku? Proč vůbec lidé chodí na procházku? Na co jsou procházky? Jak mohou prospívat lidstvu? Jaký mají význam nejen v našem světě? Začal se vzdalovat k jiným galaxiím a nezbývalo, než začít pevně věřit tomu, že vesmír je konečný. Dobrou noc, paní doktor. Musel se vrátit na zem, protože odcházela primářka sexuálních deviantů. Prdelatá čtyřicítka s vyzývavýma kozama. Mírně se za ní pootočil a aby dal najevo svou podřízenost, tak se jí i lehce uklonil. Ale z cesty neuhnul ani o píť. Kde jsme přestali, podrbal se ve vlasech a vytáhl cigaretu. Vložil si ji do nějakého otvoru ve vousech a zapálil. První tah byl mocný a získávající čas. Už si večeřel? Zeptal se konečně. Pokrčil jsem rameny, protože jsem si opravdu nebyl jistý a hlavně mě to v tu chvíli naprosto nezajímalo. Já bych udělal jenom pár kroků venku tam k té lípě a okamžitě bych se vrátil. Pokusil jsem se znovu a špičkou boty jsem do hlíny před sebou namaloval kosočtverec. Něco ti tam chybí, řekl přemýšlivě. Ne, odpověděl jsem. On mluvil o oddělení a myslel na obrazec přede mnou. Tak to zkusíme jinak, pokračoval. Tam, ukázal za bránu. To není jiné než tady. Žiješ v bludu, kamaráde. Kam tě vede slepá vášeň? Ruka v gestu opět zmrzla na úrovni ramene a já si všiml, že má na sobě rajtky. Boty měl slušné, ale jezdecké nebyly. Ještě tu druhou. Co druhou? Ruku. Co s ní? Zvednout jako tu první. Poslechl mě a učinil tak. A hlavu trochu na stranu. Níž, tak, a teď by to chtělo výraz utrpení. Ku podivu mi vyhověl. Já jsem věděl, že jste to vy. Ano, mohu říci, že se mi ulevilo. Setrval chvíli v oné póze, než domyslel celou situaci. V levé ruce se mu mezi ukazováčkem a prostředníkem kouřilo z cigarety. Po chvíli ruce pomalu spustil, hlavu narovnal, típnul vajgla o zem a vzal mě za loket. Tak, pojď. Prošli jsme brankou, vyšli na chodník před ústav a vydali se nohou svornou k nedaleké lípě. Tam jsme se jako na povel obrátili a vraceli se zpátky. Všechno to probíhalo na můj vkus moc rychle, ale nemohl jsem té překotnosti v milosrdenství zabránit. Přesto jsem se v jednu chvíli vzepřel a naši dvojjednotku zastavil. Podíval se na mě spytavě, ale já už měl v tu chvíli hlavu zvrácenou až k bolesti dozadu a díval jsem se na vycházející hvězdy a hledal mezi nimi svého anděla, který mi tak nešťastně proklouzl mezi prsty. Na obloze jich bylo mnoho, velmi mnoho, ale ten můj, přesně ten můj, kterého jsem toužil spatřit mezi nimi, nebyl. Sevřelo se mi srdce. Bylo to zlé znamení? A navíc mě začala bolet ruka nad loktem, jenže to už nebylo z citového pohnutí, ale následkem pevného sevření vrátným, který se rozhodl, že svůj dobrý skutek ukončí. A už jsme najednou zase stáli nad rozšlápnutou cigaretou a nedokončenou píčou. Byl to silný kuřák, což se dalo poznat i podle toho, že vybral z krabičky další cigaretu a zarazil si ji opět do vousů. Tak jaký to bylo? Zamumlal a zapálil si.
1: Ohromný, děkuju. Hlesl jsem a vydal se neodhodlaně přes brklavou dlaždici ke své posteli. Po třech krocích jsem za sebou zaslechl hlas.
0: Tak přijď zas a můžeš mi říkat René.
1: Otočil jsem se a chtěl jsem mu ještě jednou poděkovat. To, co jsem však spatřil, mi doslova vyrazilo dech. Na místě, které jsem právě opustil, stál můj anděl. Bíle zářil, jako kdyby hořel. Sametově se na mě usmíval a lehce, ale jenom Leon se pohyboval křídly. Dík, já přijdu. To už jsem jen špitnul a abych ho neuváděl do rozpaku a zbytečně nezdržoval, vydal jsem se tentokrát pevným krokem na večeři. Ani ten večer nezapršelo.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekura.
2: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
2: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
2: Dneska se ještě neví.
3: A
2: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
2: Pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
3: No smějou se národu, ne? No. Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
2: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
3: Jo?
2: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
3: Myslíte pana doktora Uhlíře?
2: Pan doktor Uhlíř.
3: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
2: No.
3: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
2: Ano, ano.
3: A Don Pablo.
2: Don Pablo.
3: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
2: No, já u Dona Pabla bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? To
3: nevím, ale já jsem slyšel, že si...
2: Kolik na to potřeba bitcoinu?
3: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celý Česku.
2: To jo, ale
3: jo,
2: to
3: pár bytečků třeba Mariánka. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánka.
2: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
3: Jo.
2: Kde je ten Blažek?
3: A našli ho?
2: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl jaký echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil brněnskou přehradu.
3: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má brněnskou přehradu, ne?
2: No je to pravda, je to tak.

do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Pane prezidente, díl 52. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, začnu dnes radostnou událostí, což je ta zlatá medaile na šampionátu světovém hokejistickém. Je to věc, která vám udělá radost, že si třeba připijete skledičkou nebo jdete s přáteli oslavit?
1: Bylo to úžasné. Já jsem teda nebyl tam na stadioně, ale byl jsem v partě spousty lidí a byl to úžasný večer, úžasná atmosféra a já myslím, že neuvěřitelné, že se to zdařilo v takovémhle velkém kolektivním sportu. Prostě já vím, že ono vypiplat nějakou jednu hvězdičku, která se vymkne obecným charakteristikám naší země, naší doby, naší společnosti, díky neuvěřitelné ambici rodičů, díky neuvěřitelné ambici toho konkrétního člověka, jako je příklad Ledecké a tak dále. To jde udělat, ale jako v kolektivním sportu prostě zadrháváme už delší dobu, že ta společnost jako celek nefunguje a tudíž i pár lidí dát už dohromady je docela problém. No a tady se to najednou v tom hokeji zdařilo, všechno zapadlo do sebe, tak to je radostná chvíle.
0: Říkáte, společnost jako taková nefunguje, ale krátce po tom hokeji, asi hodinu po tom výsledku, jsem projížděl Prahou domů a měl jsem pocit, že ta společnost naopak funguje, alespoň v tu chvíli, protože se kolem silnice drželi lidé za ramena, mávali českými vlajkami, což se v poslední dobou moc nenosí a měl jsem pocit, že alespoň na chvíli.
1: To myslím, že určitě je pravda, ale já myslím, že musíme dát strašně pozor, aby jsme z toho, že to naše družstvo úžasným způsobem po úžasném výkonu vyhrálo mistrovství světa, tak zase, aby si každý Čech myslel, já jsem mistr světa, což je trošičku pocit, který tady v jistou chvíli zavládl, tak na to si dávejme pozor. My v mnoha soutěžích jiného typu zas tak moc dobře nedopadáme.
0: Já k tomu ještě mile rád ocituji jedno souvětí od vašeho kolegy pana Weigla, které bych tesal do kamene, jo? Protože on tady píše, pan kolega Weigl, mimořádné hokejové nadšení až šílenství, které ovládlo česká města, vlajky, hymny a národní barvy, které zaplavily náměstí i ulice, ukazují, jak velkou mají lidé potřebu kolektivní sebeidentifikace, potřebu někam patřit, potřebu hrdosti na svůj národ, na sebe jako součást a i na svoji zemi. No to mě v dnešní době zní jako pramínek čisté vody. Tato slova.
1: To je pramínek.
0: No a existuje, pane prezidente, způsob, metoda, jak toto nějakým způsobem zalévat, pomáhat tomu, protože já bych byl rád, kdyby se to netýkalo jenom hokeje.
1: No právě, to už já jsem se snažil komentovat tohleto. Prostě tohle byla bezvadná chvíle a já myslím, že to také vedlo k jistému posílení naší takový chybějící sebedůvěry a sebevědomí. Protože najednou si lidi uvědomili, že v něčem umíme uspět a umíme dopadnout dobře, nemít kolem sebe jenom samé prohry. Takže já myslím, že to v jistém slova smyslu té naší zemičce pomohlo a tomu já jsem nesmírně rád. Jde o to, jak dlouho se to prostě udrží. Já myslím, že ty globalisti Evropejisti si zásadně nepřejí tyhle ty soutěže. To vidíme na tom, že oni chtějí klubové soutěže, kde hraje Turek a někdo ze Zambie a z Venezuely a oni nechtějí soutěže, kde hraje se s národní vlajkou. To ta Evropa strašně, strašně nenávidí. Já vím, že jsem popíchnul v roce 2009, kdy jsme měli tenkrát to slavné předsednictví, tak zrovna bylo setkání summit EU vůči vnějšímu světu vůči partnerství se třetími zeměmi a tak dále. A já jsem požádal s šéfy evropských zemí a s šéfem Evropské unie, tehdy komise, jsem požádal večer, aby to bylo jinde, ne na Hradě, tak na Žofíně, já to úplně vidím. A my jsme hráli hokej se Švédskem. A teď jako jsme měli slavnostní večeři, kde sedělo 10 stolů a různí lidi měli koukali pořád na svý mobily, kolik dopadá, to my jsme prohráli teda. A já jsem nevydržel, seděl tam švédský premiér, tak jsem mu blahopřál a nevydržel jsem a říkal jsem Barrosovi, tehdejšímu šéfovi Evropské unie dnešní, von der Leyenový, jsem říkal, no, pane předsedo, já doufám, že už nikdy se tohle nebude opakovat, že už nikdy nebude bratrská země v Evropské unii bojovat s jinou bratrskou zemí v Evropské unii, čili že už zápas Česko-Švédsko už se nikdy nebude konat. Samozřejmě provokoval jsem tím strašlivě a říkal jsem, pane předsedo Barrosovi, vy určitě jste pro tenhle ten můj názor. No tak oni se samozřejmě ošívali a nechtěli tohle to slyšet, ale ono to tady o to jde, no.
0: Tak teď už půjdeme k velmi vážným věcem, pane prezidente.
1: No tohle je taky docela vážný.
0: No je to milé, to víc, ale to, ten váš případ tak samozřejmě je velmi vážný. Tak ale já jdu teď k tomu atentátu na Roberta Fica, protože jsme se neviděli od té doby. Je to už několik dnů. Na druhou stranu dalo by se říci, že už si sedl prach trošku a už se na to lze dívat s nějakým větším odstupem. Byť Robert Fico ještě nemá asi úplně vyhráno, protože pokud vím, tak je v intenzivní péči lékařů. O čem to svědčí?
1: No tak teď, abychom znova začali povídat o tom atentátu a názory na všechno kolem, to je teď najednou po těch dvou týdnech trošičku pase. Nicméně vy jste řekl zajímavý postřeh, že už na to trošku sedá prach. Neměl by. To je věc jedna, ale mě úplně fascinovalo, jak v dnešním jednom velkém deníku je velký článek, že zase poslední zpráva, že to a to. Ale mě tam zaujalo, jak jako ty noviny opakují základní věci. Fico, na něj byl udělán atentát, atentátník byl na náměstí, ten tam byl na zasedání vlády. Já jsem si ťukal do čela, že už to vypadá, jako když je to taková minulost, že už jako průměrný čtenář toho deníku, že už není očekáváno, že by si to málem pamatoval. To mě strašně popudilo a rozlobilo mě to. To je prostě neštěstí, jestli je to opravdu tak, jestli se takhle rychle zapomíná a jestli podstatné okolnosti toho vyšumí a najednou zůstane z toho jednotlivost. No, takže to nevím. Já bych strašně Robertovi Ficovi přál, aby se uzdravil. Určitě to nebude lehké, aby se vrátil do normálního politického života a je to prostě věc, na kterou si musíme všichni dát pozor. Nesmíme tu nenávist mezi lidmi, nevraživost a tak dále, dělení na dobré či zlé, hodné, či já nevím jaké, nesmíme podporovat, musíme na to dát velký pozor.
0: Tak já tu původní otázku zkusím ještě z jiného úhlu. Víte, pane prezidente, já sám jsem tak trošku rozpoutal debatu o tom, nevlastní vinou teda, co to způsobilo.
1: Nevlastní vinou.
0: To je taková vtipná. Ale nechte mě to říct, já dostávám teď díky tomu spoustu mailů, zpráv na Messengeru a všude možně, ale dobrou polovinu ze Slovenska. Víte, ono se totiž spoustu občanů dotklo to, co já jsem vlastně vytáhnul na světlo. Tak trošku, možná i nehezky původně, že taková významná diplomatka, jako je paní Vašáriová, označí nějakou skupinu lidí v tomto případě voličů. Ale oni to jindy mohou být sportovci, jindy toho mohou být kojící matky a já nevím co všechno. Za spodinu, za lůzu, za fašisty. A já se, víte, nemohu zbavit dojmu, pane prezidente, že toto je to podhoubí, které krmí to, že nakonec se ten jeden blázen, který někde zraje, odhodlá k tomu, že vytáhne tu zbraň. A já se vás ptám na to, jestli, co je vlastně tím lékem tomu, aby se nezalévalo to podhoubí?
1: No tak lékem je, aby osoby typu paní Vašáriové už nikdy nevyslovovaly slova spodina, lůza, fašisti. Protože ano, to vede k tomu pobláznění společnosti a k nenávisti a nevraživosti, která je. A to motivuje lidi jako toho střelce, který to prostě udělal. Takže ano, já bych jako mezi viníky toho, že se to vůbec mohlo stát, skutečně zařadil jedince typu paní Vašáriové.
0: Vaše slova k tomuto. V obou našich zemích byla vytvořena atmosféra nepřátelství, nevraživosti, nesnášenlivosti. Byla vytvořena, znamená co, pane prezidente?
1: No tak někdo pořád tady ten střet nazývá způsoby, které se blíží válce a které prostě partner v diskuzi je nepřítel. Nepřítel okamžitě, který by měl být zadupán do země a nemyslím zastřelen okamžitě, ale prostě vyloučen vůbec málem z lidské společnosti. Takhle jsme se navyklo určitými lidmi charakterizovat naše politické debaty. Ty politické debaty jsou nezbytné, ale jestli budou takhle deklasovány, no tak to povede k více takovým střelcům, jako ten, který střílel v Banské Bystrici.
0: Ne, to bylo v obci Levoča nebo něco takového, ne.
1: Ano, Bystrici,
0: no, to je nemocnice. Abych to, je Handlové, promiňte.
1: Handlové.
0: No, víte, pane prezidente, já si říkám, že to Slovensko je velmi blízko. Mm-hmm. Protože někteří občané naší země do takové Handlové dojedou třeba za hodinu, možná za hodinu a půl. A ještě si k tomu přičítám ten fakt, že třeba náš ministerský předseda byl schopen říct divákům celoplošné televize v rámci zpravodajství po volbách, že děkuje demokratickým voličům. Jinými slovy, on rozdělil naši společnost na demokratické a nedemokratické voliče. Já bych si myslel, a promiňte, kdybych já byl prezidentem,
1: tak já bych... Nejste,
0: nejsem, ale já bych poděkoval všem voličům.
1: Samozřejmě.
0: A bojím se, že tohleto se s panem Fialou potáhne víc než jeho jiné avantýry typu vytahané peníze do neziskových organizací jeho rodiny a já nevím co všechno, protože za to se ještě spousta občanů naší země zlobí. A já se ptám na váš koment k tomu, protože to je
1: ne,
0: u nás.
1: Ne, tak to je, já nechci jako politik bývalý, nechci a bývalý předseda vlády, tak nechci specializovat se na to, že budu říkat silné výroky o dnešních politicích. To není moje. Já prostě ten přístup naprosto neberu, já ho naprosto odmítám, já bych ho nikdy nepoužil a myslím, že jsem to také nikdy prostě nedělal. Já myslím, že únik od naší země a od našich reálných problémů, které dnes denně předvádí náš předseda vlády, tím, že on žije jen a jedině Ukrajinou, jako by byl ukrajinský premiér, to je něco, co já bych mu nemohl také nikdy v životě odpustit. A dneska vyšel, nebo včera jeho velký rozhovor v deníku Právo na několika stránkách snad. A já jsem v našem institutu ráno přišel, říkal, prosím vás, všichni si to přečtěte, protože aby se nedalo říct, že něco přehlížíme a nebereme vážně. tak tentokrát ten rozhovor opravdu nebyl jen o Ukrajině, i když to byla jeho významná část a říkal tam věty, které jsou pro mě naprosto, naprosto nepřijatelné. Ale my jsme se dívali i na ty další věci. On se tam najednou zaplet do důchodové reformy a do dalších věcí. A musím teď prozradit vážný soud jako řady zodpovědných kolegů. No, je naprosto evidentní, že ty otázky byly předem zaslané a že byly odpovězené písemně a je naprosto evidentní, že byly odpovězené nějakou agenturou nebo tiskovým oddělením a že to Fiala jenom předstírá, že se zabývá těmito věcmi. Čili tenhle ten docela ostrý soud vznikl po vážném čtení toho jeho rozhovoru a já jsem opravdu kolegy prosil, aby to zkusili vážně posudit, aby jsme ho v něčem nepodceňovali, aby jsme třeba nebyli ochotni nebo nezapomínali na i některé jiné pozitivní věci, které dělá. Takže pro mě zase ten včerejší rozhovor byl signální věcí, která nemá znamenko pozitivní. Mm-hmm.
0: No, ještě prosím jednu věc. Překvapuje vás ten okamžik, vracím se ještě s dovolením k tomu atentátu na Roberta Fica, že někteří politici, bohužel i ti naši čeští, se snaží tu věc zlehčovat, bagatelizovat. Mám takový pocit. Neměl by, pane prezidente, být na pořadu pravý opak?
1: Bagatelizovat byla můj název nebo mé slovo v článku, který jsem napsal pro jeden slovenský deník. Takže ano, nebagatelizovat, to je moje heslo, číslo jedna prostě této věci. A ten pokus to bagatelizovat, já jsem tenkrát se zlobil strašlivě, já si to teď připomínám. Už jsme potom najednou dva týdny tady nemluvili, ale já jsem mě strašně pobouřilo, že používání headlinových nadpisů u nás, že premiér Fico byl postřelen. Já prostě protestuji proti slovu postřelen, jedná-li se o politický atentát. Postřelit je možné někoho náhodou na lovu nebo něco takového, když se připlete někdo někam, kde být prostě nemá. Ale toto byl vědomý politický atentát se vším všudy, co to slovo politický atentát znamená. Takže bagatelizovat toho je něco naprosto nepřijatelného a je dobře, že jste tadyhle to slovo nebagatelizovat připomněl. Děkuji za to.
0: Já vás teď poprosím o krátký komentář k jedné věci, která se odehrála tady v XTV. Kolegyně Minářová byla v pondělí v Budapešti a natočila 50-minutový rozhovor s panem Viktorem Orbánem. Mm-hmm. A já bych vám s dovolením jenom ocitoval ten titulek, protože ten to tak zhruba shrnuje. A poprosil bych vás, jestli s čím souhlasíte a s čím nesouhlasíte. Tak Viktor Orbán v tom rozhovoru mimo jiné říká, válku na Ukrajině musí od generálů převzít politici. Kdyby byl Donald Trump prezidentem, tak válka není. Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Co o tom soudíte?
1: Tak všechno.

0: A na to politiky máme a to je jejich úkol, takže konečně rychle předat to téma vyjednávačům je moje heslo 2 roky. 2 roky a 3 měsíce. Takže to, že to říká Viktor Orbán je naprosto správné a já to stoprocentně podporuji. Kéž by byla pravda, že kdyby ten Donald Trump přišel, kéž by to druhý den zastavil, to bych na rozdíl od Viktora Orbána tomu dával ten podmiňovací způsob. To bych říkal kéž by, ne, že by to stoprocentně udělal. On taky bude, i vyhraje-li, tak bude obětí toho deep state, toho aparátu, který on prostě nebyl schopen v žádném případě oslabit. On ho oslaboval dnes a denně svými osobními rozhodnutí, které byly v jeho pravomoci a které on mohl dělat, ale že by s těma strukturama, které v tom Washingtoně obklíčují každého politika, nejen prezidenta, ale i členy vlády, členy kongresu a tak dále, tak s tím se mu nepodařilo udělat opravdu, bohužel nic. Kdyby měl možná 2 období, tak by to bylo nadějnější, že by to udělal. No a že je potřeba...
1: Evropská unie nás vydírá, chceme jí změnit, ne vystoupit.
0: Tak my nepoužíváme slovo vydírá, to je, já nevím, máte to dobře přeložený z maďarštiny, já nevím, jestli
1: překladatel to takto přeložil.
0: Jestli to Orbán takhle řekl, ale že když jsem se dneska zamýšlel a psal jsem mou pravidelnou páteční glosu na téma evropských voleb, že už do toho zbývá v podstatě 1 týden a že už další glosu na tohleto téma páteční mít nebudu, že to už bude den, kdy ty volby budou. Takže tak jsem dlouho uvažoval o tom, co ty volby mohou docílit, co nemohou docílit. Určitě nezmění Evropskou unii, určitě nezmění základní strukturu, strukturální postup, koncepce, trendy, tendence nezmění, ale ty volby mohou vyslat signál. O tom jsem přesvědčen. Kdyby dopadly nějakým způsobem, tak já myslím, že signál vyslat mohou. Já bych si to velmi přál, kdyby ten signál vyslali a ten signál by měl být, že prostě my nám, velkému množství Evropanů, se nelíbí to, co se děje v Evropské unii, nelíbí, jak se vládne a tak dále a tak dále.
1: Vydržte, ještě se k těm evropským volbám dostaneme za chvilku, ale já mám ještě takovou drobnou poznámku a dotaz k tomu rozhovoru s Viktorem Orbánem, který už ostatně visí na XTV.cz. On tam několikrát v různých souvislostech zmiňuje jméno jisté paní Jourové, pan Orbán, a dokonce tam říká tak vážnou věc. Říkal, Maďarům nikdo neublížil tolik jako Jourová, nebo paní Jourová, promiňte, včetně vysmívání a ponižování a tak. Je to možné, že i toto patří k tomu, co musí unést politik na tak vysoké úrovni, jako je paní Jourová, že si nakonec někdo nemyslí, že se někdo cítí jako ponížený, vysmívaný a řekne v rozhovoru zcela vážném, že nikdo za posledních několik desítek let tak neublížil Maďarům jako paní Jourová.
0: Já bych těch, kteří ublížili Maďarům, vyjmenovával ještě pár i z naší země. Já vím ty první výroky před 2,5 lety, když vznikla tato pětikoalice, tak minuty potom lídři některých politických stran, počínaje paní Pekarovou Adamovou, řekli výroky, které já jsem se mohl zbláznit z toho, byly agresivní, útočné na Maďarsko. Když jsem o tom mnohokrát mluvil s Viktorem Orbánem, tak on vždycky se tvářil, že jako se tím nenechá zvyklat na straně jedna, ale na straně druhé, že ví, že jsou taky jiní lidi v tom Česku a že si tohle to nemyslí. No, tak to jako je tragédie a člověk se za to stydí a

0: Vůbec člověk jezdí teď strašně nerad na mezinárodní konference, kterých já mám pořád nekonečné množství, protože prostě najednou skončilo čtvrtstoletí, kdy jsem mohl být na tu naší zemi pyšný a hrdý, co jsme od toho 17. listopadu udělali, a teď už já se přikrčuju a netroufám se skoro nic říci, a tu naší zemi, když se podívám zejména na její politickou reprezentaci a důsledky té reprezentace, tak já ji najednou hájit nemohu, tak o tom radši nemluvím.
1: Pane prezidente, vypadá to, že za pár dnů bude mimořádné zasedání poslanecké sněmovny nebo mimořádná schůze k migračnímu paktu. Před pár hodinami francouzský pan Macron promluvil k lidu, obyvatelstvu Francie, a řekl, že se nemají občané bát toho migračního paktu, protože středoevropské země slíbili, že se zhostí toho přijímání těch uprchlíků a že žádná francouzská velká města či malá městečka nebudou obsazována houfně uprchlíky. Znamená to, že to vedení Evropy, když to řeknu takto laicky, oni opravdu plánují, že ty uprchlíci v rámci toho paktu migrantského budou tady. Co si o tom myslíte?
0: Tak já nepochybuji, že zaprvé, já jsem neslyšel ten výrok, nepochybuji, že něco takového si Macron myslí a že něco takového mohl říci, ale ten výrok jsem neslyšel, že by to řekl takhle doslova, to mě překvapuje, to on je daleko rafinovanější.
1: Promiňte, nemám tomu, ho tady, ale...
0: Tak já nechci tohleto říct, ale myšlenka, že naše podepsání tohoto migračního paktu vede k tomu, že západní Evropa si myslí, že bude lifrovat migranty sem k nám, protože nebudeme ochotni se vykoupit, že nebudeme mít peníze na to, abychom se vykoupili z jejich nepřijímání. Že si to západní Evropa myslí a někteří politici zejména, že si to myslí, o tom jsem 100% přesvědčen, ale opakuji, nechci potvrzovat ten Macronův výrok, já jsem ho takto čistě neslyšel.
1: Promiňte, protože
0: ale
1: ho tady
0: nečistě si myslím, že to uvažování běží tímhletím způsobem.
1: Bude to problém pro naši zemi?
0: No, je to šílené pro naši zemi, o tom vůbec nediskutujeme. My už, já nevím, v těchto hovorech jsme o tom hovořili, já myslím, že nejen v těchto debatách jsme o tom hovořili spolu nejednou. Prostě my už dneska máme více než desetinu obyvatel České republiky cizince. No to je zásadní změna naší země, zásadní změna struktury jejich obyvatel, zásadní změna toho, že už najednou ta čeština začíná být potlačenějším jazykem a tak dále a tak dále. Já jsem zásadně proti, já jsem fatálně proti masové migraci a tak dále. Nevím, co bych tomu silnějšího ještě řekl. Myslím, že hledat přerozdělovací mechanismy, hledat další kouzla, jak vylepšit rozdíl mezi legální a ilegální migrací, to je únik od problému. Prostě je třeba říct ne masové migraci. My si přejeme v principu zůstat monokulturní zemí a ne multikulturní zemí. My respektujeme multikulturalitu světa. Ano, tady ať jsou Indové a Pakistánci a Filipínci a Argentínci a tak dále a Mexičani, ale to je ve světě, nikoli v naší zemi v České republice. Tady má dominovat monokulturní jedna kultura a jako výletník se má přijet ten Mexičan, Pakistánec a Filipínec. Opakuju, jako výletník. Už i za prací, já myslím, že je velký problém. Nesmíme si to ulehčovat. Já myslím, že musíme pracovat my sami a nemyslet si, že to za nás vytrhnou Filipínci nebo Filipínky.
1: A teď se, pane prezidente, dostáváme k těm evropským volbám, které jsou za dveřmi. Já jsem si přečetl vaši páteční, byť dnes je čtvrtek, vaši páteční, tedy zítřejší glosu. A vy tady říkáte mimo jiné, že ten klíčový prvek parlamentního systému to celé postrádá, a to je ten lid. No. Můžete to nějak vysvětlit našim divákům?
0: No tak Evropa není politická entita. Evropa je kontinent, Evropa je geograficko-kulturní prostor a tak dále. Já také se necítím Evropanem v tom smyslu, jak se cítím Čechem, nebo jak se někdo může cítit Italem a někdo jiný Rumunem třeba. Prostě my jsme obyvateli Evropy, bydlíme tady, ale nejsme občany Evropy. A občanský princip, to je ten lid, jako v politickém slova smyslu, tak to je předpoklad smysluplnosti parlamentního systému a smysluplnosti voleb. Prostě musíme mít jistou elementární totožnost životních podmínek, životních situací, aby mělo smysl, abychom spolu žili a něco spolu dělali. Takže jako já to cítím v České republice a Němec to určitě cítí v Německu, ale v Evropě já myslím, že to necítíme, takže proto se říká, že ten politický systém potřebuje demos vznešeně, potřebuje lid prostě a to v té Evropě určitě není, proto je to falešný parlament, to není skutečný parlament, ten evropský.
1: Vy tam používáte v tom článku takový termín, že ten volič na toho svého zástupce nedovidí. To je tam několikrát zmíněno. Ovšem, já si říkám, jestli tedy volič český svého poslance, kterého si volí do parlamentu České republiky, jestli on na něj dovidí teda. V čem je ta výhoda nebo nevýhoda?
0: No tak samozřejmě ta demokracie začínala tím, že se všichni potenciální voliči, občané, sešli v té agoře nebo na té agoře někde v těch Aténách a všichni tam o konkrétní věci hlasovali. To je princip demokracie, tam je to dovidění opravdu evidentní. Já myslím, že ta míra dovidění v České republice je opravdu v přeneseném slova smyslu. Nemyslím, že je možné dovidět, ale prostě pro mě, jestli někdo bydlí v Kutné Hoře a někdo jiný na Kladně a někdo jiný prostě v Pelhřimově, tak to je dovidění schopné, to je dovidění možné. Pro mě dovidění do Finska, na Kypr, do Portugalska a do Irska prostě už opravdu neexistuje. Dovidění je pro mě jako bývalého politika takový ten potenciální dojezd autem.
1: Jasně.
0: To je dojezd autem tu Českou republiku, objede člověk autem a také jako politik jsem prostě byl na nedělní debatě v České televizi a večer jsem měl meeting s občany na nejzazším místě České republiky v Jablunkovském průsmyku. Prostě dál už to z Prahy skoro není nikam. Autem jsem tam za to odpoledne po té debatě dojel. Čili dovidět v přeneseném slova smyslu, myslím, je oprávněné říci.
1: Je možné, pane prezidente, že ty volby, které začínají 7.8., to znamená za 8 dnů, že mohou nějakým způsobem rozhodnout o věci, které se říká Green Deal?
0: Ne, tak volby opravdu nebudou rozhodovat o ničem. To bychom měli tisíckrát potrhnout.
1: Tak ten výsledek voleb, abych byl přesný.
0: Ne, já rozumím, ale zaprvé žádné věcné téma není předmětem těch voleb. Žádné věcné jasně definované téma, není předmětem voleb. Ty politické strany to také nevypointovávají dostatečně silně a dostatečně jasně. Green Deal, já myslím, že není předmětem těchto voleb, což je zločin. Volby jakékoliv, v jakékoliv entitě, kdyby to byly skutečné volby a kdyby byl parlament skutečným parlamentem, no tak by samozřejmě museli být o Green Dealu jako největší změně, která nastává v dnešní době, a muselo by být tématem jasným, že někdo vystupuje se slovem Green Deal ano, někdo z Green Deal ne, a vy byste si poměrně jednoduše mohl říci, volím toho nebo onoho podle toho, o čem jsem přesvědčen. Ale tady to je jenom fiktivní dovýtvor, dotvoření tohoto zdánlivého parlamentu, který má 750, nevím kolik přesně, lidí, členům, a ti na sebe nedovidí, ti na sebe opravdu nedovidí v té obrovské, obrovské místnosti, v tom obrovském sále, kde ten Evropský parlament sedí. Já myslím, mám strach, že už jsem to opakuji a i tady na těch pořadech, ale já, když jsem tam byl, ještě než jsme vstoupili do EU, tak jsme tam byli jako hosté se podívat a posadili nás normálně do těch řad. A teď vy hledáte, kde mluví ten člověk, a to byste potřeboval dalekohled, abyste vůbec toho člověka viděl. No a teď vím, že jsem byl naprosto šokován, jak to je v 50 ne, ale v 25 nebo kolika jazycích. A vy na to musí být překladatelé. No a ono není dodržováno, že když mluví muž, že překládá muž, a když mluví žena, překládá žena. A tak vy posloucháte někoho a mluví vám ženský hlas prostě. A vy hledáte, kde ten ženský hlas mluví. No a pak se takhle sedíte a otáčíte a najednou zjistíte, že to řeční poslanec v jedné řadě za váma, od vás vzdálený vzdušnou čarou metr a půl, ale je překládán ženským hlasem. Jo. Takže vy vůbec, pro vám tam ta doviditelnost ani v tom Evropském Rozumím. Parlamentu, říkám zodpovědně, není.
1: Když jsme u Green Dealu, tak já bych velmi rád v tomto pořadu představil knihu, kterou vydal váš institut. Green Deal, zelený úděl od Tomáše Břicháčka. Hmm. Kdyby si někdo myslel, že té knize tady dělám reklamu,
0: tak se mýlí.
1: Tak má absolutní pravdu, protože tady je to všechno pěkně seřazeno do řady a já myslím, že toto by měl každý číst. Mrzí mě, že nevyšla v audioverzi, protože jak jsem zvyklý poslouchat v autě audioknihy, tak toto je přesně...
0: A tohle je strašně dlouhý, to byste nevydržel poslouchat celý.
1: To už nechte na mě. Já jenom říkám, že ta kniha je ke koupení na stránkách vašeho institutu, víte?
0: Ano, ano.
1: Tomáš Břicháček mimochodem byl hostem XTV a ten rozhovor najdete na našem webu. K této knize vám také gratuluju, pane prezidentem, protože ta se povedla a pan Břicháček by měl o těch věcech hovořit. Promiňte, nechci po vás tip, jak dopadnou evropské volby, ale jedna věc mě zajímá. Ty strany, které doposud nejsou nikde zastoupeny ani v naší poslanecké sněmovně, taková ta menší sdružení hnutí, politické strany, máte pocit, že někdo z nich by mohl zabodovat?
0: Dvě věci teda. První věc, jak dopadnou, a pak kdo z těch...
1: Já vím, že to nemáte rád, jak dopadnou,
0: Já k tomu mám jinou poznámku, ne, že to nemám rád. Jako. Když se budete ptát ve volbách normálních do autentického parlamentu, tak tam přeci je normální, že odpovíte, vyhrajou ti či oni. Když budou naše volby, tak buď vyhraje Fiala, nebo Radim Fiala, nebo Petr Fiala. Teda. Ale přeci v Evropském parlamentu není vůbec možné slovo, jak dopadnou klas. Prostě tam jsou desítky politických stran a hnutí a seskupení, které se zařazují potom do dalších nadseskupení a ty nadseskupení nemají žádný smysluplný název. Takže já nevím, jestli někdo ví, že když bude volit, řekněme, když už jsme řekli toho Radima Fialu, který já myslím, že nekandiduje, ale je to SPD, je to SPD, tak prostě, že SPD, když bude jejich kandidát zvolen, tak to přeci vůbec neznamená, že se někde objeví značka SPD. Vůbec nikde se neobjeví. Prostě on, to SPD, se stane součástí, jako dosud, frakce se skupení stran, které se jmenují Identita a demokracie, ID, jestli se nemýlím. Takže vy, ten, kdo bude eventuálně volit naše SPD, tak vůbec neví, že většina, z 99% voličů, kteří budou volit kandidáty SPD, neví, že volí do Identita a demokracie. A teoreticky ta ID, ta Identita a demokracie by mohla vyhrát, vyloučeno, ale mohla by si zlepšit svou pozici v Evropském parlamentu o pár hlasů, nebo zhoršit. Jo. Takže to slovo, jak dopadnou, vůbec se nedá definovat. Jo. Otázka je, jestli, jak to je ta druhá půlka té vaší otázky, jestli se tam najednou dostane nějaká nová krev, jestli se tam dostane nějaký nový politik, jestli se tam někdo stane nějaká strana, kterou jsme volební strana, kterou jsme nikdo neznali, nebo nikdo v Evropské unii neznal prostě. A teď najednou tam přijde s neotřelými postoji a tak dále. To je ale, to je, jak dopadnou. Takže zajímavost by byla, jestli se tam dostane někdo, kdo nechce Green Deal, kdo nechce přijímat migranty, kdo nechce přenášet víc a víc pravomocí do Bruselu, kdo si myslí, že se máme o sobě rozhodovat my tady sami a kteří ví, že evropské problémy neexistují, existují problémy domácí, lokální, místní, regionální, ty si řešme tady sami, ať je za nás neřeší někdo v Bruselu. A má je za nás řešit frakce Identita a demokracie. To není pro nikoho směrodatné a nikomu to nic neříká a tak dále. Takže nevím. Nestudoval jsem naše strany, tak možná se tady objevují nějaké v těch různých debatách nějaké zajímavé osoby a vy na mě mámíte, jestli nějakou zajímavou osobu znám. Ano, já myslím, že zajímavým a novým politikem, který se urodil, předtím neexistoval, před pár měsíci neexistoval, díky těm evropským volbám, a to je třeba Filip Turek, takže já myslím, že to je osoba zajímavá a pokud by se tam dostal, tak doufejme, že by jako bývalý neohrožený automobilový závodník se tam uměl prosadit nejen v tom peletonu těch závodních aut, ale i v tom peletonu té Evropské unie.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 20. Promiňte.
0: No, jenom 20. ano.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 52. dílu našeho pořadu a těším se na další. Mějte se pěkně a nashledanou.
0: Děkuju pěkně.
1: Naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ty estetické plastické chirurgie, jaký nejčastější výkony si pacienti žádají?
2: Tak já myslím, že to pořád zůstává jakoby facelifting, zvětšení prsou, modelace prsou, břicha, modelace břich,
1: liposukce. Zvětšení prsou, modelace, není to to samé nebo podobné?
2: No ne, modelace je taky trošku zmenším, protože to nejsme schopni jakoby dosáhnout tak, že vymodelujeme, znamená, že posuneme nahoru, a neodstraníme ani trošku ty žlázy, trošku se vždycky odstraní, technická záležitost, ale zvětšení je augmentace prsou, jo, a pak máte modelaci, kdy nepotřebuje jako zmenšit tu žlázu, no a pak je ptóza s velkými prsy, kdy musíte zmenšit žlázu i odstranit tu nadbytečnou kůži.
1: Ty implantáty jsou asi nejčastější v dnešní době, jsou nejpopulárnější.
2: Záleží, v jaké době svého života přijdete, že jo? Jo, když přijdete jakoby v tom mladším období a nenadal vám někdo jako to množství, no tak to se dá řešit jednoduše tím tou augmentací, ale v případě, že už máte po porodu, máte po dětech, jo, to znamená, gravitace je blbec, jo, pořád to klesá dolů.
1: Ta funguje stále,
2: takže je třeba potom udělat tu modelaci anebo i to zmenšení. No.
1: A jsou některé výkony hrazené pojišťovnou, nebo si to všechno musí hradit pacient?
2: No, já teďka nevím úplně přesně, jak to na klinikách chodí, protože tam už nepracuju, ale vždycky to bylo tak, že my na začátku jsme to dokonce ještě odhlasovali, jakože na tom sedánku, jestli to je na pojišťovnu nebo ne, protože bývalo to jako nevýhodný jako vlastně pro tu kliniku, jo? Protože když to bylo na pojišťovnu, tak to nebylo ani na ten výkon málem. Jo?
1: Protože takže já si dokážu přece žena, která
2: musí
1: má
2: to schválit pojišťovna.
1: Velká jo? Můžou tak mít bolesti zad, tak by to
2: je častý, teoreticky. To je častý jako případ, že na to jako by takzvaně svádí, ale musí to dneska odsouhlasit samozřejmě revizní lékař, jako musí mít prostě povolení, že to můžeme odoperovat. No. Ale většina operací se podle mě odehrává prostě už té estetické.

0: Při těch třech letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek, ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik, 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne?
0: Mm-hmm. Ano.
1: A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijde vám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: od trže do sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě v XTV, ráda tě vidím.
1: Taky tě vidím rád, Alex.
0: Žádná okurková sezóna se nekoná.
1: Koná.
0: Jo?
1: Já jsem koukal na to, co jsi si dneska připravila.
0: No.
1: To je znak okurkové sezony.
0: Opravdu, no, ale jasně. Spíš blížící se, ne? Já jsem měla dilema, počkej. Která témata dát a která ne.
1: Já jsem připravený těsto vyvádět, tak jsem zvědavý teda, jak tím projdem, protože jsem si říkal, hele, ta Alex jde v C-dur a v C-dur už mě nebaví, protože v C-dur jedou všichni, tak pojďme na to.
0: Tak pojďme na to, ale máme o jedno téma více než běžně. A určitě jsi všimnul této přestřelky. Neusínej.
1: Neusínej.
0: Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska, řekl Fiala. Podle Babiše je premiér patologický lhář. Tak.
1: Víš, co je hrozný, že se může říct cokoliv a že se říká cokoliv. Jo? Jakože to už nemusí mít žádnou racionální jako zdůvodnění, že už ani nehledá někdo návaznost na nějaký zdání pravdy. Jo? On to prostě plácne, protože si myslí, že mu to zafunguje a bohužel asi mu to u jeho voličů zafunguje. To je
0: a
1: to,
0: teď mluvíš ještě, asi o premiéru Fialovi nebo Andreji Babišovi?
1: Jako, tak že ten to řekl, ten to jenom konstatoval, mm-hmm. Protože ano, to je lež, on může říct cokoliv, když to není trestný a Babiš se nebude soudit, tak prostě Fiala jde a říká slova. Takhle je rozhazuje. No a teďko, jestli na to někdo reaguje, asi ty jeho lidi prostě tomu věří, nebo ty jeho voliči.
0: Ale jich čím dál méně.
1: Já doufám, ale zároveň víš co, já mám pocit, že furt jich je dost. A proč jich je dost a proč vlastně nemyslejí, proč jako se, když zazní takovýhle výrok, proč si neřeknou, hele, jako to už jako přece s námi houpeš už moc, ne? Tak to nějak buď zdůvodní, nebo to řekni jinak, nebo prostě to všechno nehraje na toho Putina. Tady byl nejdřív teda jako Babiš. Teď jsem dokonce jako někde jako zaslechl, nebo zaznamenal jako Čapí hnízdo, jako že někdo ho oprášil trošku a že zaznělo v médiích Čapí hnízdo. No teď si vem jako ty, jak říkají, narrativy, Čapí hnízdo, pak covid, potom a vždycky tam byl ten Rus je čím dál tím víc, takže za to už může všechno, co uděláš, chlapík prostě chce zapálit nějaký to Brazilec, autobusy na Klíčově, tak je to prostě Putinův agent, pak to zmizí, nikdo už jako o něm neví, jak byl odsouzený, všichni jako vlastně už jako toto vytěsníme, zapomeneme na to, chudák je propuštěný zpátky do Brazílie, prostě proč to udělal, jak to udělal, proč by měl být Putinův agent, to vůbec asi jako on sám si nedokázal představit, možná, že ani Putina nezná a tak. A tady to zaznělo, udělal se z toho koule a prostě tenhle ten Putinův agent, který na Klíčově chtěl zapálit ty autobusy, aby nás nejistil, aby v té hybridní válce, aby jsme prostě jako nějak prohrávali, tak to smázne se a jde se dál. No ale teďka je hodně materiálu, tak pojďme dál.
0: Tak ano, protože i Petra Macinku vyjádření premiéra Fialy zvedlo ze židle. Macinka ostřek ODS, parazitujete na válce, být Fiala jako Orbán, nemuseli umírat děti.
1: Tohle je dobrý smeč od toho Petra, protože on to vlastně, to je hezký výklad toho, co vlastně ta ODSka, co ten Fiala, ale nejenom oni, jako to, co dělá šéf NATO, ten Stoltenberg a všichni tyhle ty lidi, oni prostě skrze tuto válku si razejí svý, a teďko nechci říct jako primitivně jenom zájmy, ale buď svý přesvědčení, nebo prostě, že tam jsou, nebo jako strkají, pušujou ten vlak tím směrem, který se po nich chce. A ten Petr vlastně, že to takhle jako veme, tak to nazve jinak, ukáže nový úhel pohledu a prostě řekne se, ano, tyhle všichni parazitujou na té válce a využívají a zneužívají jí vůči kvůli svým potřebám. No pro své vlastní potřeby.
0: Takže myslíš, že není jejich zájem ukončit tu válku nebo uzavřít nějaké příměří? Měli by jiné téma? Současná pětikoalice?
1: Já jsem si myslel s tím příměřím. To musí uzavřít někdo, kdo má váhu slova a který taky donutí ty válčící strany dodržovat pravidla příměří. Jo. Takže jak jsem čet někde Putina, tak tomu říkal, no, příměří mi jako neuzavřem teďko, protože by jenom vlastně ta Ukrajina získala čas k tomu, aby se dozbrojila, aby mobilizovala. Prostě mi na příměří teď nejdem. No tak to je jako jasná řeč. Takže vlastně, když já jsem i volal potom příměří a říkal jsem si, to by bylo řešení, ať přestanou bojovat, jenže on se nezastaví ta válka v době příměří. To prostě se dál, jako budou ty dvě strany nějakým způsobem revitalizovat a reorganizovat. Takže vlastně tam musí být taková autorita, aby řekl dobře, tak jestli bude příměří, tak za těchto podmínek. A musíte obě strany garantovat, že ty podmínky dodržíte. A já si to vlastně nedokážu vůbec představit v současné době.
0: No a kdo by měl být tím garantem? Víme, hodně se mluví je, o Trumpovi, no, tak o tom, jestli vyhraje volby.
1: Americký prezident. No, když vidíš,
0: včera Viktor Orbán řekl, že on to vyřeší, když ho navštívil, poté, co ho navštívil.
1: Ale jo, no tak ten Trump, jestli bude tím prezidentem, asi já taky doufám, že to je ta páka, která zapáčí a ono se něco stane pozitivního. On prostě jako ty lidi a tu zemi, která nesmírně trpí, nějakým způsobem to utrpení tam zastaví a ty lidi přestanou umírat a něco se stane. Všichni jako doufáme.
0: Nicméně ty jsi zmiňoval příměří a že na něj Rusko teď nepůjde. Nicméně Viktor Orbán teď je velice aktivní, ostatně za to i kritizován. To je naše další téma. A Viktor Orbán poslal špičkám Evropské unie tajný dopis o jednání s Putinem a právě v tom dopise bylo napsáno, že ruský prezident byl překvapen, že Ukrajina nepřijala dočasné příměří.
1: Jo, já jsem si říkal, do jaký míry zase. Zaprvé, do jaký míry je to řízený únik, není to únik, je to žádný dopis, jako de facto nebyl, a byl jenom řízený únik prostě nějakého obsahu, který měl nějakým způsobem zahrát. Ten Orbán je taky zkušený politik, tohle jsou vlastně věci, které se dělají. Já tomu dopisu nebo této informaci nedávám žádnou váhu, v podstatě nula. Já, když mi to poslal, tak jsem si říkal, co to je, je to úplně jedno. Tyhle ty úniky, jako na úniky se hraje, na ty leaks, že se hraje prostě v politice, co politika jako světem chodí. Jo. Takže tomu moc nevěřím, ale líbí se mi ten Orbán, že objel ty relevantní strany. To je určitě státnický velkorysej tah. A když ty, kteří mu okopávají ty kotníky a říkají, no jo, a teď on nic nevyřeší, a teď prosím tě, to je prostě jenom politická deklarace, dělá to kvůli svým vlastním voličům, tak já myslím, že ne, že to je jeden z politiků, který opravdu se k tomu postavil čelem a přinejmenším se všema stranama mluvil a teďko má proti ostatním Stoltenbergům a ostatním má nabito, protože má argumenty on s těma lidma, který vlastně se podílejí na té válce, který vedou a který jako rozhodují o tom, jak to bude v budoucnosti, tak mluvil osobně, na rozdíl od těch ostatních.
0: No dobře, ale co z toho?
1: No to se uvidí, jsou další kola, teď ono to jako nejde hned, jako to, ten výsledek není hned, že jo. To je jako stejně, když se mluvilo o té nové frakci patriotů, že jo, pro Evropu, tak nejdřív jako, já nevím, že to nemáš jako téma, abych to nevykrádal, jo, ale teď jako se říkalo ze začátku, tak nejdřív vyhodili toho Babiše z té jedné frakce, takže ho nechtějí, prostě je trapný, takže ho vyhodili, aby byli bez Babiše. Pak se ukázalo, že teda zakládá s tím Orbánem a s tím Rakušanem jako tu novou frakci, to říkalo, irrelevantní, vůbec do ničeho nebudou mít, jako to, co mluví, vůbec jim nezaloží a nepřidá se k ním nikdo. Pak se přidali ty ostatní země, pak vlastně se ukázalo, že tvoří třetí nejsilnější seskupení v té Evropě a zase se říkalo, no jo, ale oni udělají vlastně takovou tu, jak se tomu říká anglicky, víš co, jako, že to zaznělo takový to kolo kolem nich, který prostě sanitary si řekl něco takového, jako, že vlastně kolem nich bude mrtvo a oni nebudou nic dělat. No vidíš, to je jako začátek a ono to strašně rychle jako běží, to je 3 neděle nebo jak dlouho. A za ty 3 neděle vlastně jako uděláš na začátku nějaký krok, nějaký impuls, ono to jde dál a zatím se to nezastavilo. Tak já věřím, že takhle svět jako se chová, že prostě musíš vykročit nějakým směrem a držet kurz, dát to a energii, snahu. A v tomhle tom si myslím, že zrovna Babiš našel úžasnou svoji roli v tuhle tu chvíli. On je přece obchodník. On dokáže prostě jako dealovat se stranama, on dokáže prostě ty obchodní řeči, on je prostě vyjednavač par excellence. Kdyby nebyl, tak nemá ten majetek, že? Tak prostě to je jako talentovaný obchodník a teďko on to bude obchodovat a on to musí obchodovat a obchodujete se to stejně jako jiný komodity a v tom on je excelentní a v tom já věřím, že prostě našel svoji novou roli a od té frakce já očekávám poměrně hodně, samozřejmě, že to může někdy zastavit, ale já zase doufám.
0: Tak doufejme, že to vyobchoduje ve prospěch České republiky. Na rozdíl, když srovnáme předsednictví naše a teď Maďarska.
1: K tomuhle. Hele, těch miliard, kolik potřebuješ miliard?
0: To já osobně žádnou.
1: Ale tak jako jedna, jedna by se hodila, ale neříkej. Ale dobře, jako to je přece tak hloupej, jak je populární říkat, narrativ.
0: Ale nemyslím jako by obchodovat jenom v penězích samozřejmě.
1: Ale, no, ale
0: jsou další věci, se kterými bojujeme.
1: Bavíme se o vliv. Že? Ten vliv je přece daleko víc sexy než nějaký peníze. Všichni si myslí, že vlastně cílem jsou nějaký dotace a zase, aby Agrofert byl větší, aby jako si koupil větší porci jídla a dva stejky místo jednoho a ještě, já nevím, nějaký další zámky, jestli to už nějaký má v té Francii, prostě něco další. O tom to vlastně není. Teď v určitý fázi prostě si řekne, že hele, těch krámů, to je jenom starost. Takže vlastně ten fond, do kterého on, ten, jak se jmenuje, ten fond, do kterého...
0: Svěřenský fond.
1: Svěřenský fond, jak to dal ten majetek, tak to je bezvadná instituce. On se o to nemusí starat. A nejvíc sexy, kromě sexu samotného, v určitých letech, už možná si přeskládáš ty priority, tak je mít moc a vliv. No a o tom obchoduje, aby měl vliv.
0: No, myslíš si, že svěřenecký fond, že on se o to nestará?
1: Svěřenský, nemyslím, že ne, protože, hele, když máš prostě spousta, vždycky říkám cihel a aktiv a lidí, a teď je to jenom starost, teď mu to nepotřebuje, teď vlastně, abych tady nevypadal jako nějaký prostě fanda Babiše, ale on vlastně jako moc toho nejí, jako žije prostě poměrně asketickým způsobem. Když on nic nepotřebuje. Na to, co vlastně on potřebuje ke svému životu, tak jakoby má. A potom, aby ho něco bavilo. A jeho teďko baví dávat dohromady frakci, která za 3 neděle udělala takovej raketovej, uletěla takovou vzdálenost, že tomu musí dělat strašnou radost. Hmm.
0: A teď odpustím si ten výraz, ale je to výraz Petra Holce, našeho komentátora, to kvičení premiéra Fialy a dalších. Je to důkazem toho, že to dělají dobře?
1: No jo, no.
0: A že je to vlastně štve, že...
1: Protože víš, jak jsem říkal, ten jako nejdřív ho vyhodili. Že? Telička říkal, vyhodili ho, prostě nechtěli Babiše. Potom ho založil, no, bylo to trapný, tak tohleto. A teď se to furt jako zvětšuje, takže oni pořád to chtějí jako marginalizovat. Pořád chtějí dělat jako, že to není vůbec důležitý. A on to mezi tím roste. Takže oni vlastně nevědí, jestli mají nadávat, brečet, jestli mají varovat. Oni zkouší úplně všechno. Strašit. Teď ano, to, co se ukázalo předtím, jakože to je vlastně zase Putinová věc, to je v podstatě asi Babiš a ten Brazilec, který zapázdil ty autobusy na tom Klíčově, asi byli kamarádi, asi byli ze stejné jednotky, rozumíš? Kromě Čuka, Geka, který zapálili Vrbětice, to je prostě stejná parta řízená, prostě, teď je to všechno trapný, Alex, teď je to trapný. Teď je to fakt jak trapný.
0: Ale má to za cíl v nás vyvolávat strach, budovat strach, nějaký obavy?
1: No, jasně.
0: Je
1: no.
0: To proč to je?
1: Hele, dobře, ale ještě kromě ten strach, já jsem koukal, jak jsem se o tom bavila s Tlustým, on má téma strach, určitě bez debaty to platí, ale potom vlastně ještě my si hrajeme na jinou věc, která nebyla v minulosti tak jako úplně důležitá, nehrálo se to tak, a to jsou fakt ty narrativy, jako to jsou témata. Ono jako je na nás buší tolik informací a tolik podnětů a tolik starostí, které my máme, tak my udržíme v hlavě pár nejvýraznějších témat. Takže jako od covidu, asi v tom, v té covidí době se to tak jako vlastně zvrtlo úplně jednoznačně. Že, ale předtím to byly všechny ty akce LGBT a jak se jmenoval ten, víš, jako s tím Černochem, jak ho tam zmasili.
0: Jak zaklekli.
1: Takže my jsme potom už jeli vlastně tyhle ty narrativy, pak byl velký narrativ covid a od té doby my se nedokážeme vymanit z monotémat. Jo. Takže máme válku, takže určitě tam je ten strach, ale určitě je to taky vytěsňování jiných témat. Jo. A to mě hodně vadí, už opravdu i na té společnosti, my máme takový chat, kde je tam mocinka taky, a jsou tam jako řada lidí, kteří se v tom veřejném prostoru objevují, a já jsem říkal, hele, a už si zakažte tu válku, jo. Už pište taky něco jiného, už tam prostě jděte s tou válkou do háje, protože my už jsme to sami jako udělali, že jsme akceptovali téma války.
0: A já si myslím, že o to se postarají parlamentní volby, protože voliči budou chtít vědět, co uděláte pro nás, ne pro Ukrajinu. Nemyslíš si, že to trochu pomůže změnit téma?
1: Ale
0: volby jsou za rok.
1: Ale to je ten mindset. Jo. My jsme se na to naučili. My to v té hlavě takhle máme, že se války bojíme, válka nás, kvůli válce chudneme, takže to dopadá na nás. Válku zakopáváš o ní na každém rohu, pusť si zprávy ČT, Tam první tři zprávy jsou prostě válka v různý podobě, buď je to NATO, nebo je to mírová konference, nebo co dělá Zelenský, anebo je to prostě Daria z toho z Ukrajiny vyvolá, kde byla vybombardovaný, co si je ukazuje prostě skrvavený děti. To ti naservirují hned na začátku. Tím pádem tě vlastně takhle vybudí a řekne si ano, téma našich životů je prostě válka. No a co potom přijde potom, už nemá takový náboj, protože ho prostě ta pecka přišla na začátku.
0: To si pak ale lidi řeknou, sice se nemáme dobře, všechno zdražuje, reální mzdy klesají a tak dál, ale aspoň se u nás neválčí. Tak se spokojíme s málem, ne? A ty jsi říkal, promiň, máme téma hodně, a ty jsi říkal, že máme jiné témata než válku, tak si říkám, jestli toto téma nemám přeskočit.
1: To je přesně to, co jsem ti říkal na začátku, že taky tam máš z 10 téma 9 téma války. Ale
0: tak, Pavel chce, aby summit NATO označil vstup Ukrajiny do aliance za nezvratný. Přitom údajně i on sám se snaží ty dvě strany dostat k jednacímu stolu, ale nicméně připomeňme si, proč Putin zaútočil na Ukrajinu. Nebylo to právě kvůli tomu, že měl sousedství
1: na to. Ten příběh známe. A ten Stoltenberg, který to teda odstupuje a nastupí tam ten novej, tak včera ho poslouchám, jak opakuje pořád a naše média samozřejmě to jako papouškou a recyklujou a říkají, není otázka, zda vstoupí Ukrajina do NATO, ale kdy do něj vstoupí.
0: No teď je to nemyslitelné.
1: Jasně, teď je to nemyslitelné, protože říká kdy a za jaký podmínek. Ale oni prostě... A já nemyslím, že to myslí vážně.

0: A Ukrajina do NATO, to znamená, že Putin musí prohrát tuhle válku. Když to uslyší Putin, tak si řekne, no tak co také, oni pořád hrajou na to, že to prohraju a já to neprohraju, protože mám za sebou kolik 150 milionů lidí a ty vlastně mám do 80% podporu a já vlastně nemůžu teďko jako říct, tak dobrý, já to vzdávám a pustím anglosasy do Ruska a rozeberte si to tady.
1: Opouštíme téma války, i když, no vlastně ne tak úplně, ale tohle se týká spíše Joea Bidena, kdy se velmi diskutuje o tom, jestli má kandidovat nebo odstoupit z kandidatury. Biden se znovu ostudně přeřekl, prezident Putin představil Zelenského.
0: No já jsem to viděl, no. Tak to víš, jako, víš co, jako my už to všichni přece jako víme, že ten pán, to je jedno, kolik mu je let, ale prostě už nemá kandidovat na prezidenta. Mě zase na tom celým štve ty jeho podporovatele a ty, který ho prostě, který to nechtějí vidět. A dokonce i voliči, oni to nechtějí vidět. Oni prostě, a to vytěsňování jako vlastně té reality a vytěsňování toho, že prostě to lhaní si sobě, řekneš si, no tak je to starý pán, to se stane každému. Přeřekneš se, no tak se přeřekne.
1: Irák, Irán.
0: No Irák, Irán, prostě on
1: Putin,
0: to tak
1: Zelenský,
0: jako...
1: je to jedno.
0: Je to jakoby jedno a tohle mi vadí, že oni prostě jako nejsou schopní korigovat tu svoji úvahu, říct si fajn, tak když tenhle ten pán už na to fakticky nemá, tak co udělají demokrati, postaví někoho jiného? Je to ta Kamala, je to prostě někdo jiný, který je kandidát, z jakých podmínek, že nezačnou vlastně jako racionálně se chovat ty lidi, i ty voliči, jo. Normálně, když se koukneš na sociální sítě nebo na ty komentáře pod článkama, tam se sekají ty lidi naprosto natvrdo a vysvětlují prostě a Wikipedii ždímají a všechno dokazují, kdo měl kdy pravdu. A proč jako neuvažují takhle tak dobře, tak jako jestli tenhle ten pán je starý a nechtějí Trumpa, tak sakra, co udělají ty demokrati teda? Co udělají? Tak ať teda, když jsou to jejich voliči, tak ať po nich chtějí, ať na ně tlačejí, ať teda něco dělají. A oni ne, oni prostě koukají.
1: Jak myslíš, že to nakonec dopadne? Zůstane Joe Biden kandidátem? Postaví se Donaldu Trumpovi?
0: Ne, no tak jestli mají scénář na to, aby ho stáhli, tak ho klidně přesvědčí, stačí manželka, když mu řekne, Joe, dneska nejdeš do práce, dneska jdeš po doktorovi a on to asi... vyhodnotí úplně stejně.
1: No právě, že ta manželka je ta, která nechce.
0: No, právě. Takže,
1: za vším hledají ženu.
0: Takže si myslím, že kdyby měli plán, možná, že ho mají. Možná, že mají nějaký plán. Já přece nemůžu ty demokrati nemít plán. Přece nemůžou vlastně polovina Ameriky, lídra světového, prostě jako se bude chovat takhle neracionálně. Já věřím tomu, že v nějaký chvíli něco udělají. Co udělají? Demokrati, teďka myslím demokrati.
1: No, uvidíme. Tak a teď už opravdu definitivně opouštíme Ukrajinu a válku. Rakušanova mise do Sýrie nedává smysl, říká diplomatka z Damašku Filipy. Paní Eva Filipy, zkušená diplomatka, po 13 letech skončila v Sýrii a toto říká.
0: Ta paní Filipy je za prvé legenda, za druhý statečná žena, nesmírně schopná, má obrovský zásluhy, ono se asi, nebo určitě se o tom moc nepsalo, protože většina věcí, které ona tam dělala, tak byly opravdu tajné a dělala je nejenom pro Českou republiku, ale pro naše spojence. Je to úžasná dáma, sama víš, z jakých okolností odešla z ministerstva zahraničních věcí, že ani pan ministr jako se neudělal čas na ní, aby jí poděkoval, podal ruku.
1: Za ostudných okolností pro ministerstvo.
0: No, jasně. Ona prostě byla stažená a tak. Co tam bude dělat Rakušan, ten může jezdit kam chce.
1: Tak on by tam měl vyslat nějakou misi, která tam, nevím, jestli vykolíkuje, nebo vytipuje místa, kam by se mohli vracet uprchlíci. Paní Filipy, to nedává smysl, protože Sýrie zná postoj Evropské unie vůči Sýrii, tak, ale zase ta myšlenka stále říkáme, nebo ti, co nesouhlasí s migračním paktem, říkají, pomáhajme tam, odkud ti uprchlíci přišli, aby se měli kam vrátit.
0: A on nebude kolíkovat ten prostor pro jaký uprchlíky, odkud?
1: Prosím, no ze Sýrie.
0: No ale ty zase k nám až tak nechtějí, že jo? Vlastně ty směřují trošku někam jinam. Takže to je spíš otázka jako Evropské unie a tam ten Rakušan, že by jako něco vykolíkoval jako prostor pro nějaký stan a říká, hele, já mám skvělý pozemek, domluvil se s Ahmedem tam a jako kluci, můžete to tam, my vám na to přidáme nějaký prachy, zadlužíme se u vás, vy nám je půjčíte, my vám je budeme hrát.

0: chcete, můžete si tam koupit tábor. Tak takhle asi vlastně jako to nepůjde. A zase tam posílat jako Ukrajince, tak to by asi nechtěli. A my jsme rádi, že ty Ukrajince tady máme. Alex, já ti musím říct jednu věc. Já teď už nějakou dobu stavím, ten barák je 20 let starý, tak tam já dělám nějaké úpravy a mám tam řadu různých Ukrajinců. Jo. A jsou skvělí, jako strašně dobře se, samozřejmě, že ne všichni jsou skvělí, že tam máš parťáka, který je skvělý, ten si jmenuje skvělý lidi, a když tak skvělí ty přidavači nejsou, tak on se zkontroluje a příště tam nevidíš a veme si jako jiný lidi. Samozřejmě, že vlastně jsou různě kvalitní, jo. Ale v zásadě si s nima rozumíme, jako jsme za ně tady rádi, že vlastně tady pracujou. A fakticky se mi ta Ukrajina potom jeví úplně z jiného pohledu, takže my ty ukrajinský uprchlíky tady potřebujeme. A to neznamená, že naše lidi jsou a priori lepší a Ukrajinci a priori horší. Je to jako 50-50. Navíc, naši lidi nechtějí tak jako makat jako ty Ukrajinci. Jo. Takže já jsem velký přítel Ukrajinců. Jo.
1: Je to pravda, takže do Sýrie nedáme.
0: No, já bych je tam neposílal.
1: Tak a poslední téma. Kundera a státní vyznamenání. Podvýbor ho dříve odmítl, nyní mají vliv badatelé. Tak loni Petr Pavel neudělil Milanu Kunderovi státní vyznamenání. Letos by to možná mohlo být. Zaslouží si Milan Kundera.
0: Já bílého lva. Řeknu jednu věc jako s těma vyznamenáníma. Já vím, že tvůj manžel to tak jako hezky čet. Vždycky ty ceny a předtím Jirka Weigl a předtím nevím kdo.
1: Hezký, no, to je hezký. Čtení, to velká zodpovědnost.
0: Jo,
1: to čtení.
0: Jo, Ježíš Maria, to vůbec, to je jako Ivo Maté vlastně, že? A já jsem na ně úplně přestal věřit, na ty vyznamenání.
1: Proč? Kdy?
0: Já ti nevím, v průběhu furt to ztrácelo nějaký, zaprvé na začátku my jsme nebyli, hele, my jsme si nesli tu paměť jako z komunistických dob, kdy ty vyznamenání pro nás neměly lautr žádnou hodnotu, protože jsme si říkali, že je to všechno cinknutý. Ty lidi, kteří dostávají, tak prostě jako je otázka, jestli by je měli dostat. Takže já se jakoby generaci nezajímal. Pak to přišlo k tý Havelový. Havel s tím začal vlastně jako docela takto a my jsme se nenaučili si jich vážit a mít k ním nějakou úctu a čest. Já rozumím tomu, že protože táta taky můj dostal cenu od prezidenta Zemana a měl z toho velkou radost a cítil se poctěn. Asi kdyby mi chtěl někdo dát, možná, že bych změnil názor, ale to nehrozí, takže prostě...
1: No teď určitě ne.
0: prostě to... Pro mě je to vlastně úplně vůřt, jestli Kundera ji dostane nebo ji nedostane. Pro mě je Kundera velký pojem, něco jako Pavel Kohout. Já je mám tak zařazený vedle sebe, jsou pánové, kteří se oba dožili vysokého věku a prošli si různýma etapama svých životů. Byli to velký aktivisti v 50. letech, potom vlastně to byli disidenti a potom vlastně se zase vrátili nějak. Ten Kundera řešil ten svůj život nějakou cestou. Pro mě jsou to a bavme se o Kunderovi. Kundera je legenda jako člověk. Ty jeho romány, OK, já je mám načtený, ale zase mám radši jiný knížky. A nesmírně si ho vážím, cením. Byl bych rád, kdyby měl i tu čest a tohleto postavení v české společnosti. A nemyslím si, že to vyznamenání mu k tomu pomůže.
1: To je krásné zakončení. Říkám si, ty vyznamenání, jestli je neznehodnocuje v tvých očích i to, že jich je strašně moc.
0: No a hlavně v tom máš binec. No, jako co,
1: to jsou desítky,
0: se propůjčují, pak se můžou vrátit, že, vzít zpátky. Takže daily, nebo ne daily, medaily.
1: Já moc děkuju, že jsi přišel a budu se těšit zase na příště. A kdybychom se náhodou neviděli, tak hezké léto. A nespal se. Jsi takový chycený trochu.
0: S Bohem a šáteček. Tak děkuju, mě se hezky léto.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikátce to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu na trh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob. Pan Jakob, jo, ten,
1: pan Laci.
2: Jo. To je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, ten... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda...
1: No... Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem. Mm-hmm. Ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize, odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek.
2: No.
1: A to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té Chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřížek na Facebooku,
2: no.
1: Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo, darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: obojí
2: teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no, no.
1: To nebyl jeden bitcoin, no, nebo no. Několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No.
1: No.
2: Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne. Je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenujete de Croa, je to pěkný. Je to prostě
2: pěkný.
1: Vznešený, je to lepší, než když se jmenujete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, po nás byla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: No, já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondiák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane Bože.
2: Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, no, no, a zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, to je hezky.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bože. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
1: no
2: trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To byla taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou
2: takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No,
1: ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ono, ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. No ale ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo? Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako ne úplně, a řekne, to je čo.
2: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projekt.
1: Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli,
2: no, Bruseli.
1: Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak. Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán, Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No, tak na sítích píše, kde
2: no
1: co.
2: To sice píše, ale i ta,
1: váhu.
2: No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodnej kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to je dobrý jako na tu stranu.
2: Je, no tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba. Podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku. Přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: Do, no, ale já nevím, já se nedívám s tenou náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: Jako, no, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: protože... A víte,
2: protože...
1: že já taky?
2: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na to věc? Ne, no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě.
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince
2: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no,
2: dokud
1: ne,
2: to
1: budu
2: jde.
1: Budu říkat stará Stoněková, má slomen prs. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak

ona mi řekla čáry šíří, ale ty chlapče, klidně stůj.

0: voda nikdy už nedoní.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
3: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
2: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou.

0: diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
1: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky. A on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
0: A nedostal,
1: tu přelistopadovou. Dostal tu polistopadovou.
0: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby.
0: No,
1: to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moc chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace a atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
0: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
1: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
0: zde přítomný,
1: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala. Kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
0: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
1: No, ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmá. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatný, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utéct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
0: Jak myslíš, že to dopadne?
1: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jako by nic.
0: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic
1: Ne,
0: neděje.
1: ne.
0: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel,
1: Máš společného Dalajlámu,
0: no.
1: akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáhl investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
0: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, ten říkal, že jsme v Číně vyřízený, že tam
1: No.
0: měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
1: Ten to ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži,
0: Na vlastní
1: doslova.
0: kůži, přesně tak, podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
1: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný, s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
0: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
1: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
0: A časová osa?
1: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je, asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
0: To je taky taková zpráva.
1: Jo, jo, je to.
0: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
1: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
0: Ne, neviděla.
1: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní.
0: No
1: je to jediný,
0: to si,
1: co mají.
0: To si pustím.
1: To
0: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
1: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
0: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
1: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
0: No, ale 1 euro tady chtějí.
1: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
0: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
1: tak.
0: No.
1: To je vlastně pokračování satiry.
0: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
1: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje, to předplatíme Američanům jak F-35.
0: Uděláme Ameriku great again.
1: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
0: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
1: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
0: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
1: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
0: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
1: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
0: Co jsi neměl vědět?
1: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
0: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
1: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
0: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na toho summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu, Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
1: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
0: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
1: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
0: Vnímal si to jako ponížení?
1: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
0: A viděl jsi všem si z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
1: Já nevím, ale
0: bylo děsivě.
1: Bylo mi z toho smutno. A teď víš ještě, jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně, než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem, ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
0: nula sem, nula tam.
1: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
0: A měl tam i Ursulu, neměl?
1: No, zas musíme říct...
0: Víš, jak říká nikým ano. Nevolený úředník, že on jimi tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
1: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
0: Až tak?
1: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
0: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
1: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
0: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
1: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
0: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
1: Já taky díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Domníváte se, pane Vlášku, že může jít také o to, tu hodnotu třeba těch aktiv anebo toho samotného zlata vytlačit někam na okraj, aby to prostě už nikdo nebral vážně?
1: No, samozřejmě,
0: třeba i uměle snížit tu cenu?
1: Samozřejmě, když vytvoříte centrální digitální měnu kontrolovanou z jednoho místa, tak bez pochyby to naznačuje, nebo minimálně může vzniknout vážné podezření, že to je o tom získat větší kontrolu. Eliminovat ostatní vlastně platební jakoby prostředky, získat větší kontrolu a dohled nad chováním třeba lidí a nějakým způsobem možná se snažíte i pomocí toho řídit. To samozřejmě toto riziko tady velmi jako vzniká. Můžeme si použít jiný příklad. Já jsem zmínil tu naftu do vašeho auta, teď nechci predikovat, na co jezdíte, možná máte hezký elektromobil, to nevím, ale vypadá to, že spíš ne. Nicméně může to být něco jiného. V rámci Green Dealu třeba je potřeba snížit oxid uhličitý a ty krávy ho produkují hodně, takže vy třeba, já teď nevím, jestli nejste vegetarián, ale možná jste, ale třeba jste si koupil už moc hovězího ten měsíc, tak se to taky třeba nekoupíte. A nebo další varianta, máte nějaký špatný politický názor, chodíte na nějaké divné demonstrace, tak už ten lístek nekoupíte na ten vlak, abyste tam dojel, ku příkladu. A nebo, ještě jedna varianta mě napadá, podporujete nějaké nezávislé médium finančně, změní se režim, který už toto nebude tolerovat, ale ten záznam digitální u vás existuje a může to pro vás znamenat případně nějaké restrikce.
0: A nebo taky naopak.
1: A nebo taky naopak.
0: V budoucnu někdo zjistí, že podporoval někdo XTV a dostane medaily.
1: Já v to pevně doufám.
0: No tak zatím v tom vidíme víc nevýhod než výhod.
1: Jednoznačně.
0: No a v čí prospěch to je? Kdo je tím velkým bratrem?
1: No v principu...
0: Jako chce to ta Ursula, nebo kdo?
1: No zdá se, je to nějaký globální trend. Protože to není jenom paní Ursula, ale je to, jak jsem zmiňoval, tady 114 zemí světa, které o tom uvažují velmi vážně. 60 zemí to testuje, takže zdá se, je to nějaký globální trend a pravděpodobně může být to nějaký zájem globálních bankéřů, bych si dovodil. Jo, protože není to zájem jedné země, jedné vlády, evidentně je to projekt globální, takže pravděpodobně zatím budou nějaké globální zájmy.
0: Já si pořád naivně myslím, že bankéř má staré pořekadlo, že keš je král, ne?
1: No, to bývávalo.
0: Pak už to není bankéř.
1: To bývávalo.
0: No, počkejte, jakože už to neplatí?
1: No já když bych si vzal citát Amschela Rothschilda, tuším, někdy z začátku 20. století nebo dokonce 19. století konce, tak on říkal, dejte mi moc nad tím, vlastně když to budu parafrázovat, vyrábět peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Říkal už tehdy, jo, před více než 100 lety. Kdybychom se podívali, co říkal Henry Ford, tak ten říkal, že kdyby lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak druhý den ráno je revoluce. A kdybychom se podívali na takový můj oblíbený citát jednoho významného autora amerického, který celý život studoval FED, Federální rezervní systém, tak ten potom, co o tom napsal několik knih, prohlásil, že FED, že Federální rezervní systém není ani federální, nemá žádné rezervy, není to systém, je to spíš zločinecký syndikát.

pokaždý, když se jdu opít, tak i moje manželka naříká. A myslí si, že je šťastný ten blázen, který si pití odříká. Někdy se jdu opít,

a ta je napsaná na dně čbánku je. A pak, když se, pane bože, ráno vracím domů nad rany jednou za rok, tak se mi svět v pořádku bejt zdá. Když se pak ráno vracím domů,

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: To znamená, on avizuje, že ty nerealistické plány, které neodpovídají tomu, na co ten stát má, budou dokonce narůstat. Že my jsme věděli, že je nesmírně obtížné na počátku 90. let po komunismu vytvořit vyrovnaný rozpočet. Ale mysleli jsme si, no až nastane normální éra, tak už to bude de facto samozřejmost. My najednou zjišťujeme, že se to bude zhoršovat od roku. Jestli se tomu nezabrání, tak konec. No a konec je jasný, ale kéž by k němu nedošlo a tím koncem může jedině krach financí tohoto státu a to je něco, čeho bych se nechtěl dožít.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že

0: úniky z trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení. To
1: Tak
0: vidíme.
1: současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
0: Myslím, že to je jediný zákon, který má
1: se ještě
0: šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
0: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
0: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít, a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v motelu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitele, například mimo jiné ředitele fakultní nemocnice.
0: Tomu už nezabráníte, jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
0: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
0: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jako
1: nepustíte tam ty novináře.
0: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
0: No tak, když jste říkal, že jste viděl ten podcast s Pavlem Blažkem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
0: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
0: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne, a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
0: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
0: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
0: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel. A měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
0: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
0: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023.
0: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit.
0: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
0: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
0: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal Skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají a kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
0: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
0: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale byla to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchním státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně, jo. Tady padlo rozhodnutí, státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat respektuji rozhodnutí soudu.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, hloupý, blbý, špatný. Ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Bradáčově, a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně
1: podstatě, nemůže to být.
0: Tak jsem to já, no, ale jako bohužel, jo, tak jako.
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě
0: toho,
1: něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Hmm. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
0: Ano. Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šíře, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že Jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka. Říkal: Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále. Ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká: tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám: Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci.
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak, nějaký výkřik,
0: já nechci
1: snaha?
0: Být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Jaroslav Bžoch je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaroslav Bžoch je poslanec parlamentu České republiky za hnutí ANO. Je potřeba říct, že jste stínovým ministrem zahraničí a teď tedy ve volbách kandidujete v Teplicích do zastupitelstva na šestém místě. To vás, myslíte, zvolí ze šestého místa?
1: Já pevně věřím, že ano. Já jsem na kandidátku šel hlavně, abych podpořil kolegy, ale pokud mě zvolí a pevně věřím, že budeme mít ten zisk na to, aby mě zvolili, tak v zastupitelstvu či jako podpora zůstanu.
0: Co teď aktuálně, pane Bžochu, nejvíc rozčiluje stínového ministra zahraničí?
1: Mě rozčiluje spousta věcí. Některé věci mě přímo nerozčilují, ale spoustu věcí se dnes děje, ať už v rámci předsednictví Evropské radě Evropské unie, nebo například to, že veškerý pohled zahraniční politiky dnes se točí pouze kolem Ukrajiny. Je to důležité téma, to nepopírám, ale na druhou stranu se bojím to, aby nám neunikaly ostatní věci, které se například dějí, ať už je to oblast Sahelu, ať už je to Indo-Pacifik, anebo například dnes, když předkládá Evropská unie dokument o strategické spolupráci se zeměmi zálivu, tak si myslím, že se tomu nevěnuje úplně tolik pozornosti.
0: Je pro vás důležité také to, co se děje doma?
1: Samozřejmě.
0: Jo, je to důležitější než ta zahraniční politika?
1: A pro mě osobně je to důležitější, nicméně z toho pracovní hlediska je pro mě důležité zahraničí, protože tomu se věnuji v rámci hnutí ANO a kolegové na mě spoléhají, že když se budou chtít něco dozvědět, tak že za mnou budou moci jít, ale samozřejmě žiju v České republice a to, co se tady děje, tak je pro mě určitě důležité.
0: K tomu všemu tedy se v průběhu dostaneme, ale dnes jsem zaznamenal zprávu, že paní Mračková Vildumetzová rezignuje na pozici místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Co si o tom myslíte? Je to dobrý krok?
1: Jestli to je dobrý krok, to musí vědět sama Jana Mračková-Vildumetzová. Já si myslím, že...
0: Co jste jí říkal vy?
1: Já jsem s ní o tom vůbec nemluvil, protože já jsem se to rozvěděl z tiskové konference, netušil jsem o tom. A já si myslím, že tu situaci si vyhodnotila tak, že nebude dávat na paška prostě svoji rodinu a svůj soukromý život kvůli tomu, jaká kampaň se proti ní strhla kvůli tomu podnikateli. Takže já si myslím, že to vyhodnotila sama. Těžko hodnotit, jestli je dobrý nebo špatný krok. Můžeme se na to koukat z dvou stran, jestli měla více bojovat a vysvětlit tu situaci. Ale jak znám naší vládnoucí koalici, tak by to strhalo ještě víc. Takže pro ní osobně to asi byl dobrý krok.
0: A pro ANO?
1: No my budeme samozřejmě dnes muset se bavit o tom, kdo jí zastoupí. Já myslím, že tu funkci místopředsedkyně zvládala velmi dobře. Teď budeme muset se na člověka, který na tu funkci bude mít stejné kompetence, aby tu funkci vykonával také tak dobře. A bude to asi složitější hledání, protože dnes máme ukotvené všechny naše poslance a zástupce už ve výborech, kteří tam pracují. A zároveň, když jsou místopředsedové, tak nesmí být v těch výborech, takže to bude asi složitější, ale máme dost schopných lidí na to, abychom někoho našli.
0: Ten samotný fakt, že tedy hnutí, že ta akce Dozimetr nakonec zasáhla i hnutí ANO, tak to mění teď nějaké rozložení sil? Přece jenom, že...
1: Já si nemyslím, že by to na nás mělo nějaký dopad. Pro nás to nebyla tak velká kauza. Já možná jediná výtka k Janě, že to mohla říci dopředu, to, že ho měli za svědka, to, že jim byl za kmotra, to asi v té komunikaci možná chybělo od začátku. Na druhou stranu nemůžeme zazlívat nikomu, že se potkal s nikým, kdo byl následně po asi 3 letech nebo 4 letech o to setkání trestně stíhá, protože o tom nemůžete dopředu vědět. Takže pro nás to podle mě žádné rozložení sil nemění a my jedeme dál, protože ten hlavní problém, který v kauze Dozimetr je, tak ten je na hnutí STAN a na panu Rakušanovi a jeho ministerstvu a ostatních, kteří s tím byli propleteni.
0: Co vás, pane Bžochu, napadlo v okamžiku, kdy pan Rakušan prohlásil, a myslím, že se to objevilo v řadě médií, že pokud neodstoupí paní Vildumetzová Mračková, tak použije silové řešení? Silové řešení.
1: No,
0: co to v politice znamená vůbec?
1: Já jsem byl sám překvapen z toho, když se používají takové výrazy, protože jako silové řešení asi z jejich hlediska to je, že svolají schůzi a prostě ji na sílu odvolají, protože tu sílu samozřejmě koalice má, tak to je jediné, co si dokážu představit, protože mandátu jí zbavit nemohu, mohu ji odvolat z té funkce. Ale...
0: Nic jiného si předtím nemáme pod tím představovat, co to je silové řešení. No, nějakou sílu v pravém smyslu toho slova.
1: Jediná síla, asi, kterou by mohli použít, ještě jsou další tlak médií a posílání informací do médií, aby se tím více zabývali, ale jinak nic jiného, kromě odvolání, udělat nemohou. Takže já si myslím, že zvolil akorát velmi špatný slovník, protože...
0: Počkejte, pane Břochu, v okamžiku, kdy víme, a myslím, že už to je takové veřejné tajemství, že za tím hnutím STAN stojí jakási mafiánská struktura, která sahá až k panu Krejčířovi, tak to slovo v tu chvíli z úst pana Rakušana dostává úplně jiný význam a já bych se teda na vašem místě tím zabýval, co to znamená.
1: Ne, s tím souhlasím, no, pokud to spojíme s tou kauzou a že to říká zrovna člověk, jehož hnutí je propleteno s organizovaným zločinem, tak silové řešení asi v té mluvě těch mafiánů by samozřejmě znamenalo normální osobní výhrušku vůči Janě Mračkové.
0: Máte obavu, pane Břochu, z toho, jak dopadne příští týden soud Andreje Babiše?
1: Já z toho obavu nemám. Zaprvé jsem přesvědčen, že ten soud bude trvat velmi dlouho a bude trvat určitě dlouho, jak ta kauza samotná. No, protože když vidím, jakým stylem se v této kauze postupuje už těch několik let, tady máme na talíři dnes a denně a vrací se nám jako bumerang každý rok, tak já předpokládám, že ten soud nebude tak rychlý, jak by se asi všichni představovali. Ale to je můj názor. Já
0: tedy, nejsem... že před volbami neskončí?
1: To jsem přesvědčen, že neskončí do voleb. Mhm. Ale obavy z něj nemám.
0: No, v tom smyslu, že by... Obavy nemáte v tom smyslu, že by byl Andrej Babiš odsouzen, anebo že by to nějak dopadlo na hnutí ANO? I když by byl?
1: Já si... Zaprvé si myslím, že Andrej Babiš nebude odsouzen.
0: To...
1: Ale je to můj osobní názor. A teď říkám, já jsem nikdy neměl náhled do té kauzy, nikdy jsem neměl náhled do toho spisu. Ale potom, když vidím, jak postupovali vyšetřovatelé a státní zástupci, tak si myslím, že ta kauza se nedotáhne tak, jak by si oni představovali, nebo respektive naše opozice nebo koalice, jak si představuje. A i po těch letech si myslím, že už jsou z toho lidi tak otrávení, že na ty volby to nebude mít vliv.
0: Tak pojďme k tomu vašemu ministerstvu stínovému zahraničních věcí. Pochopil jsem z vašeho Facebooku, že vás velmi naštvala slova ministryně Černochové ohledně, jak to říct, aby to tak nevyznělo ve zlém. No, že jí zkrátka nebylo líto, když zahynula žena civilistka v Rusku. Mnohé lidi to naštvalo, mnozí s ní souhlasili a vy nesouhlasíte tvrdě, ale o čem to svědčí, mi řekněte?
1: Já mám s tím výrokem paní ministrině několik problémů. Zaprvé, že to říká ministrině vlády, což je vysoký ústavní činitel a myslím, že to do jejího slovníku nemá patřit. Za druhé, napsat to veřejně, že mi není líto lidského života, ať si o tom člověku můžu myslet, co chci, je také špatně, protože to lidství se z nás tedy vytrácí postupně. A pokud na jednu stranu říkám, že se někde dějí zvěrstva, tak nemůžu prostě podpořit jiné zvěrstvo, prostě nebo atentát je prostě zvěrstvo. Oni to pak přirovnávali samozřejmě, jestli bychom se tak rozčilovali při atentátu na Heydricha například, ale to je úplně jiná story, protože ta slečna, ačkoliv vím, jaký měla slovník vůči Ukrajincům, to s tím můžu souhlasit, ale byla to prostě pořád jenom civilistka. A já si myslím, že útoky na civilisty by měly být špatné v jakémkoliv měřítku.
0: No a co to znamená teda, pane stínový ministře, v těch mezinárodních konotacích? Znamená to něco? Může to vůbec v tom Rusku někoho naštvat nebo na Ukrajině kdekoliv? Nebo ta Česká republika, přiznejme si, je malá, tak v tomto punktu se nikoho nezajímá.
1: Já si myslím, že ono to jako v mezinárodních kruzích to asi nějak rezonovat nebude. Každý si na tom bude myslet své, tak jak si to myslím já. A nebude to nějak rezonovat a v Rusku to asi nikoho trápit nebude. Maximálně to Rusko může použít prostě pro svou vnitřní propagandu, ale asi nic víc s tím výrokem nebude.
0: Myslíte si, že to vědí? Že třeba Putinovi někdo přinese papír a řekne, Jana Černochová v České republice napsala.
1: Tomu asi nikdo nosit nebude, ale určitě tam má svůj tým a mluvčí a ostatní, kteří ty média samozřejmě sledují a ty to v nějaké zprávě určitě zmíní a bude to samozřejmě zase jako špatná konotace pro Českou republiku a bude to zmíněno tak, že my jsme váleční štváči a že oslavujeme smrt civilistů. To se stát určitě může, protože už jsme byli svědky několikrát, že zprávy, které někdo takto ven pustí na sociální sítě, tak jsou následně zneužity.
0: Nepředpokládám, že by stínový ministr zahraničí pochválil aktuálního ministra zahraničí, ale našel byste nějakou věc, kterou byste přičetl panu Lipavskému k dobrému?
1: Já mu můžu přičíst dobrému určitě, já nejsem pouze kritický a myslím, ten začátek toho, jak se Česká republika, protože mu ministerstvo zahraničních věcí postavilo k celé otázce například Ukrajiny, bylo správně. Ale ostatní věci bohužel už tak dobré na tom ministerstvu nejsou. A to mě trošku trápí, protože já mám k ministerstvu zahraničních věcí mimořádný vztah, protože se zajímám o zahraniční politiku a bohužel z Piráty na ministerstvo zahraničních věcí přišla ideologie, která by tam na to ministerstvu prostě dle mého názoru být neměla. A ještě co mě trápí víc, že tím, jakým způsobem se handlovalo vůbec to ministerství, že to dostali Piráti se 4 poslanci, že to dostal zrovna pan Lipavský, s kterým měl problémy pan prezident, tak to ministerstvo ztrácí ten lesk, protože v minulých letech ministerstvo zahraničí byl silový rezort, protože samozřejmě zúčastňuje se veškeré zahraniční politiky, reprezentuje nás vlastně navenek tak, jak nás reprezentují právě třeba velvyslanci. A pokud ten lídr toho ministerstva je osoba, která to prostě jenom dostane, že to dostane, tak si myslím, že to je špatný a že to celé ministerstvo ztrácí právě tu svoji váhu.
0: Říkáte, ministerstvo zahraničí ztrácí lesk. Na druhou stranu, myslím, že proběhla zpráva teď před pár dny, že pan ministr Lipavský nabádal velvyslance a reprezentanty, aby dávali na sociální sítě, respektive tweetovali obrázky z mazlíčky, fotografie, nevím, pejsky, kočičky myslí asi, a také obrázky z výletu. Je to ta cesta, jak ten obraz České republiky podpořit ve světě? Co myslíte?
1: Já si myslím, že říkat velvyslancům, že si mají zakládat sociální sítě a v rámci své práce dělat toto, je úplná absurdita. Velvyslanci, pokud mají Twitter, tak jistě používají k tomu, aby informovali o tom, co se děje v těch zemích, kde nás zastupují. Ale říkat jim, co na ten Twitter mají dávat, a že tam mají dávat třeba fotky z mazlíčky, to mě přijde absurdní. Nehledě na to, že ti velvyslanci reprezentují náš stát v cizí zemi, ta funkce je samozřejmě velmi významná a neměl by to zasahovat do jejich soukromí, pokud oni sami nechtějí. Takže jako říkat jim to, že to mají dělat, když oni sami nebudou chtít, mi přijde jako zvláštní a myslím, že to na to nepatří. Protože vůbec jako komunikace ministerstva zahraničních věcí by potřebovala nějakou velkou rekonstrukci, protože když se například zmíníme o tom Twitteru, tak je několik odborů, který mají vlastní Twitter a přijde mi občas, že se mezi sebou nedomlouvají, které priority mají, ale to je můj osobní názor, ale říkám, já si nemyslím, že by patřilo jako na ministerstvo, že ministr bude říkat, co mají velvyslanci, jak se mají prezentovat na sociálních sítích, nehledě na to, že velvyslanci dělají samozřejmě spoustu práce a spoustu věcí, které řeší a jsou také v utajení, protože to prostě jsou režimové věci.
0: Před chvílí jste řekl, že s panem Lipavským na ministerstvo zahraniční přišla nějaká ideologie. Je to tak, že na ministerstvu zahraničí nemá být žádná ideologie, anebo že tam přišla špatná ideologie? Jak to vlastně má být?
1: Pokud já beru ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem to vždycky bral něco jako nadstranického, protože to reprezentuje celou Českou republiku. A nelze chod ministerstva a strategický pohled na zahraniční politiku měnit s tím, zrovna jaká je vláda, a zrovna v tom, jak kdo je ukotvený ideologicky. A problém je samozřejmě v tom, že dneska máme vládnoucí koalici, která je z 5 stran a je to od doprava až velmi doleva k Pirátům. A o to horší je, když vlastně vládní strana se 4 poslanci dnes přináší svoji ideologii na tak důležité ministerstvo, které reprezentuje celou Českou republiku. V tom smyslu myslím, že ta ideologie měla jít stranou. Samozřejmě musíme vždy brát v úvahu, že vláda má nějaké ukotvení, ať už doprava doleva nebo středová vláda. A tomu se samozřejmě nevyhne. Ale brát vyloženě nějakou spíše levicovou a progresistickou politiku na ministerstvo zahraničních věcí, to podle mého názoru prostě nepatří, protože ta prezentace pak navenek ukazuje nás v té jedné lajně a nemá ten široký rozhled, to je podle mého názoru.
0: Řada občanů se domnívá, a já to, pane Bžochu, čtu čím dál častěji na sítích a mnohdy i v médiích, že reakce vedení našeho státu je vůči Ukrajině je přehnaná. myslím, že se tomu říká někdy papežtější než papež. A jak to vidíte vy? Mělo by se ubrat nebo naopak přitlačit, anebo je to vyvážené? Připomínám, že mnozí občané považují Petra Fialu z nadsázce za ukrajinského premiéra.
1: Já to samozřejmě také čtu. Já mám na to dva pohledy. Ten první je, že Ukrajina samozřejmě nebude moc se ubránit bez toho, aniž by Západ pomohl, což je jasné. A nemyslím si, že by ta podpora svým způsobem byla někdy nějakým způsobem přehnaná. I když my jako opozice, a už jsem na to upozornil několikrát, my to těžko můžeme hodnotit, protože vlastně pořádně nevíme, čím ta vláda Ukrajině pomáhá. Protože se budeme například bavit o zbraních,
0: no.
1: Tak my většinou se rozumíme, jak se rozumíme z médií. Často to neví ani obranný výbor například, co tam posíláme, čím je, co jim vlastně dáváme. Já si nemyslím, že je špatně jim na obranu ty zbraně posílat. Na druhou stranu nesmí docházet k tomu, že vláda nás žádá o svůj podporu v tomto, aniž by nám řekla ty informace, protože já už jsem o tom jednou mluvil, a když to řeknu s nadsázkou, když my nevíme, co máme ve skladu, a čím budeme schopni umránit nás, kdyby došlo k nejhoršímu někdy, a doufám, že nedojde samozřejmě, tak těžko budeme podporovat vládu v tom, co dělá. Ale druhá věc je to, že, a říkal jsem to v tom módu, že ten, vlastně ty oči všechny té naší vlády se upírají pouze na tu Ukrajinu. A myslím, že nám chybí věci ostatní, co se ve světě dějou, ale i v Evropské unii například.
0: Sdílíte názor, že se na Ukrajině bojuje také za svobodu Prahy a České republiky?
1: Já si myslím, že svým způsobem se bojuje za nějaká pravidla, za nějaký řád, za mezinárodní řád určitě, protože ta invaze sama o sobě je porušení mezinárodních smluv, což je prostě fakt. Na druhou stranu si myslím, že spousta politiků toto zneužívá a už jsem to slyšel i například na výboru od pana Stíkali, že i my jsme ve válce, tak to zneužívá a já si myslím, že tím dochází zbytečně ke strašení lidí, kteří samozřejmě dnes mají jiné starosti a do toho, když se na nás valí energetická krize a do toho slyší, že jsme ve válce, tak si pod tím samozřejmě taky nedokážou moc věcí jako představit. Takže na jednu stranu to chápu a i když jak se západní svět za Ukrajinu postavil, tak s tím způsobem můžeme říct, že bráníme vlastně nás, aby se to, pokud by padla Ukrajina, tak se nám to přiblíží, což je fakt. Ale na druhou stranu si myslím, že to je velice natužívané a že občas k tím dochází až ke strašení lidí.
0: Jasně. Přiblíží to znamená, že by se mohlo teoreticky stát, že by si Rusko brousilo nože na nás a obsadilo by třeba Bruntál?
1: To je těžko odpovědět na tu otázku. Ne, to... Samozřejmě jsou to hypotetické situace a většinou se obracíme k naší historické zkušenosti, že pokud by Ukrajina padla, tak se nám samozřejmě Rusko přiblíží až na hranice, což dnes většina lidí samozřejmě nechce a proto pak se používá ta retorika, která se používá. Takže...
0: Jste, pane Bžochu, připraven převzít rezort ministerstva zahraničí, když by na věc přišlo? No to bude za chvilku ty volby, pozor, to je 3 roky.
1: Pokud by k tomu došlo a já jsem tu nabídku dostal, tak ji určitě přijmu.
0: Promiňte jednu osobní věc, ale zajímá mě to. Má minister zahraničí, taková důležitá figura, právo na tetování na rukou?
1: No, pokud bychom byli nějaké politické společnosti, tak by to asi hodnotili jinak, ale já si myslím, že ta práce toho ministra by se měla hodnotit.
0: Nevadilo by vám to? Nebo litujete toho, že jste se nechal potetovat?
1: Ne, já to určitě netu. Já mám své tetování rád, mají pro mě nějaký význam a každé, které jsem si nechal udělat, takže já to netuji a nemyslím si, že by to v té práci bylo nějakým způsobem na škodu.
0: Řekněte mi ještě, co vlastně teď v tom mezidobí, než se bude rozhodovat, co je vlastně úkolem toho stínového ministra, krom toho, že chodí do médií a říká, co by bylo, kdyby bylo.
1: Tak mým hlavním úkolem, my vlastně jako stínová vláda zasedáme, vlastně my stínujeme celou tu vládu a mým úkolem je sledovat to, co se děje v zahraničí, jakým příspěvkem do toho my jako Česká republika přispíváme, co například připravují naši ministři na Evropské rady. Já se samozřejmě nejvíce soustředím na pana ministra Beka, pana ministra Lipavského. A informuju kolegy samozřejmě o tom, co já si myslím, jak čtu ty věci, jak, co se děje, kde se děje, a pokud kolegové samozřejmě mají nějaké dotazy k nějakým věcem, tak je o tom informuji. Takže to je moje základní věc, je sledovat směřování zahraniční politiky a samozřejmě upozorňovat na to, když ta zahraniční politika nebo i evropská politika jde nějakým jiným směrem, než by měla jít.
0: Demonstrace, která proběhla před pár dny na Václavském náměstí, má to šanci něco rozpohybovat?
1: Já jsem přesvědčen, že ano. Protože 70 tisíc lidí na Václavském náměstí, a už jsem viděl na Facebooku například svolávání na další demonstrace, má to snad zakončit 17. listopadu Letná, aspoň tak to bylo na tom letáku, který jsem dneska zaznamenal, tak určitě, protože ta frustrace těch lidí je samozřejmě velká, a pokud se nic nezmění extra rychle, což já nepředpokládám, protože vzhledem tomu, že už 3/4 roku nebo půl roku řešíme tu situaci a nezlepšila se nijak, ani opět, vlastně se naopak zhoršuje, tak těch lidí, kteří budou frustrovaní a kteří budou prostě se bát toho, že jim zkrachuje život, tak je vyžene do těch ulic. Takže já si myslím, že ano.
0: Jsem rád, že jste přišel. Děkuji a nashledanou.
1: Děkuji.
0: Naším hostem byl Jaroslav Bžoch.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci si naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, v Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v

0: Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohle to už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
0: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moct říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod. To si už také
0: To
1: nakousl.
0: je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu. Ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Faltýnek taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, viz nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
0: Já, promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
0: Ne, ale jak se říká v
1: Od srdce.
0: umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem svým. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. To je
1: Ano,
0: taky hezký.
1: ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
0: Ano,
1: To
0: a já
1: zase.
0: jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly. Tak
1: Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují
0: to
1: stát.
0: je co? To je bomba, ten
1: To
0: člověk.
1: jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
0: My už
1: Pobavilo.
0: chápeme jeho dílo a
1: Ano.
0: to, co vybudoval. Bohužel, je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už, že bude půl roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No
0: A bude to po tom, co už 6krát odcházel.
1: a vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No, viděl jako bych v léčebně psychiatrický docela
1: by
0: vážně.
1: Co by vytvořit ještě pro nás?
0: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
1: smíchu,
0: nás
1: obou. Vůbec.
0: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení v HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo,
1: já přijdu.
0: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaké Nějaký konec zabíjení.
0: No,
1: a utichnou zbraně a co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle tom jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace, mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Dukovanech?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
0: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
0: No,
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září, a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: ona je docela dobrá, podle mě, ta Švihlíková. Ale já nejraději čtu tu paní Šichtařovou.
1: To je taky originální. Je ostrá, no, tak...
0: Ostrá, ostrá.
1: Ona si to taky hodně založila na tom, že je jako hodně ostrá. Ale jasně.
0: No, mám pro vás novinku.
1: Zase?
0: Máme kompletní radu České televize.
1: Ne. A to už tam nejste?
0: Zatím, dneska dopoledne jsem tam byl ještě.
1: Jo?
0: Ale teď jdu k tomu soudu, možná už odejdu jako zločinec.
1: No, vidíte.
0: Tak to automaticky. Ale neznám nikoho z těch lidí, co dovolili, ale byla to taková ostuda.
1: No tak třeba neznáte...
0: Volilo se veřejně, protože oni už si nevěří ani nic mezi sebou.
1: To, bylo to příšerný.
0: Já mám zprávu, že v parlamentu na záchodech nejsou dveře.
1: Aby se tam nedělo něco tajného.
0: Aby jako tam třeba jdete na záchod a sedí tam, řekněme, Marek Benda, takže vy sedete a na míse a máte kontrolu, že nic tam nekuje.
1: Jasně, jasně. A to, je, jako, to je transparentnost, ne?
0: Ale hlavně to se, je to transparentní, no. Jako transparentně jdete na stolici, ale hlavně se taková nenucená konverzace rozpoutá.
1: To víte, že jo? Úplně přirozená, že jo?
0: Když se jdete vyčurat, vidíte, jak on tam sedí, řekne to Marku, jak to jde? Třeba.
1: Já bych se tam někdy jako šel vyčurat, abych se to vyzkoušel. Mě to chybí, tohleto.
0: Je to veřejný, a... transparentní a je, nic se tam tím pádem neděje nekalýho.
1: Škoda, že a nevysílá se to na Facebooku, jak navrhují často Piráti, aby se všechno přenášelo na Facebooku?
0: To zatím ne.
1: Ne, ještě ne. Ale říkám si, když vás poslouchám, vozíte už spacák v autě, když jedete na radu? Kdyby náhodou, že byste tam zůstal. Tak. Zvlášť po té dovolbě rady?
0: Na spacáky nedojde.
1: Ne?
0: Ne. Ne. Ne. Ne. Jsem o tom přesvědčený. Protože ono jim jde všechno na ruku, všechny okolnosti a ti, co tam mají svoje pořady, svoje, myslím, v pravém světle slova smyslu.
1: Jo. No ale to já jsem myslel, to já jsem vkládal naděje se spacákem do vás. Ne do toho druhého tábora.
0: Že bych já tam spacal.
1: Ano.
0: A víte, že
1: byste, že byste tam jako vyspával demokracii.
0: No tak spacáku. To máte dobrý nápad, to já udělám.
1: Jo?
0: To já udělám. To je dobrý. Ocenil jsem včera na vašem streamu a smrtelně jsem se pobavil. Podvazky.
1: Podvazky jsou dobrý, ne? Já z toho mám radost. Víte, satira, parodie, prostě bez nich politika není politikou. Všichni parodují Zemana, Babiše a tak. A já jsem rád, že teď se paroduje
0: to,
1: i Fiala.
0: To bylo tak vtipný. Já bych tak strašně chtěl, aby někdo parodoval.
1: To si myslím, že se děje dávno, to nebuďte zase...
0: Dlouho.
1: Já se vsadím, hele, že někde to máte.
0: No, ne.
1: Zadejte si Xaver parodie, hele, možná budete překvapený.
0: Fakt? Jo. Vy něco jste zorganizoval?
1: Nechci naznačovat.
0: No, pojďme ještě do těch jižních Čech.
1: Hele, to je... To svět se zbláznil, ne? Opravdu.
0: Ta žaloba, jak tam je?
1: To je no na to Hostinskýho, ne? To nepochopíte. Hostinský si dá inzerát, hledám číšníka.
0: Účtující servírku.
1: Nebo účtující servírku, pardon.
0: Účtující servírku.
1: A schytá za to žalobu, ne? Nebo a pokutu? A pokutu za genderovou... Jak, genderový trestný čin v podstatě, ne? Přestupek.
0: No, on jako tím vlastně postavil muže účtující.
1: Mimo úplně.
0: Účtující muži jsou...
1: Vyloučil z trhu práce.
0: Já toto nikdy nepochopím, pane Holče, ale začínám si myslet. Víte, jak se to všechno vrací, ty věci v různých intervalech, které nahoru. Toto se zase vrátí do normálních kolejí. To je jenom výstřelek.
1: To jste řekl úplně Berichovsky.
0: Já tady nejsem nikomu prosrán.
1: Ne, to nemyslím to.
0: Vy místo, abyste měl pochopení, že mě za 10 minut čeká nejtěžší chvíle života.
1: Mám. Ale bylo... Byl tam ten Verich v tom.
0: Onze?
1: Byl
0: myslíte, že tam u toho soudu budou mít takovou tu ohrádku?
1: Já bych řekl ruskou klec, ne? Jako bývá u ruských soudů, ne?
0: Až tak?
1: No tam bývají klece, že jo? A ten obžalovaný sedí v kleci. Chodorkovský třeba seděl v kleci a va všichni.
0: No jo, další. Ale tak to jsou jako zločinci.
1: No počkejte, vy jste taky žádná čudla, to si nemyslíte.
0: Čudla. Jak jste to říkal v té Švílíkové, že je co?
1: Já si myslím, že řekl takový. Ne, ne, nikdy bych nic takového neřekl.
0: No ne, tak já jsem, to jsou takový ty čudla, no. To říkal rád, čudla.
1: No jasně.
0: No, no je to pravda, já vás poinformuju k večeru SMS-kou, jak to dopadlo.
1: Já budu napjatej.
0: Kdybych šel rovnou do výkonu trestu od toho soudu, tak bych vás poprosil, jestli byste mě třeba jednou za dva měsíce nenapsal korespondiák. Dělali jsme Vilozonku, třeba s paní Stonekovou, vzpomínali jsme na vás.
1: Ale to nevím, možná na korespondiák vám jako prdím, ale třeba převezmu rádio Xaver. Jo, když půjdete do výkonu,
0: ale tam je
1: převezmu. Přátelsky samozřejmě.
0: Počkejte. Tam je potřeba umět moderovatele.
1: No to je...
0: Aha, jo. No, napíšu vám. A kdybych šel rovnou do výkonu, tak právní zástupci zavolají.
1: Koho máte, Polčáka?
0: Právní zástupce ne, ne, já to nemůžu říct.
1: Tam se máte Standu, tak...
0: Pane doktora Černýho je výborný.
1: Dobře. No. Tak Standa je...

0: občas dostaneme nějakou podporu na cigára, na minerálku tady, nebo na prášky na uklidnění, ne?
1: To pro vás.
0: Pro podnešku to no. bude asi. A mistr to řekne, jo, stejně jako Jiřina Švorcová, on to umí tak hezky zarecitovat. Tak.
1: Helejte, Tomáš Pokorný, náš věrný divák, samozřejmě děkujeme.
0: Tomiku, děkujeme.
1: Na hormonální léčbu ve Wilsonce, tak to je pro vás, to je jasný.
0: No to je pro vás.
1: To je pro vás, hlavně pro Petru a Lubomíru. Vidíte, vidíte. Jen bych rád viděl ten Lukášův vyděšený výraz, není. Když jste ho jmenovali také. Podívejte se na to.
0: Na hormonální léčbu ve Wilsonce.
1: Já nelžu nikdy, to byste mohl vědět. A Tomáš Sová, děkujeme i Tomáši Sovovi, taky náš věrný divák. Wilsonova 902-10 na Hrošíka pro Olinu a letenku pro Hayata na Hokkaido.
0: Já jsem pro.
1: A pak tady máme super díky.
0: Super díky.
1: To super díky. Petr Komínek. Jan Kubový, Miloš Roušal, Ivana R.U. To tady nechybí nikdy. A Nonix.
0: Pane Holče, držte mě palce.
1: Držím.
0: Jdu na to, budu vás informovat a příště to nadpracujeme.
1: Jak to bylo na prémie.
0: No, uděláme to příště třeba trošku delší. Takže já odcházím vdál nechat se odsoudit.
1: Kolik myslíte, že je
0: tak? Tak já myslím, že takový bude.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
2: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že nic se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
2: to
1: osobně?
2: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak rumburak, jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivci, že proto on nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. Je zajímavý, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil a kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
2: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
2: No, fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no, tak ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
2: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

Dívky chodí v šatech, skrep dešínu, a já se z těch dívek divne pominu. Oči navrch hlavy, já nechci do Opavy. Co má být ukryto, ať je kluci skryto, kdo pak má vydržet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlap.

nezlomilo, a tak teď sebou hážu a usnout nedokážu. Jen jsem prošel městem a jsem grogy, zavolejte prosím psychologi, trpí moje ego, krucinál Himmelhergott. Sunday, Monday, klapky na oči si chlapče, nandej, zatracený psycholog, já jsem z toho celý

mi pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Markéto, vy jste se vrátila z dovolené a já pro vás mám na oplátku dobrou zprávu.
2: Povídejte, co to je za dobrou zprávu?
1: No, jak už je v Česku zvykem, tak nás čeká velký, on je to zdražení, ale my říkáme zlevnění v Česku, protože znovu se samozřejmě, nebo vláda nám znovu začala lhát o tom, o kolik nám zdraží život emisní povolenky dvě, které se mají zavést od roku 2027. Naposled to byl minister životního prostředí Petr Hladík, kterému přičteme k duhu a ke cti, že tomu aspoň nerozumí vůbec, takže možná neví, o čem mluví. Za druhý, současně s tím jsme se dozvěděli, že se chystá zpřísnění emisních povolenek 1, což jsou hlavně povolenky pro firmy naše průmyslové, čili to by bylo další zdražení života.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Dalibor Gondík je naším hostem, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
3: Ano,
2: a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
3: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
2: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
3: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo, pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív ze mě musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
2: Blav, blav?
3: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá
2: Jo, takhle, jako od zvuku. Ten...
3: Blav, blav.
2: Jo, jo.
3: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
2: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
3: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
2: pěkný. Jste moderní velmi, to. Takže gentlemanky.
3: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
2: To znamená, v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
3: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
2: na
3: prezident...
2: Pana prezidenta Pavla.
3: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale
2: se divím,
3: co to, no já to, to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
2: Že vlastně, musí?
3: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
2: No a
3: oni vlastně jedou jako s ním.
2: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
3: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, pojďte se svýst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže, takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
2: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
3: Ideálně.
2: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
3: Tak já doufám, že na elektrický motocykl no nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
2: Je moc moderní.
3: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
2: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
3: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti. Je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
2: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
3: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
2: $50 milionů.
3: No. To dobrý.
2: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
3: To nevím, to jste mě rozhodil.
2: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
3: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
2: Ne, to není důležité.
3: Ne, to, ne. Tohle nevím, tohle...
2: Ale zeptat jsem se musel.
3: Já jasně, chápu.
2: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
3: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
2: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
3: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
2: Ne, tak aby bylo
3: ale,
2: jasno.
3: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
2: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
3: Šel.
2: Šel.
3: Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazně, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakém lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
2: na
3: jestli
2: tom
3: už
2: záleží, jo?
3: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
2: Mm-hmm. No,
3: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
2: já ale... totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
3: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
2: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím. Mají o tom mluvit? Mají vyhledat odborníka?
3: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo? Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
2: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
3: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30.
2: Jo.
3: Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
2: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
3: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
2: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, na každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštil. Svědčí to o něčem?
3: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
2: Tam je nápověda.
3: No nápověda, ne, tam je.
2: Otočím takhle.
3: No, ale musíte ještě otočit stránku.
2: Takhle.
3: Aby to nebylo tak jednoduchý.
2: Aha, jasně.
3: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
2: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
3: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
2: Nejsem žádnej tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, položíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
3: No.
2: To je kovotěs, ne?
3: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
2: Tak dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se s tím přijít.
3: Že to může na to taky zkusit přijít, no.
2: Ale to jsem si zrovna vybral
3: no.
2: Blbě.
3: Co to je?
2: Molitán.
3: Je to Molitán?
2: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
3: Děkuju vám za pozvání a těším se.
2: Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Tak vám musím říct, pane holče, jsem na měko.
1: Jo, z čeho?
0: Jak z čeho? Všichni jsme na měko, ne?
1: Já ne.
0: No včera prohovořil pan Fiala.
1: Jo, počkejte. To já musím říct něco.
0: Mým národu.
1: Jo, ale já vám musím říct něco na začátek. Já jsem sem spěchal, plný strachy. Co s váma?
0: Jak to?
1: Slepičák. Slepičák je zavřený a já jsem si říkal, no teď vy jste choval slepičky.
0: To se
1: měl jste slepičky doma,
0: to
1: vajíčka
0: se mě dotklo.
1: Já jsem říkal, ježišmarja, jestli je to Xaver.
0: Jo, ale to pane Volče, to přehání, to zase jako brzdit, jo.
1: Trošku, byl jsem zděšený jako Mirka Němcová, chvilku teda.
0: Slepičák je brutálně ponižující
1: přezdívka.
0: Jo. A víte, já jsem toto slyšel, a taky, že mu říkali, že slepičákovi musíme dát aspoň 15. Připomínám teda, že to je ta kauza Hlubučkova, jo. Nevíte, jak se řekne slepičák anglicky?
1: To nevím. Anglicky slepice je hen, to vím. Ale jak by byl slepičák? Jste si to našel?
0: Slepičák ve smyslu jako stolice od slepice.
1: Jo, takhle. Jo, vy hned vidíte dál.
0: No počkejte, proč myslíte, že mu říkají slepičák?
1: No, protože choval slepičky, ne?
0: Ale ne.
1: Ne kvůli stolici od slepic.
0: Slepičák se říká, když slepice
1: jde. A to se říká slepičinec. Šlápl jsem do slepičince.
0: U nás se říká slepičák.
1: Ale odkud jste?
0: Ale to je jedno, odkud jsem. No, nedělejte tyhle ty rozdíly mezi lidmi, pane holče.
1: já polarizuju společnost, to je strašné.
0: Jak se to měl překladáč?
1: Translator Google.
0: No, vy máte zase tady ty odbory.
1: Ale víte, jak se zmínil, musíme dát slepičákovi 15, tak já pak jsem si říkal, kdyby byl slepičák Xaver, tak by to bylo, musíme dát slepičákovi 30. tak jsem se uklidnil.
0: No tak to mě podrž.
1: Co? Máte to?
2: Hen.
0: Slepičák je jenom hen.
1: No jo, no, tak hen.
0: Tak to je.
1: A to oni, určitě by to bylo, jinak by to měli, ale... No jo, slepičák. Myslíte na něj trošku?
0: Jako je mě ho už trošku líto, protože... tím slepičákem to samozřejmě zazděli. Na druhou stranu... je vidět, že to vytahli všechno. Počkejte, toho Fialu necháme bejt?
1: Ne, tomu...
0: Ale jedeme teď slepičáky. No, tak vytahli to ven, všechno, Bůh ví, kdo to pustil. A...
1: No policajti, ne?
0: Myslím si...
1: Ne to u policajtů, zatím nikde no, na to není.
0: Tak advokáti můžou do spisu, se říká, že a tak, ale... já v tom vidím tentokrát snahu, aby to nešlo zastavit. Tak to pustili ven.
1: To já, ale to není poprvé. Já to tak beru vždycky, že o těch vlastně policajtů, oni potřebují vzbudit velký jako zděšení a to, že opravdu ta kauza je taková, co to stalo. Protože chápu, že jsou všichni vystrašení ještě z té megakauzy plukovníka Šlachty. Vzpomeňte si na to, jak málo kdo pochyboval, jako že to dopadne nějakým odsouzením, lidi do vás by šli a všechno, odposechy taky. A nakonec to skončilo úplně naopak, že oni všichni u soudu očištění a ještě dostali odškodnění od státu, od nás. Takže samozřejmě to tak je?
0: Já mám s plukovníkem Šlachtou novinku.
1: Jo?
0: No, takovou osobní. Já jsem vám zjistil, protože si občas pustím na Facebooku, jak má ty promluvy.
1: On ještě dělá furt?
0: Jo. Napřímo.
1: No tak jak jinak.
0: Já jsem zjistil, že já ho rád poslouchám.
1: Jo?
0: Jo. To a jedna. Mě to nějak baví, ty příběhy a ta, jako, jak on to má tu emoci.
1: A on tam taky pouští nějaký slepičáky a tak?
0: Trošku nějaký slepičáček občas tam prosákne. A zjistil jsem, tak jak mě bavil poslouchat Havel kdysi, já mám rád tu maníru v tom hlase, tu jeho vadu,
1: jo.
0: Na kterou, když si zvyknete, tak je to takový jako, že on jenom řekne, tady je Robert a vy víte, že už bude, o čem to bude vlastně, a že slepičáky poběží.
1: Jo.
0: No a... Já ho rád poslouchám, já to musím říct.
1: A řekněte, a nejdou nějaký signály skrz to, skrz slepičáky, že by se chystal na vládu nějak třeba přijet?
0: No,
1: do Strakovky?
0: Já mám teorii, pane Holče.
1: Vy?
0: Pamatujte si, jednou to bude heslo na Wikipedii, bude se to jmenovat to heslo Xaverova teorie 2022. Chcete to vědět?
1: No, jsem hořím nedočkavostí.
0: Teď paní nejvyšší státní zástupkyně kosí tady ty kmotry, jo, té současné vládní koalice. Ona jich podle mě přes prázdniny zkosí ještě pár. Nebo jich může třeba 5-6, takový vazby nějaký, zločinný spolčení, organizovaný zločin a tak. A září, říjen ohlásí kandidaturu na prezidentku a řekne, jsem to já, co jsem zkosila teď tu poslední várku k motru a jako prezidentka tuto zemi očistím. A lidi budou sázet hlasy. Učitelka z Brna, tím pádem konec. To je to.
1: Ta bude točit videa, ne? Už asi.
0: Ta bude točit videa. Je to taková moje teorie, že kam to spěje.
1: Ale jste hlava.
0: No tak přiznám se, že trošku jsem jako v tomto.
1: Je to vidět.
0: Říkají mi u nás ve vchodě, tam máme teď takový jako v jednom bytě tam bydlí jaký spolek mladých lidí.
1: To jste říkal.
0: A já s nimi hovořím na parkovišti někdy a říkali mi, že jsem chytrej asi jako Dominik Hašek.
1: No tak to jste hodně chytrej.
0: No to právě nevím, já si to musím někde
1: pohledat. To jste pohledat. Tak chytrej, že vám málo rozumí, ne? Co?
0: No moc lichotka no. To není, co si budu povídat. No, kdyby je. Říkali, jste chytrej jako pan Holec, tak to teda...
1: Tak to je extraliga.
0: To bych se zarděl, rozumíte, ale... No, tak vezmeme prvně tu kauzu.
1: Myslíte... Projevu, kauza projev.
0: No, kauza, nebo... ne, myslím tady Hlubučkovce.
1: No.
0: Čtete ty přepisy těch odposlechů, jak někde se objevují?
1: Čtu něco a vlastně, jak jsme říkali, já se vracím do minulosti, to je jak přes kopírák, ne? Byl Mazánek s Kolibříkem, tady je Slepičák s Myšákem, nebo jak s Kosákem. A zase... Zase, hele, ale je to, ta kauza je geniální. Ní je všechno, co tam má být, sex, prachy a drogy, ne?
0: Smrt.
1: A smrt teď ještě. Smrt. V tom je to posunutý vlastně dál.
0: Teď tam musí být svatba a pohřeb ještě. A je to na film.
1: Pohřeb bude, záhy a svatba, no. Tak...
0: Já myslím, svatba bude Hlubuček, s tím partnerem se v kriminále vezmu, vsaďte se.
1: A partner je taky v kriminále? Ten snad ne, ne?
0: Ten ne, ten spravuje nemovitosti.
1: Musel vít Kosáka třeba.
0: Ten spravuje nemovitosti.
1: Měl by si Slepičák vzal Kosáka.
0: No, něco takového bude, ale nepřejeme nikomu ne. Nic zlýho. Ale, pane Holče, a teď, když do toho zamontovali ty prostitutky a ty odposlechy s tím kokainem, já vám to někdy čtu, jak to vychází teď na pokračování různě na internetu, a já vám některé věci vůbec nevím, co znamenají.
1: Ale koks znáte, ne?
0: Koks znám, ale že třeba bych já na místě toho Redla, nebo kdo to tam, tak bych řekl, děvčeti, ten koks je dobré dát na sliznici. Ale on říká, chceš to jaksi
1: no.
0: Do genitálu, anebo do konečníku. Mm-hmm. On to říká mnohem drsnic, jo? Tak, jak to říkají lidé z těch lepších kruhů. A je vidět, že s velkou radostí toto pouštějí ven ti policajti. Nebo někdo.
1: To já si vědí, tohle to je ten pep z toho, ne? No.
0: Já vám řeknu, já jsem si představoval, včera jsem měl autem a za skolem toho někdo mluvil v nějakým podcastu, jak sedí ti policajti u těch odposlechů. Představte si ty tři policajty ve věku 26 až 35, takový ty, jo, jak je vidíme v těch kuklách, sedí v tom kanclu, mají reproduktory a říkají, Tondo, pojď se, to musí slyšet.
1: Jo.
0: A teď si pouštějí tady ty jednotlivý a řežou se smíchem a říkají, napiš to tam, říkají, ty vole, to je moc. Ne, napiš to tam, to je dobrý, to tam, jestli to chce do prdele, ten kokain, to se bude lidem líbit.
1: Jo.
0: A takhle to přepisují a teď se u toho samozřejmě baví, protože tam není jenom ta rozmluva před těmi orgiemi, ale tam budou natočeny i ty orgie samotné.
1: No a řekněte vlastně, neměl byste takový nějaký projekt s dodávkou, že jste chtěl taky jezdit mezi lidi?
0: Chtěl,
1: nebo,
0: chtěl.
1: A to bylo obdoba nějaká, ne? Co? Zaparkovat to někde?
0: A poslouchat. No součástí toho byla Agáta.
1: No samozřejmě.
0: Ale přišel jsem, když jsem teda domal, přišel jsem na to, proč oni pořádali tam ty hromadné sexuální orgie.
1: Jo.
0: Já, to má totiž, pane Holče, naprosto legitimní důvod. Víte jaký?
1: Ne.
0: Většina lidí ví, že ideální počet lidí na sex jsou dva. Maximálně tři. Mm-hmm. Jo. Ale řekněme většinou dva. Jo. A tam se toho zúčastňovalo víc lidí, protože jsou to politici, oni potřebují hlasovat. Oni potřebují většinu.
1: A
0: o tom to celý bylo. Protože, tak oni řekli, přijďte, pan teď odpospíšila tam nějaký pomocník a já někdo všechno. Bude vánoční večírek, který potom s kokainem a promiňte, že to tak řeknu, jak se to řekne, s kurvama. Jak to řeknu
1: hezky? Já si myslím, že to není vulgární slovo.
0: Z děvčaty, jak si...
1: Víte, jak se říká, tej sexuální pracovnice.
0: Sexuální pracovnice, které tam byly jako profesionálky. A to není jako, že teď se to strhne. Tam ten nejvyšší, co tam byl, to někdo z Magoše, řekne, a teď se bude hlasovat, jestli tady slečna Kamila půjde s panem tím a tím redlem do
1: postele. S panem Kosákem anebo s panem Slepičákem?
0: Slepičákem. Kdo je pro? Oni jsou takhle zvyklí z toho Magoše.
1: To je jasný, no. Tak jsou to demokrati, ne? Všichni předpokládáme. Jsou to, ne? To je všechno demokracie,
0: jsou
1: ne?
0: Jsou ryzí demokrati. No. To nelze jako vzít. No a já tomu proroku, že to ještě bude mít hodně zatáček tady ten.
1: No je to plný zákrut, ne? Ale mně se líbí, jak změnil jste Pospíšila. Víte, co já jsem si teď řekl, že ještě nebožka Mira Mládková, že se nedožila toho, že by teď zjistila, že ten jeho, jak on říkal, fundraiser, Fremr, který ho teď cynicky hodil přes palubu, jak předtím v
0: tom... On ho hodil přes palubu.
1: No jasně, toho Ferryho.
0: A jak jste to říkal, že je? Fundraiser?
1: Oni říkali fundraiser, jakože že získává prachy na...
0: Jo, takhle.
1: Pro stranu.
0: Já vím jenom, kdo to je whistleblower.
1: Jo, a tohle to je fundraiser.
0: To je něco.
1: A to je trošku něco jiného. Ale občas se z fundraisera potom stane whistleblower, když je ve vazbě. Tam je to je proto jako příhodný prostředí, abyste se proměnil v lepšího člověka. No a on si tohle Fremra fundraisera, tak on ho vlastně za to, co pro něj dělal, tak ho dal i do dozorčí rady Muzea Kampa. Představte si ke starý paní Medě. A ještě, že ta se nedozvěděla, co to je celý záč, že stačila umřít včas. No, představte si, že by si to teď četla všechno.
0: No to ona, bylo hrozný, no. To máte pravdu. No. Ale oni už se nějak dokonce chtěli vzájemně žalovat, Pospíšil s Čižinským.
1: No tak to je jiný borec zase než Fremr.
0: Proto to říkám, že to, víte, on už ten Pospíšil taky asi ztrácí nervy a je rozhádaný s Grkým.
1: Tam ztrácejí nervy všichni. Včera jsme viděli ztracení nervů v přímém přenosu s premiérem, nebo v předtočeném přenosu. To nebylo o ničem jiném, než o ztrátě nervů.
0: Hned jdeme k tomu, jo, Mlčochovi. Ale teď mi řekněte, mám zásadní otázku. Myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že se v kauze Hlubuček dočkáme takzvaného spolupracujícího obviněného?
1: Myslím si, že jo.
0: Já si taky myslím, že jo. Dokonce si myslím, že už to je.
1: A víte, kdo to je? Tušíte, kdo to bude?
0: Já mám nějaké informace, ale já nemůžu
1: Víte, co já si myslím? Já bych si vsadil na Slepičáka.
0: Ne. Jako je to meglich, jo, ale já mám jinou informaci. A hlavně ty odposlechy do toho konspiračního bytu nedala policie.
1: Jo, a kdo?
0: Někdo z nich. Přisám.
1: Vy tady píšete další zákruty té kauzy, se mi zdá.
0: Já jsem krok dopředu s informacemi.
1: Vy teď hodně posloucháte plukovníka, se zdá.
0: Nesnažte se to ze mě vytáhnout. Já nemůžu vám to říct,
1: ale... Já vím, že nemůžete naznačit ani.
0: Já mám pohledovou informaci. Nezapomeňte, že včera zasedala Rada České televize.
1: Máte podezření někdo z radních?
0: Ne, ale... Je to vlastně Chumel 15.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: Stačí se podívat, teď myslím motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel,

0: a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst. Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme. Průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze. A říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
0: V Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objevovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady staví
0: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezužuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní Stop 09 kope nějaký kanál. A v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
0: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
0: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
0: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale asi o to usilujete díky těm různým.
0: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: A čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
0: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi? Jednou,
0: vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
0: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
0: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
0: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
0: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď,
1: no
0: tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam neměli vyrazit.
1: Údajně jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz, jo, to je podle zákona, ale situace nastat může, ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
0: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni
0: ne,
1: vládnout.
0: Ne, jak se říká, něco, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A no a jak si vám tvrdit... to asi moc nedáří?
0: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
0: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat.
1: Ale já vás z toho nevidím, mě zajímá, jestli
0: tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli, a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
0: bylo jako
1: pár měsíců. No a nevypadá to,
0: měsíc,
1: že bude končit ve vládě
0: skončit.
1: A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátů.
0: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady, Stanjura tady, není tady, zatím tady. Trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no-go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo Rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal.
1: Ona
0: taková
1: on vás
0: se
1: zve
0: teďka,
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvát. Dneska, no, ale aha, to asi se tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: Jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke STANu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy STANu a tak dále, trestné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
0: jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí?
0: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhletu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se 4 poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, to zvyšuje, že prostě v konečním důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: my
0: pod
1: se, radním. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přijde občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: Počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně
1: ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
0: nějaké...
1: Ale to je
0: nějaké... známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: To se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění,
1: prosím,
0: jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme, ale
0: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní plán
1: na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčí.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Vládnul, co tady
0: bude. S komunisty, no jasně. A teď
1: už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
0: zítra,
1: Bartoš. Víte kam
0: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje s 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš... Vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu. To potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl, že
1: a
0: jo?
1: A proto antimonopolní úřad udělil milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u stanu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: by
1: občan
0: se
1: pořídil,
0: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

mýho talentu. A tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám. Je to chytrej pán, i když se tváří občas záludně, boty už nohou skop, říká, že jsem snu.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď král už jen kohouti a my 200 metrů

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky.

0: To je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
0: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že ne mluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
0: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom je zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm-hmm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm-hmm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, mm-hmm. při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
0: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
0: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořa, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
0: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
0: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No, obojí.
0: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat, a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu, dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
0: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Hmm. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
0: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
0: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme tady dohromady zhruba s těma neziskovkama?
0: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
0: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: Mm-hmm. To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
0: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: Hmm. No tady je potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, abych řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
0: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá předstírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
0: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě S tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhle tím zaplácnutý.
1: No, tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byli Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No, já doufám, že se to podaří. A jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až? Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a pitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes Krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte do jímky.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Play.cz.

0: Zdraví vás Petr Holeš, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu je jako vždycky politolog Jan Kubáček.
1: Je mě velkým potěšením, dneska to prý bude hodně revoluční až demonstrační, takže já jsem se přišel vykřičet.
0: No jsme, to je správný, jsme blízko Václaváku a dnešním tématem je, kdo a proč se má nebo nemá bát Jindřicha Rajchla, jeho hnutí pro a hlavně jeho demonstrací proti vládě a proti chudobě, kam na tu jeho první demonstraci přišlo nějakých 50-60 tisíc lidí.
1: Je pravda, že já se budu hodně zajímat o to, kdo tam přijel, proč Čechům, Moravanům, Slezanům stojí za to fakt tomu věnovat den, zvednout se, jet busem, kdo ví odkud, vlakem, strávit čas v Praze, investovat do toho energii, dát a být ochoten nastavit tvář veřejným sdělovacím prostředkům, riskovat otázky v okolí, třeba i v práci, protože kuriozně mě mnohem víc zajímalo, kdo byl pod tou tribunou, co je k tomu vedlo a jestli ti lidé ještě vlastně vůbec mají touhu se zajímat o standardní politické strany a jestli vlastně už to, jestli už se fakticky nerozešli, nerozvedli se sněmovnou, protože mám pocit, že tentokrát sněmovna jako celek, úplně komplet, včetně opozice, se tvářila, že nejsou.
0: No.
1: A nebo je rovnou naznačila, že byli na špatné místě ve špatný čas a že si mají počkat na volby.
0: Jak vás poslouchám, tak tady plníte veřejnoprávní funkci, což je bohulibý, já vám pošlu 135 korun za to, protože Česká televize v tomhletom konkrétním případě za mě příšerně selhala. Selhala i další média, která místo tomu, aby se věnovala podstatě věci a to, co jste tady nastínil, tak honila nějaké trio chlápků s ruskými nášivkami a více se věnovala vlastně separátní mini demonstraci nebo mini strkanici před Národním muzeem, která s tou demonstrací proti bídě neměla vůbec nic společného. To tam pořádal Slávek Popelka, který si tam naháněl vlastní lidi. A my jsme tady dneska vlastně proto, aby jsme se podívali, co se tam skutečně stalo a co se hlavně případně bude dít v budoucnosti.
1: Plus samozřejmě já bych se rád i povinoval k tomu, co to udělá s novým panem prezidentem a proč by mimochodem Jindřich Rajchl měl číst Miloše Zemana, v čem se mu to může vrátit, anebo jestli už je to prostě předem mrtvej neúspěšný projekt.
0: No každopádně, že se tady něco děje, čeho se nejen pro vládní média, ale i vláda Petra Fialy bojí, tak jsme viděli s tím, že premiér Fiala tentokrát dění na Václaváku, že se jim promlčel, na rozdíl od těch loňských demonstrací.
1: V podstatě měl nejvelkorysejší vyjádření.
0: Ano.
1: Ticho po pěšině.
0: Zatímco ministr vnitra a šéf stanu Vít Rakušan, ten vyšláp směrem Lubomíra Štrougala, svého předchůdce na vnitru.
1: Tak on dokázal, že to umí jako Petr Fiala a ještě umí dokonce přirazit.
0: Tak Férovku můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a platformě Gazety.com a stejně tak jsme na Patreonu, kde nás můžete podpořit.
1: Já jsem přemýšlel, na jakým náměstí, vidíte?
0: Ne, my ještě nejsme na náměstí.
1: Takže nebude nějaká demonstrace?
0: Zatím ne, zatím to necháme Jindřichu Rajchlovi, každopádně na Patreonu nás můžete podpořit částkou, jakou chcete.
1: Předem děkujeme, bude to možná pestré. Díky.

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato,

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu, teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
2: Ano.
1: Budete vymítat parazity? Kolik jich tam je?
2: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
2: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
2: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No, to říkáte ale vy.
2: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
3: Čekává na mě u předměstského kina, kostýmu z rozervaný plachty,

uznat, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřivádí.

0: jsi poničená a opuštěná a kouzelná.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Oh, babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A no, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, to se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstalí a tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak.
2: Jo?
1: Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Ono se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane Hol,

0: Otče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starého reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mhm. Babiš bude mít 34%. Mhm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mhm. To se může stát dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
1: Dneska.
0: No a je tam něco o nás?
1: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
0: Říkají to v programu, že podpoříme
1: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
0: Opravdu celý?
1: Opravdu celý, Ksavr.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
1: Proč?
0: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
1: jo.
0: No nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
0: Co? Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
1: Jo.
0: Představte si, že jsem byl včera pozdě docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
1: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
0: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
1: Už skoro žádný nevycházej, tak.
0: Já se potom nedívám. Hmm? No tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
1: Revizor.
0: Hm?
1: To je něco, ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
1: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějce je posranej.
1: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů, podle všeho, Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to, no tak si udělali nahrávku, že jo?
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe. když se zabetonoval u moci a v Čelistanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
1: No.
0: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
1: Jo. No jož, šifr telefon.
0: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
0: Ale kde se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To
0: no,
1: bych. Já bych se bál trošku o život.
0: Proč?
1: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
0: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty sami.
0: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne opravdu, co?
0: No a budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to,
0: tam no, tak pozor,
1: to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře,
0: něco jiného.
1: Dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo.
0: V Brno si Ptičnov pucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No, Maria, jasně.
0: No. A z které ony strany?
1: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr taky?
1: Ježišmarja.
0: Tak to do toho
1: to se... je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář, ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle, buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím,
1: já,
0: protože,
1: jo.
0: No nesuďte, pane Holče.
1: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě, jak se... ano, ale víte, kdo k sebe otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Já jsem vám dopřál čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, a tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mě to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a budu vám taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlý člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo,
1: člověk.
0: Kdybych chtěl.
1: Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já bych dal berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky nebo, mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
1: No, já jsem si vzpomněl, jak se na dětství, my jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to vám zůstalo.
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě, no. Dost velký, pane holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, tak vy, no, tak já, víte, kam jiřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, jen tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslím, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo
1: to
0: někde?
1: U nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse...
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Jste zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a... Říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým Kryt? No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
0: No, neměl
1: co?
0: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová asi, Kobra, no to musel pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: pod vnitrem. Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený
0: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. A řekl, že svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrdiaska na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaska, ne? Spíš.
0: Fakt?
1: Jo,
0: ty, jo. No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když ano, se znáte ano, dobře, tak to tak
0: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Šéfka. Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Kovadlina, ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno, takový já vím, jméno. Úplně vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost.
0: Názorová.
1: Tak, Savere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No je to děsivý.
1: No tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
1: Jo, jo, a jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: jo, já myslím, já že tak, to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
1: to není pravda,
0: naději, co? Dává vám budoucnost.
1: Nemáte
0: a vy chcete
1: tam
0: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to jsem si napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
0: Pane Holče!
1: Jo, jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
0: Jindra?
1: Jindra, Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
0: toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni,
0: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím.
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
0: kdykoliv
1: když to udělali.
0: Šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: této zemi.
1: Sloužit. Jo, jo, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelských veršů.
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltyna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Reichl.
1: Říkají Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší. Protože
0: je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: on je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje...
0: Okay.
1: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě... Máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: No, co na tom je? Jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super. Já třeba... Jezdili autem.
0: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
1: Jo, jo.
0: Na prudku,
1: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den. Máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Pávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak a tohle to je ten náš prezident prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový,
0: Orbán.
1: Ne, ne, ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ne, ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No zelenina.
1: Zelenina ne.
0: Zelenina ne.
1: Vlad. Vlad.
0: Car.
1: Car je nejznámější motorkář, Car, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
1: teď pan je
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich sabere spousta.
0: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, Přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdy. No.
1: Tak sabere, poslouchejte.
0: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
0: Yeah,
1: byla vaše premiérka, Ksavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky Ksavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo? Ať pro ní do horních. Čuch tomrdlý přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale...
0: No jestli... asi byla tady, nebo byl?
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Ksavere. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče,
1: no.
0: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální. A já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane
1: Hloče. Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, to ško- není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Samere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Hloče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam, generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
1: Víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto? Já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je... To je, já zas...
1: Tam je ten Tišnov, Xavere.
0: Ale, pane, o čo zavíjí vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je z aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, pane Hoče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
1: Má
0: ne, u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. To tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že... Pávkovi, Politručka a komunista budou volit Stačil, ne?
1: Komun. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale, pane Hoče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Hloče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
1: Já tak.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, hřib o kauze Dozimetr. To Dozimetr mě začíná strašně bavit, to slovo. Aha. Piráti v tom nejedou, říkali jo, tady pan, ale jsou linky na STAN, ODS a ANO.
1: To je krásná kauzička, mně se nejvíc líbí, jak ty Piráti se ukazují jako takový malí hajzlíci. Jak jsou vlastně rádi, že takováhle kauza přišla ještě na ty staňáky. Který jim ve volbách tak zavařili, díky tomu jsou v poslanecké sněmovně jenom 4 Piráti, takže oni se teď cítí natěšený, jak malý dítě, že je tady nějaká kauzička, že v tom pořádně ten STAN vyráchají. No blíží se komunální volby v Praze, takže v tom pan Hřib pro jistotu vymáchá ještě ty dva hlavní oponenty, to znamená ODS a ANO, takže vlastně v tom jedou všichni, jenom my Piráti jsme krystalicky čistí. To je krásná historka, akorát se zapomíná na to hlavní, že to byli oni. Kdo šli s těmi staňáky do koalice, do té předvolební koalice. Kdo ty staňáky vlastně legitimizoval, kdo jim měl pomoct překonat tu 5% hranici. To, že to nakonec celý dopadlo jinak, už je jiná věc, ale prostě byli to Piráti, kdo se jednu dobu jal zachraňovat STAN. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co se všechno vědělo o panu Hlubučkovi, nebo minimálně co se šuškalo, tak i pan Hřib to musel vědět, muselo se mu to donést k uším. Takže už v dobách, kdy oni uzavírali jako Piráti tu velkou předvolební koalici se STANem, tak samozřejmě věděli, co se v Praze děje.
0: Podle mě on, na té fotce je to vidět, začíná ztrácet nervy, tenhle ten.
1: Tak taky hraje o hodně, protože Piráti potřebují úplně zoufale tu Prahu udržet jako poslední baštu. Protože jsou jinak nahraný, preference se jim šourají po zemi a oni teď mají pocit, že by mohli ty hlasy od těch staňáků jako získat zpátky, že by se k ním mohli přelejt, nepřelejou. Ne. Jestli je někdo získá, bude to Fiala.
0: Motoristé sobě.
1: Tak to nevím, jestli ty budou zrovna bodovat. Já bych řekla, že pirátský hlasy a staňácký hlasy si tam přisvojí koalice spolu. Že tam to tak jako hezky logicky přeteče, ale motoristům sobě pochopitelně držíme palce. To je skvělá věc.
0: No přesně, protože to vás desetkrát za den, když jezdíte po Praze, si vzpomenete a je to, já nevím, nebudu raději nic říkat.
1: Nebudete nic říkat.
0: A je to tady, sám král.
1: Je, krásný.
0: Tak pan prezident byl včera, seděl na vaší židličce tady.
1: Fakt jo, ježiš, tak já se tady takhle ještě jako pohodlně nic posadím.
0: No a byl výborný jako vždycky a mimo jiné paní Karol pravil, Fialův frontální útok na posluchače nechápu. Ve svém projevu nic zásadního neřekl. Znárodňování by bylo skokem do tmy. Skandál hnutí STAN změnu ve vládě nepřinese. V tom se lišíme s panem.
1: Vy myslíte, že přinese? Jo?
0: Ne,
1: já s ním souhlasím, já si taky myslím, že nepřinese. Už protože Petr Fiala si to prostě nemůže dovolit. Že jo? Ten STAN je taková druhá noha, na který ta vláda stojí. Ta první je hodně vachrlatá, i ta druhá je teď vachrlatá, tak si Petr Fiala nemůže dovolit tu druhou nohu ještě víc podrážet. To jako je
0: se podrazí logický. Sama. Ještě...
1: Ona se podrazí sama, no a právě proto Petr Fiala se to snaží naopak jako trošku brzdit a mírnit a snaží se ten konflikt tak jako žehlit a tvářit se, že se nic neděje a že to je problém Prahy a že s Rakušanem až na věčné časy a tak podobně. Takže to já souhlasím s panem prezidentem, že skandál hnutí STAN nic zásadního nepřinese, protože jako nemůže.
0: Napadá mě, paní Karol,
1: ano.
0: Že je možná škoda, že ta neziskovka Fialovy rodiny by teď mohla čerpat na nový program, který by byl zachraňování od korupce hnutí STAN. A on by vydal brožurku, jak to udělat, aby ve STANu nebyla korupce. Rozdával by to těm... To není drahý, takovou brožurku dneska vyrobíte za 5-6 milionů.
1: No to už je pozdě. Ta brožurka už měla být vyrobená a už měl pan Fiala jít za Hlubučkem a mávat mu takhle brožurkou před očima. Možná měl jít do toho konspiračního bytu, co měli v Revoluční, tam jak se dělali ty divoké orgie a tak dál, a tam jim prostě ty brožurky jako rozdávat. Jo? Tam takhle odhrnout ten kokain, co tam byl na stole, a místo toho kokainu jim tam plácnout brožurku. To by možná mohlo mít smysl, ale teď už je pozdě.
0: A nevíte, kdo jim to dodával, ten kokain?
1: Já nevím, já ho osobně neznám.
0: Jo. Ale včera jsem vysvětloval panu Holcovi,
1: ano.
0: Proč orgie sexuální.
1: On to nevěděl.
0: No, nevěděl, protože teď jsem zase někdo četl, že to bylo jako hromadné. jakože tam by několik lidí se zapojovalo sexuálně. A oni, někteří lidi, jsou ještě tak staromódní, že mají pocit, že sex musí být vždycky ve dvou lidech. No to už je přežitek dávno.
1: Já jsem zase četla, že ten sex provozovali ve všech místnostech, kromě ložnice, takže bylo vidět, že jsou jako velmi moderní, no, že prostě, že kdo by dneska souložil ložnici.
0: No pokrokový. Ano. To je, jak je to manželství pro všechny, teď říkají, že manželství žena muž, včera to bylo paní Jilko, je to přežitek. Všechno je vývoj. Tak, ale oni to mají jinak. Oni totiž, jich musí být na ten sex víc, protože jsou to politici a oni chtějí hlasovat. A ve dvou se blbě hlasuje. Kdo s kým? Takže tam někdo seděl, takhle třeba ten pan Redl, říká, takže dávám hlasovat, kdo je pro, aby šla teď tady dívka, pan ten a ten do koupelny.
1: A myslíte, že může pan Redl dávat hlasovat, když je nesvéprávnej?
0: No tady bych to právě jako ještě se obrátil na advokáty.
1: To bychom měli, no.
0: Protože teď je otázka, jestli ta prostitutka nebo ty prostitutky, co
1: počkejte, to ne takovýhle slovo. Společnice to byla. To byla společnice. To byla společnice. Já jsem četla většinu novinových článků a všude byla společnice.
0: Paní Karol,
1: o slově, které jste použil, se tam nikde nic
0: tady
1: nepsalo.
0: Tady si musíme vysvětlit pojmy.
1: Nepočkejte to, vysvětlujte těm, kdo psal ty články. Já jsem četla společnice. Je to černé na bílém, prošlo to tiskem, bojujeme proti dezinformacím, čili ta informace byla ověřená, že jsou to společnice.
0: Jo.
1: To my, když tady sedíme takhle spolu, tak jsme vlastně taky společníci, pozor.
0: Tak já bych tomto brzdil, paní Karolko, jo. Ale kdybyste mě chtěla pozvat na oběd,
1: nechtěla, ale povídejte, pokračujte.
0: Teoreticky to já vím, že nechtěla. No. Že vy jste na korunu jak čert na hříšnou duši. Ale tak byste mohl, já jsem tam měla společníka.
1: Ano.
0: To potom jo. No. Ale toto nebyly společnice. To byly jaksi sexuální.
1: Byl to sexuální společnice.
0: No já nevím, jak se mám teď vyjádřit. Mně nestačí slovní zásoba.
1: No vidíte to, kam jsme se dostali.
0: Tak to
1: respektive, vidíte, do jaké situace nás dostávají naši politici. Už i zkušený moderátor ztrácí slova.
0: Promiňte mi jeden expresivní výraz přítomnosti dámy. Já myslím, že to byly sexuální kurvy. Klasicky.
1: Takže existují ještě i nějaký nesexuální.
0: A to byste koukala, to existuje.
1: To je pravda. Jo, ano.
0: Můžu vám
1: ano.
0: Tady celý seznam vypsat.
1: Já vám tam asi můžu
0: i
1: někoho
0: připsat. A ty jsme se na tom sekli. A co ty společně se teda...
1: No ty, ty společnice tam byly nějak s tím, jako ty tam, oni si napředali ten kokain, aby si víc užili společnost těch společnic, takhle jsem to
0: tady
1: pochopila.
0: Nebudeme
1: a pak se teda střídali ve všech těch místnostech, kromě té ložnice, že kdo by dneska souložil ložnici, to už dělá jenom nudný páprdové.
0: To je jasný. No. Heterosexuální páprdové.
1: Bílý.
0: Bílý, jenom. Jak říkal pan Elefant, ne? To byl ten z toho, ten
1: kde,
0: mě baví. A on je náměstek někde mimochodem.
1: Ano, kde je mu konec, je náměstek.
0: Aby nebyl náměstek takhle, když má pokrokové názory.
1: No je škoda, že o něm není víc slyšet.
0: Ale neměli by ty, jak vy říkáte, velmi eufemisticky, společnice vrátit ty prachy, když si je vzali od nesvéprávného Redla?
1: Počkejte, vy byste se po tom skandálu, co tady byl, přihlásil, jako že jste byla ta společnice, která něco kasírovala? Ne.
0: Já bych se přihlásila.
1: Ty byste se přihlásila. No to vy říkáte, protože nejste ta společnice.
0: No co víte?
1: Já vím, že by se nepřihlásili.
0: Ne?
1: Ne, prosím vás, s tím se nikdo nechlubí.
0: Ale cash je cash. To je zase na druhou stranu starý pravidlo.
1: A ten už bude dávno utracený.
0: Cash stojí za trošku ostudy.
1: Ten už bude dávno utracený, ten cash.
0: Začíná se nám to hezký vyvíjet. Z toho bude jednou film?
1: Já si myslím, že furt ještě neznáme hlavní pointu. Já si myslím, že ještě nám to jako někam povede. Ještě chybí nám tam, to někam pograduje.
0: Chybí tam svatba.
1: Pozor, pan Hlubuček si vzal svého přítele už dávno, dával to na Facebook.
0: No jo,
1: měli svatbu ve Španělsku.
0: Ale v rámci skandálu.
1: Jo, v rámci skandálu. Tak spíš to vypadá na rozvod, že jo. Stan se rozvedl s panem Gazdíkem, s panem Polčákem, jako těch problémistů se tak na oko zbavili, takže tam to spíš vypadá na rozvod.
0: U toho Gazdíka jsem si vždycky myslel, že on všechno přežije, protože on je takový jako člověk, který dbá správně. Pionýrský tábory, má ty, nebo on nemá pionýrský, on má ty moderní pionýry, ne? Tomu se říká jinak dnes. Jak se mu říká?
1: Já nevím, to jsou takový ty eurofanatici, no.
0: Ne, počkejte, už nejsou pionýrský, ale skautský.
1: Jo, skaut, počkejte, to skaut není, to není náhrada pionýra ani zástupce, no v žádném případě. Počkejte, to vás skauti budou se sekerkama honit po Václaváku, až se tohle
0: poslední. Já jsem řekl náhrada, vy jste slyšel náhrada?
1: No ne, tak vyznělo to tak, to si jako nebudeme nic říkat.
0: No tak vždycky je takový správňák a toto se nepovedlo.
1: A oni v tom stanu jsou všichni správňáci a teď to dostalo hodně na frak, tahle na frak.
0: No. Chcete ještě něco tady k panu prezidentovi říct?
1: Ne, pustím se ho ještě jednou.
0: My jsme se totiž
1: rozdělili. A doporučuji to i divákům, kdo už to viděl.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechno, všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. K dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovali s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto, tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh a ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali. My jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si odvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
2: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví zdraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
2: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Ale sama dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem nakonec.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor.
3: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv.
4: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě v XTV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem, že,

0: říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímnej, no. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že ten to měl vychytaný.
0: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
0: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do Europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z Europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
0: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
0: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
0: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji a když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco cizové. Filipe, dávej si na to pozor.
0: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, jsi říkal stránkách.
0: 34 no, nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí.
0: To
1: je
0: platí.
1: Tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
0: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako, aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako, určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka, to jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc, nebo 3 roky, nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat,
1: okolik... Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
0: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO 2krát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a

0: A dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky, a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost do hloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se
1: A to
0: ptáme,
1: byl asi ten důvod zvednuté ruky, tedy?
0: já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
0: Takhle, v tento moment
1: Ano.
0: Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
0: To
1: do
0: se, jsou
1: EU.
0: na to, jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobý žadatel. Dobře, děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal ve volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ
0: Ano.
1: případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
0: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 4,7% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy. A ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte,
0: A nehledě
1: že
0: na to, že teda,
1: průzkumy, a to
0: ano.
1: jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
0: Určitě, to je.
1: Tak myslí si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
0: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče, neměřitelnou část i
1: To má
0: s
1: asi
0: tem.
1: každá strana určitě.
0: A my jich máme nejvíc. A s tem to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
0: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
0: Ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
0: Já se tím nezabývám, ale
1: Ty
0: jako
1: jsi, ty
0: většinou,
1: jsi...
0: teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% a realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace. Ony ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze Spolu, právě jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných
0: Ne,
1: velkých
0: ale tak
1: stran.
0: jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
0: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys
0: My
1: to?
0: určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo my jiný budeme by mít, nám to mohl umožnit,
0: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ano, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
0: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady mu za pár měsíců připomínat.
0: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, s výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo to spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
0: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
0: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo? Ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
0: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně to, ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
0: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti.
0: Že?
1: Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
0: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko a ten řekl, že Kovanda lže.
0: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
0: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
0: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
0: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku, poslední 4 roky má na jednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unii. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá
1: Co
0: situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS2, odmítají prostě velké části Green Dealu, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
0: Evropě
1: velké věci.
0: Budou se dít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci.
1: Opravdu?
0: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šef naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy. Takhle. jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou. To je
1: jedna ty věc. Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy, ano. I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšovali s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že nedělá. Jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu, a Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit, a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci, obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Velkým tématem v posledních dnech, pane předsedo, jsou důchody, valorizace důchodů a všechno kolem toho. Sociální demokracie už z podstaty by měla být tou stranou, tou sílou, která ve chvíli, kdy se jedná o těchto sociálních věcech, má stát na barikádách. Neprokaučovali jste to?
1: No, neprokaučovali. My jsme měli nevýhodu samozřejmě tak, jak jsme se bavili, že ten hlavní souboj se odehrával v poslanecké sněmovně. A já si myslím, to byl právě ten důvod, proč lidé najednou viděli, jak moc tam sociální demokracie chybí. Protože 15 poslanců sociální demokracie, když bylo ve sněmovně, tak dokázali prosadit právě tu spravedlivou valorizaci, dokázali prosadit to, že důchody se zvyšovaly o inflaci a že se lidé nemuseli zdražování bát. Dneska 70 poslanců ANO nedokázalo ve sněmovně vůbec nic. 25 nebo kolik poslanců SPD nedokázalo vůbec nic. Dokázali tam hodiny a hodiny žvanit, aniž by cokoliv prosadili. 15 poslanců sociální demokracie v minulosti dokázalo mnohem víc. Navzdory ODSC, navzdory ANO, navzdory těmto všem, dokázali svoji prosadit tím, že místo žvanění a místo dlouhých řečí vždy přišli s konkrétním racionálním návrhem a ten potom postupně prosazovali. Mně se hrozně líbilo to, že ještě teď vlastně v prosinci minulého roku teprve začal platit další návrh sociální demokracie a to byla ta pětistovka výchovného, jestli si to pamatujete, tak to je jeden z posledních úspěchů sociálně demokratických poslanců. Jana Maláčová to tam tehdy poslala přes sociálně demokratické poslance. A těm se to podařilo dlouhým a poctivým vyjednáváním nakonec prosadit a teď díky tomu maminky dostali právě tu pětistovku za každé dítě k důchodu.
0: My spolu hovoříme 21. března 23, říkám to schválně proto, jaký je teď aktuální jasný postoj sociální demokracie k těm důchodům a tím vlastně k lidem, kteří už pobírají starobní důchod.
1: My jsme přesvědčeni o tom, že zrušení té valorizace, která chystá tato vláda a velmi pravděpodobně se jeho podaří prosadit, pokud to nezhodí ústavní soud, což doufáme, protože ten její postup považujeme za neústavní a hloupý, tak pokud to ale ústavní soud nezhodí, tak bude lidem ta valorizace omezená. Parlamentní opozice neudělala vůbec nic proti tomu, aby se to nestalo, kromě dlouhého žvanění. A podle našeho názoru je to něco, co se nikdy, ale nikdy nemělo stát. Protože víte co, ta valorizace je tam právě kvůli tomu, aby lidi ochránila ve chvílích, kdy najednou prudce vzroste inflace. Právě kvůli tomu tam je, aby v takové chvíli se lidé nedostali do těžkých sociálních problémů.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
2: No
1: jsou to samozřejmě to momentální nálady voličů, není to?
2: No, je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
1: Byl to i ten důvod?
2: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
1: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
2: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, nějak dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný, za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markétě, Xavre, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpuntem šampaňský, ne? Pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama a seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuje. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny,

0: jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na dva dny, stoužiješ a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu, pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
0: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
0: To je málo, Xavere. Je málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
0: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně. No,
1: to nevíme.
0: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
0: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla prst.
0: Tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
0: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markét. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
0: Vidíme. No protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
0: a co já teď budu dělat?
1: Co
0: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
0: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Markét, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
0: ničivou.
1: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
0: Jejda.
1: No a on je jako stranovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
0: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
0: Úplně ne, no.
1: No dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
0: Ne, tak to nebuďte slušnej, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
0: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
0: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
0: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
0: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo? Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane holče?
0: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
0: A... Vy používáte slova, které mi rozumíte?
1: No, na mě to jo, teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
0: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
0: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
0: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
0: Jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník
0: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markét někde v Praze. Kdybyste to viděl?
1: Kdybych to viděl, tak na Václaváku. Ne?
0: Jo, já jsem spíš myslel, hele, Žáku, že by se...
1: Pane holče, ten kůň už je ohraný.
0: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali stokrát.
0: A já si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
0: Pekarová.
1: Paní Pekarová.
0: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
0: A proč
1: podvodca jsem koně?
0: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
0: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
0: žena
1: to
0: ze
1: není,
0: sídliště.
1: To není ne? Prestižní, jako...
0: Je? A bude v kontaktu s plebse? No.
1: To už,
0: to je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda do Chánova ten pomník.
0: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
0: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: Toho,
0: kýžete
1: na Václaváku. No a co, koho ještě zajímá hůz? Máme...
0: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali větší stopu než Jan Hus, a to je paní Markéta
0: Adamová
1: Pekarová hodinová
0: Sabre, sporna. Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
1: No já taky.
0: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
0: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
0: A teď ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Hoče, tam to drhne.
0: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
0: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
0: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu už.
1: No, pane Holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
0: Diamant,
1: a
0: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
0: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
0: Je to narativ životní?
1: Narativ to není. Ne, narativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
0: Jasně, jo.
1: A to je přece super.
0: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
0: Já jsem místo předseda klubu Sviní.
1: No je to místo předseda.
0: No, koho zajímá mám našlápnuto
1: předsednictví. Koho zajímá místo předseda?
0: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
0: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale a tomu já fandím.
0: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
0: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
0: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
0: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
0: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
0: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
0: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
0: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
0: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
0: Proč?
1: Víte, kdo to je?
0: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Můj minister financí.
0: Že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
0: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
0: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
0: Až ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
0: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: Tak jasně.
0: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil se lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
0: Ne, Stanjura si to zařídil jinak, no. Tak,
1: jo, myslíte?
0: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
0: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
0: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Šenehak, se to mít chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
0: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký...
1: To není možné.
0: Angličtinu ovládám na úrovni B+1-C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky
1: ona
0: nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přístřelné.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
0: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale on má v očích hrůzu, pane Holče.
0: Jo, vám to říkám, už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: No.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no
1: Babiše...
0: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy. A mně se líbí taky Xaver, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: Poté, co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: No baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal komparz úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
0: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no.
0: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
0: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Vy jste dostal taky něco do fíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho.
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
0: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
0: Říkal.
1: Ale to je přece blbost.
0: No, tak on říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím šifr telefonem. No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnosti.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
0: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
0: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kačku.
0: Ani korunu. To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mohl dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčo, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
0: Podklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je, je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou z
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo?
1: No. A prej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo. To
1: akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
0: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo, jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
0: Fuj, tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: Od zvod pracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamanej, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
0: Tomášová, to bude primářová.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tahá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to vůbec neřešte, no a o dítě se bude starat chůva a on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
0: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
0: Ale na Vítková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vlzelku otázka Zalky, Xavre.
1: A Zalka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzelnova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzelnova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Xavre.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný 3, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
0: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
0: No, postříčkou.
1: No tak já mám mansardu.
0: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
0: No, tak máte pocit. Ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, ne, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
0: No nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: To je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavre.
1: Však to připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím to, půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: No, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já
0: ne?
1: Už mám natipováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo? Papírovou. No. A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Tu, buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: No.
1: Vezme si...
0: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak mi to tam připište, až budete poslat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Jako, já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě říkejte. No, ne, no to... To pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít.
0: A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Ksavr, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když
1: jasný,
0: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
0: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte.
0: Já jsem...
1: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít erár.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budem tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: A nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi nový díl, že paní Karol?
2: Ano, máme ho tam.
1: No a tak jsme tam trošku zase tu paní Nerudovou rozebrali a to se mi moc nelíbí.
2: Ona se zase složí, nebojte se.
1: Jo, bude to v pohodě. Pan Fiala bude jezdit s herečkou, víme tak o tom, budeme mít konkláve.
2: A řízky od pana Nevorala.
1: A přátelé, kdyby vás to zajímalo, jakože by mělo, tak Za stranu a za lidi najdete na rádiu Xaver, na YouTubeovém kanále Xaver Live. A pokud to máte raději s obrazem, chcete nás vidět, jak nám to sluší s paní Karol, pak na www.xtv.cz.
3: Hraje vám
4: All My Music.
3: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelort na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: Ric! Ric!
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to

0: Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky, takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no

0: podívejte se, za to může Babiš, že jo, jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom, vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus, a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČES kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tuhle tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v obozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
0: Nechtěli být Čechama.
1: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu, A Skandináci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
0: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
1: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
0: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
1: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, když zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
0: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě. Protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí. A stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová, nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, zaprvé, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat, úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
0: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat, a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
1: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox. Jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
0: No, ne...
1: A navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dále.
0: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
1: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
0: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
1: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
0: jo,
1: rozumět.
0: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
0: No,
1: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Nielsen je právník, aktivní občan, to je potřeba taky říct, a první místopředseda strany pro 2022. No a teď také kandidát do Senátu na Vysočině. A je potřeba zmínit, že proti panu Vystrčilovi. Je porazitelný Miloš Vystrčil, dnešní předseda Senátu, co myslíte?
1: Tak já si myslím, že od toho jsou volby, aby voliči rozhodli, kdo bude tím dalším senátorem. Nevidím důvod, proč by kdokoliv neměl být porazitelný.
0: No a když tam jezdíte po tom regionu, hovoříte s občany, co slyšíte?
1: Tak asi to nejzajímavější je, že oni vlastně úplně rezignovali na politiku a na politiky, protože mají takovou, řekněme, dlouhodobou zkušenost, že ti politici žijí v jakési vlastní bublině a nestarají se o reálné potřeby lidí. Takže to, co třeba já vnímám za jednu z nejdůležitějších rolí senátora, je, že by měl být zástupce těch voličů, měl by být někým, kdo přenáší a řeší ty jejich problémy na celostátní úrovni, a já mám pocit, že lidé to dlouhodobě necítí.
0: Mm-hmm. No a když tedy hovoříte s občany, tak co jsou ty problémy, které oni na vás kladou? Říkají, jeďte tam, vyřešte to.
1: Tak já myslím, že řeší samozřejmě takové ty obecné problémy, co řešíme všichni, energetická krize a tak dál, ale to, co je hodně vidět v těch menších městech a v obcích, je například nedostupnost zdravotní péče. Prostě lékaři do těch regionů nechtějí, byť mají různé, řekněme, lákavé podmínky, jak se tam zabydlet a tak dál, takže ta nedostupnost lékařské péče je velký problém. Pak je vidět, že se třeba i mladé rodiny často stěhují z obcí, z venkova do měst, protože nemají buď dostatečnou nabídku práce, zemědělství nefunguje tak, jak by mělo. Těch problémů je obrovská řada, ale myslím, že tohle jsou takový ty nejklíčovější. Možná ještě zmíním jeden, a to je doprava. A to z hlediska nejenom obslužnosti, to znamená fungování prostě dopravy mezi krajským městem a městy a obcemi kolem, ale i je tam řada regionů, kde kamiony vlastně objíždějí takové ty placené úseky a projíždějí těmi obcemi a jsou skutečně města a obce, která jsou přeplněná těmi kamiony.
0: Jak dobře ten region, kde kandidujete, znáte?
1: Tak seznamuju se s ním dlouhodobě a jsem přesvědčen o tom, že v tuhle chvíli už dokážu definovat ty základní problémy. Navíc to, co jsem udělal už asi před měsícem a půl, tak jsem napsal mail vlastně všem starostům, ono je to asi 141 obcí. A nabídl jsem jim, že pokud budu zvolen, tak se s nimi chci každý měsíc scházet, protože oni znají ten region. A tam je možná důležité ještě říct jednu věc. Málo kdo to ví, ale ten senátní obvod je vlastně takový, já to řeknu možná lidově, takový paskvil, protože on kombinuje dva kraje dohromady. Vlastně kombinuje i hranici nebo část Moravy, část Čech. Takže to vlastně ani není jeden region. Tam do toho zasahují dvě krajská města a tak dál. Dokonce třeba České Budějovice, které jsou krajským městem Jihočeského kraje, tak zase nejsou v tom obvodu. Takže on to není jeden region. Jsou to různé oblasti, ale znova říkám, já si myslím, že to nejdůležitější je prostě tu komunální politiku přenést na tu celostátní úroveň. To znamená bavit se s těmi lidmi, a to jsou starostové.
0: Co vám odepsali starostové, jak reagovali?
1: No, přiznám se, že jsem dostal asi 4 odpovědi, z nichž 2 tedy slíbili, že dorazí, jeden to odmítl a paní primátorka se ústy své kanceláře omluvila, že nemá čas.
0: Primátorka
1: Jihlavy. A je pravda, že já jsem to tehdy bral tak, že jsem si říkal, že se nechtějí zapojovat do nějakých předvolebních politických her, ale pak, když jsem začal objíždět ty oblasti a zejména ty menší obce, tak jsem zjistil, že prostě tam ti starostové mají úplně jiné starosti. Oni se skutečně věnují tomu, že nemají prodejnu a potřebují zajistit prostě pojízdnou prodejnu a tak dál. Ale já věřím tomu, že i tím kontaktem, který s něma teď mám vlastně po těch cestách, že se tohle z toho dá dosáhnout a skutečně prostě s nimi mluvit.
0: Vaše jméno se objevilo v médiích poprvé nějak veřejně v souvislosti s covidem a s opatřeními už byl několik covidů. A v jaké fázi je to teď? Do jaké míry vás to ještě trápí?
1: No, pro mě ten covid vlastně byl jenom takovou ukázkou toho, kam jsme to vlastně v té společnosti dotáhli. Já jsem se tomu začal poprvé věnovat vlastně už od konce března 2020, kdy jsem zjistil, že řada právních předpisů, které jsem ani nikdy nevnímal, jako že jsou nějak rizikové, typicky zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon a podobně, tak obsahují určité mezery, kterých najednou ty vlády začaly zneužívat. To znamená, k té otázce, já to vidím tak, že jedna věc je COVID tu jako právní téma, teď nemluvím o tom zdravotním, pořád máme tu pandemický zákon, Evropská unie se připravuje na různé kampaně, na očkování a tak dále, takže ten problém tady pořád je. Ale vedle toho, to, co vidíme, je, jak se ta současná vláda inspirovala tou předchozí a začíná upravovat zákony tak, aby pokud se nám třeba povedlo v tom minulém období zrušit některá opatření nebo nechat soud, aby je označila za nezákonná, tak aby se to nestalo, prostě aby vychytali ty formální věci a aby ta vláda mohla omezovat naše životy jakoby legálně, když to tak řeknu. Mm-hmm.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vy vlastně teď stojíte o to, aby to, co bylo, aby zůstalo, ale mělo to právní rámec.
1: No, já primárně bych byl rád, aby se to zákonodárství v podstatě změnilo právě v reakci na to, co jsme zažili ty poslední dva roky. To znamená, za prvé, absolutně selhala soudní ochrana. My jsme byli mnohokrát u soudů a nejenom my, ale spousta dalších právníků a viděli jsme všichni, co se stalo. Buď soudy zrušily nějaké opatření, ale dali vládě třeba 3 dny na to, aby zavedla vlastně úplně to samé, jenom s malou formální obměnou. A nebo nejvyšší správní soud označil nějaké opatření za nezákonné, ale už platilo dávno jiné. To znamená, pro mě soudní ochrana je něco, kdy moje právo je ohroženo a soud zasáhne tak, aby mě to ochránilo. A to se ukázalo, že vůbec neexistuje. Jo, takže já si myslím, že nejdůležitější je inspirovat se tou dobou a podívat se na ty právní předpisy a upravit je natolik, aby to pro příště fungovalo. Jo, abychom nemohli zavírat školy, abychom nemohli zavírat podniky, pokud proto není jasný důvod. Jeden z těch mých požadavků v těch volbách je, že chci do politiky přinést odbornost a hlavně pluralitní diskuzi odborníků, protože tam naprosto chyběla.
0: No a teď nám teda vysvětlete, v čem spočívá váš spor s Českou televizí.
1: Tak já bych možná mohl rozdělit na 2 části. Můj obecný spor nebo můj obecný problém s Českou televizí je ten, že prostě neplní své zákonné povinnosti. Paragraf 2, odstavec 2 zákona o České televizi jasně stanoví, že má zprostředkovávat informace tak, aby si lidé vytvořili vlastní názor a ona to podle mého názoru nedělá. Ale možná narážíte na spor, kde Česká televize v pořadu Newsroom koncem loňského roku označila Zdravé fórum, což je platforma, kterou jsme založili s několika dalšími lidmi, za dezinformátora, dezinformační web a podobně. A tam spočívá ten spor vlastně v tom, že Česká televize tak učinila, aniž by dala komukoliv z těch dotčených lidí právo se k tomu vyjádřit. A dokonce aniž by ten svůj názor, který prostě v tom newsroomu zazněl, opřela o nějaké smysluplné argumenty. To bych řekl, že ta hlavní podstata. Česká televize v podstatě označila za dezinformátora skupinu lidí, aniž by měla jediný argument, proč si to myslí, to je jedna věc, ale zejména, to já považuji za klíčové, aniž by dala možnost té druhé straně se vyjádřit.
0: V této chvíli je to u soudu.
1: Je to tak.
0: A nebudu se vás ptát, jaký předpokládáte vývoj, ale jaké budete dělat kroky?
1: V rámci toho soudního řízení je to tak, že máme nařízeno první jednání. Já jsem popravdě řečeno trošku doufal, že Česká televize ve chvíli, kdy, protože my jsme podávali žalobu, ale současně i stížnost k Radě České televize, tak ve chvíli, kdy nám Rada České televize dala za pravdu, tak jsem tak nějak věřil, že se vedení České televize ozve a bude chtít tu situaci nějak řešit mimo soudně. To se nestalo, takže teď budeme sledovat, jak bude probíhat ten soudní spor a budeme žádat nějakou nápravu té situace, protože ta věc se dotkla řady lidí velmi osobně a to je něco, co prostě nemůžeme jen tak nechat být.
0: A vidíte, takový pořad Newsroom, samý prestižní novináři tam pracují a moderátoři a taková věc, nakonec to skončí u soudu. Co vy chcete po České televizi, aby to dopadlo?
1: Já možná pak se ještě vrátím k té prestižní novinařině, jo? Jedna věc je, tak zákon nám dává nějaké možnosti, co můžeme požadovat, ať už je to omluva nebo nějaká finanční satisfakce a tak dál. Mimochodem, to mě i přivedlo k myšlence, že by bylo dobré trošku upravit i to zákonodárství, protože když vám po 2 letech se někdo omluví, tak už skoro ani nemáte zájem, aby se o tom mluvilo, myslím si, že to je neúčinné. Takže to jsou ty požadavky, řekněme, které nám umožňuje právní řád v současné době. No a s tou prestižní novinařinou, já si prostě myslím, že novinář by měl být skutečně ten, kdo zprostředkovává informace lidem, kdo se ptá, kdo má takové ty hloubavé, provokativní otázky, a ne někdo, kdo si vytvoří vlastní názor a ten prostě do veřejnosti pumpuje. Takže prestižní v tom smyslu, že jsou tam lidé, kteří mají jméno, které veřejnost zná a vnímá, to ano, ale bojím se toho slova novinář. Já se bojím, že u nás zmizeli novináři.
0: A nezáleží to ještě na žánru?
1: Určitě ano. Já nemám nic proti komentářům, nemám nic proti tomu, ale je potřeba, aby to veřejnost věděla. Aby veřejnost věděla, tohle je pořad, nebo tohle je moment, kdy já sděluji svůj názor. Druhá věc je, tohle je situace, která už se týká zpravodajství. Navíc, a to možná je věc spíš odborné diskuze s novináři, s odborníky na žurnalistiku, tam by vlastně mě zajímal třeba i váš názor, jak moc vůbec by měl novinář sdělovat svůj vlastní názor, jak moc už tím neovlivňuje to veřejné mínění. Právo na svobodu projevu má, ale nevím, jak moc se to, dejme tomu, může příčit nějaké profesionalitě, ale znova říkám, to už není právní téma, to je spíš odborné mediální.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

Žena je žena, tak dělej, co chceš, jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ, je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle k ránu přijde bouře jak hrom, účest je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity. Tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z

0: části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti alaouité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Čarovi. A drůzové včera navštívili, byli u Bibího Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jako by vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
0: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. A v tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
0: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
0: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
0: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
0: Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si. Úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli k něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí, A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude... Ale očividně,
0: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek a tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku. A výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena. Bílém
0: a býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale
1: bych
0: nerada bych
1: ho to.
0: No. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že. Takže,
1: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak,
1: mohla jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. Děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump
0: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy, já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
0: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Radio Xaver.

Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselé.

Amerike se mi velmi dobré darilo. Yeah, v Amerike se mi velmi dobré darilo. Doma všetci plaču a mně je veselo. V Amerike na paprike seděli dva jeleně. V Amerike na paprike seděli

0: dalším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Že by se udělala smlouva Česko-Rusko napřímo, kupoval by se levný plyn, tak ten Fiala se upálí na Václaváku v pátek odpoledne.
1: Ne, a proč by to dělal? Měl by sloužit našim lidem. Ne sloužit vrchnosti nějaké. Já zase, můžu tu něco ocitovat?
0: Jasně, tady můžete všechno.
1: Když můžu všechno, tak bych vám ocitoval
0: přesně, reklamu na Kofolu.
1: Přesně z projevu Fialy. Poslouchejte, co říkal Fiala. Prostě se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty, ale které to jsou. Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne, to říká Fiala. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality a tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře a nad obrazovkou počítače přádá plán, jak vylepšit naše životy. Furt Fiala, jo? Nefunguje euro, alespoň tedy na jihu. No asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů. Zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energii a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který je na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro ně výhodné.
0: Ten konec je ironie, samozřejmě.
1: Ne, to říká on, furt on. Připadá vám to logické, mě tedy ne. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Hlejte, a pak končí. Evropa neustále ztrácí své postavení. Toto řekla si před 6 lety někde na konferenci ODSky. Toto celé řekl Fiala.
0: A nebyl cinknutý?
1: Ne. A já se ptám, co se muselo profesoru Fialovi asi stát, že úplně se stal lokajem, posluhovačem bruselských korupcí prolezlých eurokratů? Co se muselo stát?
0: No? Jak se říká v Las Vegas?
1: Las Vegas nevím.
0: Money play.
1: No jasně, ale to já
0: peníze právě... hrají.
1: Poslouchejte. Ano, to říká Milton Friedman, za všem hledej peníze. Ale u nás na Moravě se říká, že ten člověk je buď to navedený, nebo hloupý, nebo zaplacený. A ponechám na vás, diváci, abyste si udělali sami svůj názor, jestli je navedený, hloupý, nebo zaplacený, anebo platí všechno trojí naraz. Jako, nedává mi to smysl. Já jsem ho znal jako člověka, který i psal učebnice o Evropské unii. Teď, když jsem ho viděl, ale jak se tam plazí před tím Verhofstadtem, no tak to mě hrozně zklamal. A když dělá to, co dělá, nepochopitelné.
0: Na druhou stranu jsem si tak říkal, že on to jako pan premiér s penězma umí, protože ta jeho neziskovka, jak pomáhají těm ženám v Barmě historicky, to umělo vyčerpat několik desítek milionů korun z našich daní. Mm-hmm. To ne, že by to byl nějaký zakřiknutý chlapec, to zase ne.
1: Já nevím, jak to dělal, asi s rodinou nějak, nebo jsem
0: no,
1: slyšel.
0: No, synek a tak. A je to všechno na hlídači státu, je to všechno dohledatelné. Jo, to vám
1: no, tak...
0: Ale taky, nebudeme se bavit o nějakých desítkách milionů, to je
1: ne, toto jsou daleko horší věci, to jsou 100 miliardy, které nás čeká, které nás vysají. Lidi, ještě jednu věc si zapamatujte. Oni říkají, jak nám pomůžou, kolik nám dají peněz na elektřinu. Kruci písek, ale to je naprosto nesystémové, protože to jde zase z našich daní a zase se zadlužíme do budoucích generací a někdo to bude muset někdy zaplatit. A to zaplatíme tím, že budou pořád zvyšovat tu inflaci samozřejmě, protože se to bude roztáčet. A nezapomeňte, že i kdyby se začala míra inflace snižovat, tak už tady máme téměř navždy ty vysoké ceny zboží, služeb, to znamená vysokou cenovou hladinu, ta už dolů na tu původní úroveň nepůjde. Jo? Takže prosím vás, nepodlehněte tomu, že systémové řešení jsou nějaké odpustky, žebračenky, co nám zaplatí a co tady vymýšlíte, Cikela a další. Systémové řešení je zrušit okamžitě Green Deal, okamžitě začít mít zodpovědnou měnovou a rozpočtovou politiku a včera bylo pozdě sednout si a domluvit se, kašlem na to, nedá se nic dělat, dopadlo to tak, jak to dopadlo, nebyly naplněné minské smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou a ta Ukrajina stejně nemůže vyhrát. On to říká i profesor Drulák, říkají to další politici, říkají to Američané, to neříkáme my tady, my čteme většinou ty názory těch, kteří tomu rozumí podstatně ještě víc té zahraniční politice a vojenskému problému. Říká to polovina Ameriky. Počkejte, jak dopadnou na podzim volby, tak Biden se bude muset stáhnout, nebude moci kryt ty sviňárny, co tam dělal jeho svetovaný synek, jo, a půjde to možná jiným směrem. A doví, jestli to nepůjde jiným směrem, jak dopadnou volby v Itálii, teď myslím na konci září jsou, takže i tam se může dojít velkým změnám.
0: Drobná prosba, kdykoliv si sáhnete na ten já mikrofon, souvolám, tak je rána tam.
1: Jo, ježiš. To aby jsme se probudili.
0: Dobře. A teď pan Seidl na scéně. A umíte vy osobně prokázat, za kolik nakupujeme plyn od
2: Němců? Ne, to už jsem odpověděl, ale.
0: No to jste, ne, já to on čeká neumím. Čísla.
1: To se mění. Když se podíváme na graf tady třeba toho plynu, tak když to nakupují za ty ceny, které se tady mění, no tak to je pořád rozdílné.
0: Dobře, pane docente, a není teda toto...
1: Podívejte se, zemní plyn, jo? Takže zemní plyn třeba od 1.9.21 do 1.9.22 vzrostlo 153%. Takže to nelze říct, jak bychom to mohli nějakým způsobem říct, za kolik se konkrétně na...
0: Dobře, ale je teda vůbec...
1: Za dva roky se zvýšil o 318%, jo? Takže to je prostě, já nemohu říct,
0: počkejte,
1: že kupuji kubík za 6 korun.
0: Je vůbec jistota, že by to napřímo bylo levnější?
1: No to je téměř bez pochyby jistota.
0: A v řádech jakých?
1: V řádech asi 4x, 5x nižší ceny by byly za kubík.
0: Za kubík.
1: Ono se to teď přepočítává na megawatt hodinu, ale my to umíme za kubíky.
0: Tak Lukáš nám tady pohledal něco, jo?
1: No.
0: New York Times píšou, politika cenového stropu má stále mnoho nedostatků, které je třeba vyřešit, než začne fungovat. Bidenova administrativa je přesvědčena, že Rusko neopustí své ekonomické zájmy a nepřestane prodávat ropu.
1: To jsou hlupáci, když si myslí, že by Rusové přestali těžit a prodávat ropu. Oni snížit třeba těžbu z těch, oni měli historicky dokonce i už jednu dobu nejvyšší těžbu denní, 11 milionů barelů, tak to sníží na polovinu a budou tu cenu udržovat dál, akorát, že se stane to, že té ropy bude nedostatek, jo? Protože ono to tak rychle nahradit od nikud nejde.
0: Abych ještě poslední tečku k tomu dotazu pana Seidla, mi to totiž přijde vrchol pokrytectví. Že my si vlastně kupujeme ten samý plyn, jako bychom si koupili napřímo.
1: No, ale to my víme dlouho přece.
0: Kdybych ho tam obarvil v Rusku na oranžovo, tak bych přišel oranžový. Tuto věc chci říct, ale ještě mě vysvětlete a divákům, pane docente, jednu věc. Teď často naši pan premiér a jiní říkají v médiích, že on, Putin, myšleno, používá tu válku energetickou, jo? Že to je jeho způsob válčení. A jak to je teda nefér a teď ho za to stínají samozřejmě, ale mně to přijde hrozně divný, když my jsme ti, kdo posílají proti němu ty zbraně a rakety a všechno,
1: ale...
0: tak mě ještě ta válka tím kolečkem u toho plynovodu přijde jako a mírná.
1: Ne. To jako samozřejmě, že máte pravdu.
0: Laicky řečeno.
1: Ne, já si právě říkám, jestli oni se nezbláznili, jo? Protože ten Putin vyhlásil sankce a zastavil plyn, nebo my jsme prohlásili, že přestaneme odebírat ruský plyn. Já si pamatuju frenetický potlesk, prosím diváky, přes 400 úplně zmanipulovaných eurokratických poslanců, to musí být snad fakt idioti, kteří si tleskali ve stoje za to, že vyhlásili sankci, že nebudou odebírat ruský plyn. A když se zeptáte některých z nich, no a odkud ten plyn budete brát? No musíme šetřit, jo, proto se vyhlásily ty šetřící balíčky, proti tomu nic nemám, ale můžeme šetřit tam, kde opravdu šetřit jde, a ne omezovat výrobu a ničit firmy a desítek let práce z minulosti. A pak, že něco nám dodají Norové a něco nám budou vozit Američané. A už jsme tady u toho. Američané nám to budou vozit v čem? Jako to postavíme plynovod do Ameriky? Nebo to na postavíme, no na lodích, já vím, ale kolik jich je. To nepostačí ani pro spotřebu dvou větších ekonomik v Evropě.
0: A taky nikdo neříká, kolik to stojí. Že ta loď pluje. No,
1: těm europoslancům je to úplně jedno, protože oni mají úplně jiné postavení finanční a je jim to ukradené. Jo? To je odtržená elita, která se chová možná dneska už část, ne všichni, jsou tam výborní, i od nás jsou tam výborní poslanci, jo? Ale část se chová jako za Mao Tse-tunga v čínském, to nebyl ani parlament, nebo mi to připadá, jak, no jsou horší, než bylo u nás, když byl parlament ještě v 80. letech. Jo. A víte, čím to je? Já si myslím, že většina těch lidí vůbec neprošla tím, čím my jsme prošli. Jo. U nás ti mladí taky na to zapomínají, ale já jsem ten socialismus a to budování komunismu, já jsem ho zažil na vlastní kůži. Sice jako víceméně mladý, jo, měl jsem to štěstí, že teď už vlastně, dneska je to, tento rok je to vlastně přesně polovinu života žiju vlastně.
0: No již, vám bylo tak kolem 30, ne?
1: No jo.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedres mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silvej, Silvobí, ozvěny stenganů doráží, resovkou kráčím dolů.

0: Pianisten Ganů doráží, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo. Jsem dostal od fanouška.
1: Jo? A on tak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutní.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový,
1: ne, Xavere? Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80.

0: německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no tak ona říkala Američani, ne?
0: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
0: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
0: Víte, jak se mu říká dneska Ksevere?
1: Nevím.
0: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
0: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: A
0: to je se
1: to jakkoliv prostě nás osvobodila rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
0: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere,
1: no
0: já
1: tak... Kdo osvobozoval Berlín?
0: Cože?
1: Kdo osvobozoval
0: no,
1: Berlín?
0: Jasně, rudá armáda,
1: no, tak,
0: to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
0: všichni
1: je...
0: víme, že většinu Československa drtivo osvobodila rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
0: to
1: bude to
0: vždycky. Tady to opravdu
1: pane
0: opravdě.
1: Pane Holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše
0: počkejte,
1: zlehčování.
0: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
0: ne,
1: ironii.
0: Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
0: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
0: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
0: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
0: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
0: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
0: jo.
1: Se, ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
0: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
0: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
0: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
0: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
0: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to,
0: no,
1: je, tak to je Happy Meal.
0: To je Happy Child.
1: Happy Childy. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl blbost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
0: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
0: To nemohl být historik.
1: Ne?
0: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
0: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
0: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
0: Je to možný, Ksavere.
1: Já to mám naplánovaný.
0: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
0: Jo.
1: Ve vozidle.
0: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
0: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
0: Jo,
1: je to překvapení.

0: No to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pád Třetí říše.
1: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás. Vy se tam poznáte. Vy se tam poznáte.
0: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
1: No, Xavre.
0: Ježíši Krista, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
1: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
0: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
1: Dobře, tak třeba pan Dominik
0: a nějak to cítil,
1: může podlehat prostě narativům různým, ne?
0: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
1: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazemník domů.
0: No a jak jinak?
1: No a počkejte, a proklepnul jste si ho
0: kádrově? Lepší lidi, ne?
1: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
0: Jo.
1: A nepodléhá narativům nějaký?
0: On podléhá narativům.
1: Nehodnotovej?
0: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
1: Správná terminologie, Xavre, jasně.
0: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
1: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
0: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělá mi ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaký v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpadcích.
1: Motoristů?
0: No, před volbama.
1: Jo.
0: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
1: No, vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
0: Já mu vyplňuji hlavu.
1: Jo.
0: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
1: Jo, jo. No já si každýho, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
0: Jo?
1: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
0: Tak já na něj udělám složku na Dominika.
1: To je potřeba. Já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavre. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
0: Na pohovor.
1: Co? Do krytu?
0: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci.
1: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
0: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
1: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
0: Občas sedám, venku je totiž zahrádka, kde se kouří.
1: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
0: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
1: já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
0: No, tak šel byste tam?
1: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
0: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
1: A pěti klíčko třeba?
0: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
1: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
0: No, tak někteří zbohatli zázračně.
1: Třeba on.
0: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
1: No ne, ta Kellnerová, ne?
0: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
1: Tak Renata Kellnerová jí jméno taky.
0: No já vím, ale Já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnat.
1: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
0: Jo.
1: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
0: No, tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
1: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
0: Já jsem i vybrušoval.
1: Jo.
0: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
1: Jo, jasně.
0: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
1: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
0: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
1: No nenaopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
0: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. Ono, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
1: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
0: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem dočetl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
0: Služky?
1: No, služebnictvo.
0: Já mám elektronické služebnictvo.
1: Jo?
0: Hm? Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
1: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
0: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
1: A tak já nemám lazebníka doma, ale...
0: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
1: No, no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
0: No mám tam jít dneska?
1: Běžte, skváte.
0: Já mám naladěno obě kytary.
1: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
0: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
1: Mhm.
0: A já nevím, co to je to.
1: It's a long way to Tipperary.
0: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
1: Já nevím taky.
0: Já taky no. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
1: Jo, jo. No. To zná každý.
0: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
1: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
0: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
1: Znají vás.
0: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
1: Znají vaše dílo, ne? Asi,
0: dílo.
1: Názory asi. Správný.
0: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
1: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
0: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A... Já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
1: No a co
0: vy? Je vůbec nevidí, že svátek.
1: No, vidíte.
0: Tak Bůh ví, no co to je za
1: úplně. A tak vy chtějí přispívat toho systému, ne, sociálního.
0: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
1: Aj.
0: A navazovali tak, vlastně družbu.
1: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do minusu, teď ten přínos.
0: No, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
1: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
0: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
1: No on to ví jenom Jurečka. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
0: O Jurečkovi?
1: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, které to který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, jste boží člověk, co?
0: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
1: Jo? Jaký?
0: Jaký? Jaký asi no, má starost? No povídejte. No volí mu nejvyššího, ne?
1: Jo. Toho to tak zajímá.
0: No,
1: toho to tak zajímá, Xavere.
0: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
1: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
0: Ale to nebylo pěkný.
1: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
0: On chlastá jenom, když se někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
1: Že Jurečka neví, kde je papež.
0: Že neví, kde je?
1: Kdo je papež.
0: Kdo je? No teď nikdo.
1: No ale jako co to je tak?
0: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
1: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
0: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
1: Jo?
0: No.
1: A máte favorita?
0: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
1: No a koho?
0: Já mám toho Maďara.
1: A jste takový bezbožník, tak proč?
0: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavere. Mám to celý...
1: Xavere, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
0: Hm? No a co?
1: Ja?
0: No. No tak jako pravda... Ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem jí životopis, jmenuje se Petr.
1: Jako já?
0: Jako vy. A
1: že bych to ještě zkusil?
0: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
1: Fakt?
0: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
1: To jo už.
0: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí? Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
1: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
0: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
1: Jo, jo, tam... ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se říká.
0: Pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
1: Já to zkusím.
0: Petrův stolec.
1: Já to zvednu, Xavere.
0: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
1: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italských.
0: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
1: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
0: Jo.
1: Je ošemetná doba, Xavere.
0: Pravda, no. Pane Holče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
1: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
0: Hvězdičky.
1: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
0: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
1: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
0: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
1: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
0: On musí být dobrý pracovník.
1: No, podle všeho jo.
0: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
1: Vyplní vlastním narrativem, ne?
0: Vlastním narrativem, no.
1: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
0: Myslíte magistra Jana Součka?
1: Vy jste nám popravili generálního.
0: To je bývalý generální ředitel České televize.
1: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
0: To hodnej kluk.
1: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
0: Popravili je. Se popravil sám.
1: Popravili, no. No jo.
0: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
1: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
0: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
1: Vy jste to řekl.
0: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
1: Tak Kubánský.
0: Já vím. Julieta jste říkal, ne?
1: Monte Cristo.
0: Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
1: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
0: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
1: No, tak neříkejte.
0: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
1: No, jsi to prý vydíral. Ale jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
0: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí a Matocha už zapaloval
1: hranici. Tak si to nějak představu.
0: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
1: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne? Za rok a půl.
0: To je smutný.
1: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
0: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta
1: myslíte
0: z toho dobačku?
1: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
0: Někde se to utrhne.
1: No.
0: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
1: Tak se vrátit teď papež a ředitel
0: český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
1: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
0: No oboj je důležitý.
1: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
0: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
1: Tak protože jsem tam nebyl. Ještě nevědí o mě.
0: No ne, já tam musím zavolat dneska. To není možný takhle. Chce mi Maďara.
1: No, mě ne. Sabre je Maďara.
0: No, za papeže.
1: No.
0: Vy byste nemohl být papež.
1: Vy jste říkal, že bych mohl být
0: papež. Jo, ale se podívejte na sebe. Vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
1: Papežové jsou modemani. Taky víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
0: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
1: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
0: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
1: To by mi šlo.
0: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
1: Já bych kázal, Ksevere.
0: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
1: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
0: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
1: Tak to nedělejte.
0: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
1: no,
0: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
1: Jo?
0: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
1: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
0: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
1: To
0: proč?
1: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
0: Ponižující pro Součka. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
1: Já nevím, Ksaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
0: Já to vím.
1: No, tak vidíte.
0: Ale občané to nevíš.
1: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
0: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
1: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
0: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv české.
1: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
0: Ale to není pěkné.
1: To by byl šéf, Xavere.
0: To je proč? Důležité, protože je jednoprávní médium.
1: Ten to zvedne, ne?
0: Já nevím.
1: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
0: Nevím, nevím. Já si netroufám, já si netroufám říct.
1: To má v sobě, Xavere, tu vyváženost. Jasně.
0: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svého šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
1: I spojovatelku.
0: I spojovatelku.
1: No, víte, co pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve vládních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
0: No, tak to všichni vidí.
1: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
0: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
1: No bohužel jo.
0: Jako ředitele?
1: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
0: Jo.
1: To víte, že jo?
0: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
1: No jasně.
0: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
1: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
0: Jindra!
1: To by byl šéf, ne?
0: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
1: V Praze.
0: Ve 14 hodin.
1: No.
0: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
1: To víte, že jo.
0: Kolik tam může být lidí?
1: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo?
0: Podle mě to mají na Staromáku.
1: No, tak uvidíme.
0: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
1: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
0: Jo, to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
1: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
0: A z toho 3 novináři.
1: Jo.
0: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
1: Taky...
0: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
1: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
0: No.
1: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
0: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
1: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
0: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
1: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
0: TV Nora? No? Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní... Tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
1: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte to, Xavere. Já o tom nic nevím.
0: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
1: Ne, naštěstí ne.
0: A věříte tomu?
1: Zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
0: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
1: Od infiltrátora?
0: Infiltrátora.
1: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
0: Taky jednou.
1: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
0: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
1: A Hinek taky?
0: To neříkala. Jo. Neříkala. No je to smutný, že? A tak toto to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
1: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
0: Sváteční poselství, no. Jako... Jestli, nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
1: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
0: No, je to teda velká zatáčka.
1: Já mám rád zákruty.
0: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
1: Já mám rád zákruty.
0: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
1: To nevadí, až sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
0: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
1: Že jo.
0: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
1: To abych chodil. V těch červených botách.
0: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
1: No, musel byste se trošku polepšit.
0: Já bych se polepšil.
1: Jo?
0: Já bych byl první napravený hříšník.
1: Dobře.
0: A tady bych vám otevřel okno, vždycky, a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
1: No, vidíte.
0: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
1: Ale počkejte, musíme zapsat.
0: Ježišmarja.
1: Sváteční.
0: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
1: Jo.
0: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
1: Jasně.
0: Všechny, ne? A koho zapisujeme? No.
1: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
0: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
1: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
0: Pro mě je to paní hodná...
1: Profesorka.
0: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
1: 8.5. Danuše Nerudová.
0: Který je rok?
1: 25.
0: Jo.
1: Za přepisování historie, Sever.
0: Tak
1: jsem vám to sformuloval.
0: Můžu napsat prof?
1: Napište paní profesorka.
0: Takže napíšu prof, jo? Aby bylo jasný, že profesorka.
1: Profesorka blbosti.
0: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
1: No to není nic.
0: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
1: Jo?
0: Jo. Která mě nedala přednost.
1: Fakt? Kde?
0: Blbě se to popisuje, na takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
1: Ukrajinka to byla.
0: Ukrajinka.
1: Ježiš, to zazvěl.
0: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
1: A neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová. To je hezký příjmení.
1: Ale tak pro ní akorát.
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
1: lidé. To ne.
0: Za?
1: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
0: Co by říkala ta chodí kanálma?
1: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte
1: to. Je to tak, Xavere.
0: Ale jak může být blbá, když je profesorka když vedla školu takhle důstojnou?
1: jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
0: Ještě tohle, no je... No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, to není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Hoči.
1: Že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
0: radost.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic...
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím, že... Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu ji dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holč, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
1: Stále být váma chodíme dneska v čepici nebo v klobou.
0: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Ksafre, jdeme.
0: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Pane. Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášu.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále? Vaši?
0: I na tom finále.
1: Tam se přines něco von ze zahradky, nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení, máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže dajte, takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevidíte.
0: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namaz, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori a kategorie.
1: To už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Světla už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát a jinej zase z domů utíká. A déšť umyl vlasy a s nima smutky tví a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já, a holka náhle tvář tvou pohladí. I když není hezká, hezká se ti zdá, přemýšlíš a to jí odradí.

Je to čas, tvůj čas. A když jdeš potom krádu prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, vy jste současně, kromě toho, že jste ekonomka, tak jste volební lídriní za Svobodné na kandidáce SPD a vy jste teď přišli s tím, že jako jedna z mála stran chcete říznout do státního rozpočtu, který trpí chronickým mankem, za vlády Petra Fialy dokonce nabral rekordní dluh. Vy jste řekla, že škrtnete po volbách, pokud se dostanete k moci, 60 miliard korun. Vím, že tam na prvním místě máte politické neziskovky.
2: Máme tady politické neziskovky, máme tady toho mnohem víc, máme tady Green Deal, máme tady zbytečné úřady, máme tady třeba dávky pro imigranty, zejména ilegální imigranty, ale v podstatě pro všechny imigranty.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavere.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to.
3: Nejde to.

0: to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
0: Ano.
1: Všechny do jedné?
0: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá...
1: Jeden třeba autor... Barcelonu?
0: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
0: Mozecká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
0: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
0: Tak,
1: jo.
0: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
0: Ano. No, ne, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
0: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
0: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
0: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
0: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
0: To je tak
1: souvisí to
0: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle, podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení, a necítíš to.
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky i

0: když se třeba necítí dobře, jo, je na stydle nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci, není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně, ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař,
0: než? Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
0: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
0: Tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku dýl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu, My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka?
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.

0: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
1: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tedy nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
0: Chystají se přijít a přijdou?
1: Myslíte ti voliči k volbám?
0: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
1: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
0: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
1: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
0: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
1: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
0: to vás spojuje, bodů. Co vás rozděluje, kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
1: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku míň konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči ním si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli to je... skončí svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
0: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
1: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
0: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
1: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
0: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
1: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud je o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud je o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
0: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
1: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
0: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
1: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
0: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
1: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
0: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
1: Tak za prvé.
0: Zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
1: ano,
0: že by.
1: Ano. Tak především. Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
0: teď
1: u sebe
0: jaké
1: doma.
0: Sliby?
1: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
0: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
1: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
0: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
1: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
0: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
1: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
0: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
1: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale tato moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
0: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
1: Děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický.

0: hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že si tady chcete, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává, a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci, a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let, a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše, všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno, a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází, a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
0: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie, a musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být plný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, kteří říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme, a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí, a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob.

0: aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
1: druhou
0: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travona dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký minister financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh. 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americké zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatnem. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo, ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super, bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby se optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou, národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají. Protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově, to znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl, ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných, to znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko,

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátků.

0: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem? Pro nás, pro obyčejné občany?
1: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
0: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
1: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo na Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
0: Je papež politik?
1: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
0: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
1: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
0: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
1: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
0: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
1: To bylo zajímavé, mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, a to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
0: Tak Duka.
1: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
0: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
1: No,
0: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
1: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
0: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
1: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
0: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
1: No, je to, to nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, po pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
0: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
1: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
0: A co je potom?
1: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
0: dojem... Potom nějaké setkání třeba? Nebo...
1: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
0: No tak jdeme k tomu,
1: můžeme.
0: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
0: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
1: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
0: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
1: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
0: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
1: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že on od toho neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
0: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
1: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
0: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
1: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý a ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek, Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
0: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině. Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak. Není to přestřelené celé?
1: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
0: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
1: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné, principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
0: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
1: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
0: A mělo by se jednat i z Ruska?
1: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jedná, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne. To je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
0: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
1: Tak příště.
0: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
1: Můžeme to zkusit.
0: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

Tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím. V mochyle jsem táhnul chlupatýho kocůra. Má drsnej jazyk,

0: Tak obrátil jsem koně a odjel zpátky do města. Každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, blížili jsme se tam, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba, já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se

0: dívám na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata, takže jo, určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
0: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: 5000
0: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No tak jsem s tím.
0: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
0: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
0: Přesně tak.
1: Ne
0: přesně.
1: Částečně.
0: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to pane Vlášku, jako pozor.
0: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
0: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Došlo tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel, to znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP a vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako je ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a toho Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 tisíc amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje Swiftu, a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě nesla odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv a jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě v 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. No ne, teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano, můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano, se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření, ale...
1: Tady jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to byl pro někoho dobrý biznis. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě
1: v Evropě,
0: určitě
1: ve světě, ano, Bůh ví kde, ano, nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun. u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě, jo? Jako několik jako roku po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká,
0: proto ji právě zmiňuju. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období a i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím německým, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat, když tam
0: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
0: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
0: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
0: ano.
1: Protože jak nám říkala juniorní...
0: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská
1: se tam...
0: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, ne, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále. Ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě, před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, tak. Můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost, XTV,
0: ano.
1: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Ne, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
1: no, jasně,
0: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
1: Zdravím tě, Ksaveru.
0: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
1: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýni. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
0: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
1: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
0: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
1: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o přiměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
0: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
1: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
0: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Jak košile se tomu říká?
1: No asi je to košile, to je jedno.
0: Není to rubáška náhodou?
1: Možná, že je to rubáška.
0: Nevím, co to je.
1: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
0: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského přestřelené?
1: A on tak, já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
0: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
1: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
0: Nevím.
1: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
0: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
1: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
0: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
1: No věřících, ale registrovaných věřících.
0: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
1: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
0: Byl Benedikt 16.
1: No a ještě nimi. Někdo?
0: Myslím si, že ne.
1: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
0: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
1: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
0: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
1: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
0: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
1: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
0: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
1: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
0: Ano.
1: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
0: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
1: No, tak to je celkem logické, ne?
0: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
1: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
0: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
1: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
0: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
1: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
0: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
1: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší a zejména kdo to způsobil.
0: No a odpověď zní?
1: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místo předsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
0: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
1: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
0: Mám to tady, když
1: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
0: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
1: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Radio Xaver.
0: Já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Reichlu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
4: Dobrá satira.
0: Co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
4: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám

0: Schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu nutelu? A pak si říká, ty vole, to je vůl, ona
1: A
0: to
1: já vám
0: skočil.
1: říkám, Xavre, že...
0: Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. To si říká, skočil na to. Toto dělali Grossovi.
1: Xavre, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomují. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutelou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se on tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matrošná satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
0: Fakt, jo. Na satiru?
1: Jo.
0: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
1: Jo.
0: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může
1: no,
0: Putin.
1: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
0: Ve spolupráci. Může.
1: Vy jste neviděl ty billboardy, nebo co, kde
0: ne.
1: Byl Putin s Babišem?
0: Ne.
1: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé oba.
0: Se vyfotili spolu, jo?
1: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
0: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
1: Jsou zoufalí, Xavre, no.
0: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.

0: Legenda české diplomacie Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za uvítání, dobrý den.
0: Paní Eva Filipi přes 30 let strávila jako diplomatka na Blízkém východě, působila v Iráku, Turecku, Libanonu, posledních 13 let v Sýrii, kde se trvala i po propuknutí občanské války a hájila zájmy všech občanů Evropské unie, protože pouze čeští diplomaté zemi neopustili. Já si paní Filipi na úvod dovolím jednu citaci. S koncem Evy Filipi vzniká v diplomatické aréně Sýrie vákuum. Ztrátu jejich zkušeností a odbornosti pocítí nejen Česko, ale i Spojené státy americké a v širším měřítku celé mezinárodní společenství. Konec citace to napsal Bloomberg 27. října, krátce před tím, než jste na dobro opustila Damašek. Tak už to Česko pociťuje to, že Eva Filipi není po 13 letech v Sýrii?
1: Já nevím, jestli to pociťuje Česko, tak bych si odvážila říci, že to Česku možná ani tak nevadí se současnou vládou.
0: A je to dobře, že to Česku nevadí?
1: To si myslím, že je špatně. Protože my jsme si tam vydobili to, co jste citovala z těch kanadských serverů. My jsme si tam vydobili docela dobrou pozici pro spojence, pro Ameriku. Jsme skutečně hájili jejich zájmy, US Protecting Power. Pro Evropany, když potřebovali, to je dle kodexu Evropské unie, tam jsme neměli podepsané memorandum, ale kdokoliv potřeboval, i Londýn už nebyl sice v Evropské unii, tam jsem pomáhala jednomu člověku a pak jsem dostala od ministra zahraničí Higa nádherný dopis. Čili my jsme si tam jakoby vybudovali pozici pro mnoho dalších zemí, nejenom pro Česko, protože z vězení jsme uměli vytáhnout ty Čechy. Nicméně mám pocit, že ke konci mé kariéry se tady vytvořil náhled, že jsme jakoby příliš poplatní tomu místnímu systému, režimu. Což je samozřejmě nesmysl, protože jestliže bojujete o to, abyste dostala vězně z vězení americké, tak samozřejmě s těmi představiteli musíte být v kontaktu a musíte mít ten kontakt skutečně důvěryhodný. Oni vám musí důvěřovat. Takže to je pak ta jemnost vztahů, jak s nimi jednat, abyste byl důvěryhodný, abyste dosáhl toho svého. Plus to, že jsme mohli s těmi představiteli jednat, tak jsme mohli, kdyby Evropská unie chtěla, lecos ovlivňovat. Ale tím, že většina evropských států odešla, teď už se pomalu vrací někteří, tak to jsou gesta, to je gesto. Já odejdu a Asad z toho bude mít bůle hlav. Tak to není. Jestli mi rozumíte, to, že někdo odejde, je gesto, které vám k ničemu není, protože nemáte možnost s těmi lidmi hovořit a případně říct, hele, kdybychom udělali třeba vládu národní jednoty. V tom ohledu si myslím, že jsme byli jedineční.
0: A je to vůbec diplomacie? To gesto, že odejdu
1: to není,
0: a nebudu.
1: Z mého pohledu to není diplomacie. To už bych vůbec nenazvala diplomací. Diplomacie je právě o tom, že musím udržet dialog s každým největším nepřítelem. Už ve středověku umajovský chalífát Umayya řekl se svým nepřítelem, musím udržet alespoň jeden jediný vlásek. Jinak to nejde. A když udržujete tyto vztahy, tak to není, že se s nimi identifikujete a že je chválíte a říkáte, jo, tenhle režim je bezvadný, to vůbec ne. Ale musíte je pochopit. A když to pochopíte, tak můžete vnímat, kdy, kam až můžete. Čili diplomacie z mého pohledu není, když utnu vztahy.
0: Jak má vůbec Česko formulovanou politiku Sýrii nebo cíle, který chce v Sýrii dosáhnout?
1: Já si myslím, že to úplně formulováno na papíře není. Je to asi 3-4 roky, existuje jeden papír, kde jsme chtěli jakoby spolu s ostatními like-minded v rámci Evropské unie využívat našich expertíz k tomu, abychom přistupovali k Sýrii jiným způsobem, než Brusel a velké státy chtěli. To znamená daleko a podporovat rebely. My jsme se snažili vysvětlit těm hlavním hráčům, že jsme daleko od reality a že to škodí nejenom jim, ale škodí to hlavně České republice, Itálii a Evropě as such jako takové. Takže ta formulace byla jasná, využijeme naší české expertízy. Víte co, ono taky je někdy hraje roli personální otázky, to znamená, když tam máte nadšence, entuziastu na třeba v pozici ředitele blízkovního odboru, který tomu rozumí a ví, že tohle přináší dobré výsledky, nebo když je tam někdo jenom jako úředník, tak pak i ta formulace může být, ale vlastně se to neaplikuje. Takže já jsem vždycky byla ten, kdo bojoval o to, aby byly prognózy takové, které by pomohly Evropě a naší republice. Nikoli to, že tam je válka, migrace, vysmigrace. Česká republika byla hrdiná a odvážná v roce 15 a 16. Velká migrační krize. Tak jsem tu byla na konzultacích a tak mi vláda říkali, ministr zahraničí, máte recept, jak to, že my jsme nechtěli migranty. A navíc na ty syrské migranty se nabalovali úplně jiní Afgánci a říkali, že jsou to Syřani, že to byl tehdy vlna, že utíkají z války. Jim říká, vím recept, pomožme té zemi uvnitř. Jenomže to nebylo politicky korektní. Brusel, tam, co bylo pod ty lokality pod Asadem, to teda ne. My pomáháme rebelům. Ať už to byly nejrůznější džihadisté, Islámský stát, tak radši budeme pomáhat těm rebelům proti sekulárnímu Asadovi, byť despotickému systému.
0: Ano, Bašar Asad v našich médiích byl hodně a často je vlastně i teď vykreslován jako diktátor, který má krev na rukou, který použil chemické zbraně. Vy jste měla možnost se s ním osobně setkat. Po jaké době, co jste v Sýrii začala působit, byla ta příležitost, ta šance se k němu dostat?
1: Tak nejprve se setkáte, když předáváte pověřovací listiny a protože mě baví trošku debatovat, tak jsme to nenechali na počasí, ale mluvili jsme trochu o politice. Pak to bylo hlavně za prezidenta Trumpa, kdy už byly jisté vzkazy z Washingtonu a v takovýchto systémech vám nemůže odpovědět nikdo jiný než přímo prezident Assad. To nemůžete jít na odbor, ředitel odborů, případně. Já jsem vždycky začala u šéfa Národní bezpečnostní rady, a on mě pak vzkázal, že mám jet s Asadem tehdy a tehdy. To, co jste řekla, krev na rukou, samozřejmě v médiích, mainstreamu, se tito lidé vykreslují tak, jak jste to řekla, ale vzpomínám si, když ještě když jsem sloužila v Libanonu a byl premiér Hariri, tak Švédsko tehdy usilovalo o to, aby zrušili trest smrti. O to my usilujeme jako Evropa i v dalších zemích, že? A ten Hariri, ten se na ní, já se mu líbila, Švédka, ten se na ní podíval, usmál a říkal, paní velvyslankyně, víte, na Blízkém východě má každý ruce od krve. To my nemůžeme udělat. Jo, čili to je takové klišé, mít ruce od krve, dobře, tak co bychom museli teď po jednotlivých událostech a to je... To jsou systémy, kde možná vám vadí, že tam prostě uvězní někoho, kdo má jiný názor, ale umíme něco lepšího s nimi? Neumíme. My neumíme aplikovat naše hodnoty a tím neříkám, že jsem proti našim hodnotám. Užijme si je tady. A hlavně je neužívejme jako klišé. Žijme ty hodnoty. Každý z nás. Já jsem pro tyto hodnoty. Ale hodnoty... musím umět to, jestli takovéto hodnoty demokracie. Já jsem přestala mít ráda dokonce slovo demokracie, protože to je zneužitelné, jsou klišé, demokracie, lidská práva a tohle. Z toho se stávají prázdná slova, nebo také slovo pro západní. My jsme Západ, Česká republika. Já mám ráda, když se věci nazývají pravými jmény a nezneužívají se tyto pojmy.
0: Když jste zmiňovala, má jiný názor, uvězníme ho, co jiného s ním můžeme dělat, čili myšlenka nebo představa, že no, tak ho necháme žít i s tím jiným názorem a ať si ho prosazuje.
1: Jo, určitě tam bylo mnoho skupin. Je to myslitelné. Tam bylo mnoho skupin. Já nemluvím o ozbrojené opozici. To už pak bylo něco, co skutečně myslím, že naše podpora ozbrojené opozice byla nepřijatelná, ale byla. Uvnitř za mnou chodili ti oponenti. Tam bylo 33 uskupení jenom v Damašku. A chodili za mnou s dobrými myšlenkami, řada z nich už byla po vězení. Čili ten pohled, že tam nesmí být žádná opozice, není pravdivý. Jako tito lidé, by jsme je pak pozvali sem do Prahy za knížete Schwarzenberga, aby se tady bavili s našimi, aby jim vysvětlili, jak to je. Čili ta opozice jako taková existuje, já tomu říkám trochu šedá zóna, protože to samozřejmě nemůžou jít ze zbraní na Asada, ale existují jejich negativum je, že syrská mentalita je velmi individualistická a oni nejsou schopni se dát dohromady. Čili proti Asadovi byly nejrůznější skupinky, i ten lékař můj nebo náš šéf italské nemocnice, když to začalo, vytvořil stranu a scházeli se každý večer až do doby, než se pohádali. Takže oni mají takovou zvláštní individualistickou mentalitu, včetně exilové opozice také. Tam byl jeden za druhým pořád jako někdo jiný, protože nebyli schopni se dát dohromady. Istanbulská, pařížská, riádská, káhirská, moskevská. Prostě oni nemají, tu mentalitu mají velmi individualistickou.
0: A jak moc vzdálenou mají mentalitu od té naší? Když jsme tam chtěli vyvážet revoluci nebo demokracii?
1: Ti na začátku těch událostí Syřané, když jsem tam stýkala mladí Syřané s úžasnými myšlenkami, chtěli reformy a chtěli dignity, chtěli důstojnost. Oni nevyšli do ulic, tam moc těch demonstrací nebylo, nevyšli do ulic tím, že Asad musí odejít. To byla spíš exilová opozice. Jenomže já bych si nedala představit, že z exilu, já už, ano, z exilu, že se tam jaksi dopraví ti to, co žijou ve Washingtonu a v Londýně, že tam budou vládnout, oni už tu zemi pořádně neznají. Já bych ještě k tomu dodala jednu věc, která vám asi bude znít jako nepravděpodobná. Ale Syřané, jak tam mají tu hlubokou historii, tak když máte chytrého Syřana a chytrého Evropana, tak on je tady. Jako skutečně tam samozřejmě to v každém národě máte chytré a nejchytřejší, ale chytrý Syřan velmi dobře umí pracovat s myšlenkami a se Západem a s Východem a s Čínou a velmi dobře eklekticky si vybere, co potřebuje.
0: Paní Filipe, vy jste velmi zkušenou diplomatkou, jak jsem říkala v úvodu, opravdu legendou české diplomacie. Který stát má dobrou diplomaci, dělá dobře diplomaci?
1: Já si myslím, že každý stát usiluje o to mít dobrou diplomaci. Takže já bych těžko teď vyjmenovávala země, které mají výbornou a které nemají. V průběhu těch mých 30 let já jsem se setkávala s výbornými diplomaty, ať už byl z Ománu, nebo Íránu, nebo Ruska, nebo Číny, anebo jakýmkoliv, třeba v poslední době Italové měli výbornou diplomaci. Ale víte co, ono, jedna věc je, že tedy ministerstvo udělá nějakou strategii, ale druhá věc je, kdo ji naplňuje. A pak tam musíte vidět osobnosti, které jsou oddané, a které chtějí něco udělat. A tam potom se dá říct, že to je výborná diplomacie. Já už jsem jednou zmínila, že třeba Rusové mají velmi dobrou diplomacii, protože zvlášť jako v oblasti Blízkého východu, oni mají zkušené arabisty, jaksi jednání s Alexandrem Jefimovem v Damašku, velvyslancem Ruské federace, bylo vždycky velmi, velmi dobré, protože oni to umí. Tím neříkám, že jiné státy to neumí, ale hodně záleží na tom personálně, koho vyberete, jestli je vnímavý, jestli to chce udělat, jestli to chce někam posunout. Dobře, jsou diplomaté, kteří sedí a pijou šáňo. Ale pak jsou diplomaté, kteří chtějí něco udělat, že?
0: Což byl váš případ.
1: No, tak jo, já jsem to chtěla sunout, to je pravda.
0: Zmiňovala jste Rusko, tam v současné chvíli svého velvyslance Česká republika nemá. Měl by tam zase být?
1: Z mého pohledu ano. Z mého pohledu ano. Protože Rusům, Putinovi, bude úplně jedno, jestli tam jsme nebo nejsme. To jsou ta gesta. My si myslíme, že tím ublížíme. Jo, což byl Sýrie, Damašek. Odcházíme a Asad to prostě nesnese, protože my přece Evropa určujeme chod dějin. Tehdy kníže Schwarzenberg řekl, Asad nebude mít více nebo méně spánku, jestli tam jsme nebo nejsme. A já chci informace z terénu. Ten to rozhodl a pochopil, že toto gesto, my Evropa si hrajeme na to, že my určujeme chod dějin. Už dávno ne. My jsme jenom malinká část této planety. Vemte si celou Asii, Čínu, Rusko, Latinku, BRICS. Jo, my bychom se měli skromně naučit, že my nejsme ti, kteří budou určovat chod dějin na celé planetě.
0: Čili takové to, s Putinem se nebavíme, to je agresor. Zajímá to někoho, ten náš postoj? Dopadne někoho? Všimne si toho postoje někdo?
1: Jak to myslíte, kde? Nebo...
0: Našeho, tak... Nemáme svého velvyslance, často slýcháme, s Ruskem se nebavíme, to jsou agresoři, tam se stavíme zády, nemluvíme s nimi, mluvíme jenom s Ukrajinou, tak mě zajímá, jestli toho našeho gesta si někdo jako vůbec všimne, jestli k něčemu je.
1: Myslíte na straně Ruska nebo teďka, na straně...
0: No ano.
1: Já si myslím, že možná to řeknu příliš ostře, ale já si myslím, že jsme maximálně směšní v tomto ohledu. Jako mít silácké proslovy, on je agresor a s ním se nebavíme. Česká republika, malá nebo středně velká země, já myslím, že bychom měli být trošku pokornější a jak si dávali do mozaiky to, co prospěje nejen nám, ale třeba i Ukrajině, ale třeba i Rusku. Já myslím, že jedině tak se dá dělat dobrá diplomacie. Tyhle ty černobílá vidění světa podle mě vedou, jak se to říká, do černoty, ty díry.
0: Já ještě navážu, ten, kdo se s Ruskem baví, podívejte třeba Viktor Orbán, který ho navštívil, tak co se potom odehrálo.
1: To je dehonestující.
0: Zároveň to musí být asi silný člověk, protože potom musí snést tu vlnu kritiky a musí to ustát. Ostatně i vy jste zaznamenala na svou adresu vlnu kritiky poté, co jste Bašára Asada od něj vlastně převzala vyznamenání a další věci.
1: Tak ano. A jenže my bychom měli pochopit, pro mě je to velmi dehonestující, co Brusel dělá s Maďarskem. Už jenom to, že některé schůzky, oni mají teď předsednictví, prostě přesunuli do Bruselu, že nebudou jezdit. To je špatně. Jaksi, kdo jsem já? To už právě říkal Schwarzenberg. Kdo jsem já, abych řekl, že Assad musí odejít? Kdo jsem já, abych řekl, že to Orbán dělá špatně? To je jedna pravda, ale těch pravd může být 7. Chápete mě? Tohle mě hrozně, hrozně vadí, velmi vadí. Jako jestli se Orbán o něco pokouší, zaplať pánbu za to. Protože ta válka nemůže jít do nekonečna. A nebo my chceme, aby... A navíc tím, že ta válka existuje a je blizoučko, všimněte si, já jsem po mém návratu viděla, jak ti naši lidé, naše populace je nejistá. Co bude? To není dobře. udržovat. Já bych měla především dělat všecko pro to, aby se to příměří uzavřelo, ať už jsou podmínky jakékoliv, ale tvrdě černobíle, až Ukrajina bude celistvá a on odejde, takhle to prostě nedopadne a to už snad všichni vědí. Ale proč jsme měli to černobílé vidění, to se zeptejte tady teď naší vlády.
0: Všichni to ještě nevidí, paní Filipi, bohužel. Ano, vy jste se navrátila vlastně po 32 letech z Blízkého východu, po 13 letech strávených v Sýrii, ještě tak nešťastně, že na zimu jste se vlastně vracela. Do jaké společnosti jste se vrátila? Jak se proměnila česká společnost za těch 32 let, i když s nějakou pauzou vy jste tu 2 roky pobývala?
1: Já vím. Mně přijde, že poznávám teď Česko a trochu se smutkem v očích, protože mám pocit, že ta společnost je jednak v obavách, zřejmě to ještě můžeme jít dozadu, covidová doba a pak Ukrajina, Izrael, Gaza, další, a že ta společnost je názorově rozdělená. To, co mě nebaví, je antibabiš, protože negativní kampaně vždycky negace způsobuje negace. Nechte ho být, jako proč antibabiš? Tím neadoruju, jenom říkám, tyhle negativní konotace jsou špatně. Takže to, co vidím, populace z velké části je velmi nespokojená, v obavách, finanční náklady rostou. I já jsem nadskočila, když mi přišla daň z nemovitosti dvojnásobná, bezvadný, tam mi přijde nemorální. Protože si vy postavíte, ušetříte a pak platíte daně, to je nemorální. A čili snažím se, ta společnost je také velmi konzumní. Když se vrátíte ze země, kde lidi nemají vlastně co jíst a jsou vděční za placku chleba, a teď prostě už jenom koukáte, co nabízí Lidl a Billa, a tak jo, je to velmi konzumní. Dobře, já to nezazlívám lidem, že si kupují dobré maso a já nevím, dobré sýry, to vůbec ne, ale přijde mi taky uzavřená, uzavřenější, což zjišťuji tam teď aktuálně, nebydlím úplně v Praze, protože jsem tam musela hlídat 2 nemocné pejsky. A tak taky vidím ty toxické vztahy, že lidi jsou uzavřeny, jako se bojí. Nebaví se radši o některých tématech, anebo když se baví, tak už nenechaj domluvit toho druhého, když má jiný názor. A já si myslím, že vy můžete mít jiný názor, než já mám, ale pořád se můžeme bavit a dojít k nějakému výsledku. I v debatě dojdete k výsledku. Takže zvykám si, zatím to ještě stále neumím. Někdy jsem i plakávala, protože je to veliká změna a vy jste doma, vy chcete být doma. Takže máte tu úplně fantastický lidi, musíte si vyhledat ty, s kterými se rozumíte. Je to zvláštní, zvykám si.
0: A chybí vám Sýrie, chybí vám Damašek, chybí vám vaše působení?
1: Až do této chvíle ani ne. Mně chybí působení, mně chybí ten drive, že mě hrozně bavilo, že když vás ta práce baví, tak děláte 24/7 a naplňuje vás to a máte sílu. A vlastně se i v té válce chechtáte a rakety vám padají. To je velký šok, ta změna. Ale tak samozřejmě jsou další aktivity, které dělám. Až do této doby mě ta Sýrie úplně nechyběla, že mám pořád co poznávat. A teď posledním týdnu si říká, sakra, to bych ráda do toho Damašku se podívala. A jako jo, jako Blízký východ je zajímavý, je to náš soused a my bychom ho měli spravovat rozumně. A to ne vždy děláme.
0: Moc děkuji, že jste přišla. Moc si toho vážím.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se moc hezky. Ať se daří České republice, ať se daří Čechům, ať se daří Evropě, ale nesmíme to moc pokazit.
0: Naším hostem byla Eva Filipi.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak Piráti ty to začali jako sofistikovaně, že vlastně je to taková, jako, že to modernizace společnosti a ekonomiky. Budeme si všechno sdílet a půjčovat, ale oni si často jako sdílejí a půjčou, aniž by to ty lidi, od kterých si půjčou a sdílejí, věděli. Víš, jako autorský práva a takový věci, tím se moc nezabývají, no. A tak jsou to Piráti, u nich se to dá pochopit. Ty prostě loupěj, že jo.
2: No, ale tak jako tehdy na tom začínali, že jo, v prostředí internetu, ale vem si, dneska už jsou to prostě takový kravaťáci. Podívej se na Bartoše, jasně, on má ještě pořád ty dredy, asi je bude mít až do 70, ne-li díl. Ale prostě už jsou to kravaťáci, už to není žádný antisystém, žádná revolta, nic, prostě normální, standardní politická strana.
1: Hele, a oni úplně zmizeli. Všimla jsi z toho, že jsou neviditelní?
2: Taky se 4 poslancema zkus být viditelný.
1: Jo, ale oni vždycky uměli, víš, jako dělat aspoň hodně hluku. To bylo jejich, jako řev, to uměli, ale teď nic. A co mě pobavilo, jak jsme se bavili o tom, že ODS je u té levý zdi a tam už nic není, takže nakonec jsou to Piráti, kdo se postaví za živnostníky a řeknou, že jsou v té vládě proti tomu, aby se jim zvýšily sociální daně, to je neuvěřitelný.
2: Jo, tak je to svým způsobem zajímavý, ale docela zajímavý je i to, co předvádí ta vysloveně levicová úderka v Evropském parlamentu, pirátská, protože tam ta skvadra, ta je úplně úžasná. A teď třeba v souvislosti s novou kauzou ministra spravedlnosti Blažka, proti němu vystoupila paní Gregorová, europoslankyně, že říct si v demokracii, že ten ministr selhal, že to není nic špatného a že ona teda bude ta první, která řekne, že Blažek selhal, že by měl odstoupit.
1: Ne, ale víš, co se mi moc líbilo, to mě udělalo velkou radost hodnotový premiér Fiala, když řekl, že vlastně Blažek si žádá ty informace z toho živého spisu kvůli občanům, že to dělá pro občany.
2: Ano.
1: To vlastně já musím Fialu pochválit, ale za tohle to já bych řekl, jako, že to by z něj nebylo možné vydolovat, ale on to vypustí sám.
2: A prostě řekl on, kvůli kterým občanům nějaký tam ne, konkrétně bude, jmenoval?
1: Já myslím, že natočí video o tom. Všimla si, že on rád točí videa, pouští to na Twitter, já je miluju. Já jsem sběratel tohohle, protože já mám rád tu ikonografii spolu. Oni jsou fakt, to je jak propaganda. Oni milují takový ty pohledy, všimla si do dálky u Fialy, jak on je furt zahleděné, jako a to milovali komouši z 50. let, to měli vždycky, že jo, hledíme jako do těch.
2: No jasně, zničků. My to máme s Xaverem za stranu a za lidi, že jo, taky držím klasy a koukám do dálky.
1: A proto mám rád, že oni jsou v tom fakt unikátní, jako spolu, nikdo na ně nemá.
2: To je pravda, no. Když to jsem si jako úplně nevšimla, ale já jsem si zase všimla, že Fiala se teď poslední dobou trochu krotí v těch gestech. Možná je to tím, že úplně neměl žádný projev, kde by mohl dělat takový ty svoje cvičme v rytme, víš? Jako, ale teď poslední dobu je to takový dost jako umírněný, tak možná si řekl, když musíme šetřit ve státním rozpočtu, tak já budu šetřit na gestech.
1: No a všimla si, že zmizely signály taky docela?
2: Už je nevysílá.
1: Ne.

0: Vrchní soud Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí. Tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším... Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsy. Cítím obří skepsy a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
3: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
2: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to naplacato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
3: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, Ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože nějak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu, to znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holes a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska možná překvapím, protože se jdu dívat úplně jiným pohledem.
1: No, dneska máme velký detox. Slíbili jsme si i sami sobě, že si dáme detox od Petra Fialy. Dneska se ani nebudeme pouštět potlesk, to jsme si užili minule. A zaměříme se na opozici, protože... Určitě opozice prostě bude chtít se dostat k moci po příštích volbách. Příští rok budeme mít eurovolby, které si myslím, že budou takovou rozsvičkou před krajskými volbami a hlavně sněmovními volbami v roce 2025.
2: Myslím si, že si zažijeme takovou malou Británii, že v podstatě uvidíme, jak Britové prožívali eurovolby, dokud byli v Unii, protože to vždycky byly nejbouřlivější kampaně. Všechno bylo povoleno a veškerý politický marketing neznal hranic, protože se prostě mohli vynadávat na Evropu a zkoušeli si spoustu technik, které potom používali v dalších kampaních, anebo je zavrhli, protože prostě na ty Angličany, Velšany, Skoty a Severní Iry nakonec nefungovaly. Takže jo, pokud někdo má rád, jako tak se říká, takovou bojovkou hrou a miluje politické kampaně a miluje takový jako neortodoxní slovník a jak se říká, takovou tu arénu, vše povoleno, tak ať se těší, protože příští rok to bude zvláště na jaře a zvláště v eurovolbách.
1: No vypukne masakr. Vlastně ono u těch eurovoleb je zajímavý, jak to vychází do těch národních voleb různě, protože to v Evropě mají symbolicky pětiletku, my máme politickou čtyřletku funkční, takže v tomhletom se to sejde volebně zajímavě. A
2: bude co bilancovat?
1: To určitě. A no hlavně pro opozici bude výhoda, že si myslím, ty eurovolby, že se konečně, nebo v těch příštích eurovolbách se prostě bude bojovat o udržení normálního tradičního života. A myslím si, že i národní demokracie versus unijní technokracie a že to už to bude o to zajímavější a palčivější v tom, že spousta těch důležitých přelomových věcí, které vlastně přicházejí, nebo které symbolizuje Evropská unie dneska a Brusel nenáviděný, tak už se nás bytostně dotýkají, už to není žádná vzdálená budoucnost, ale zákaz spalovacích motorů, už máme termín, za chvíli zateplování domů povinný, pomalu zákaz grilování a tak dál.
2: Už se řeší kotle na uhlí, takže v podstatě už to jde opravdu, jak se říká, nám pomalu do lednice. Jo. Já si dovedu představit, že to bude souboj volebních letáků, kdy to nebudou letáky typu změníme tohle, zasadíme se o to, ale že vám opravdu přijde něco, co jsme zvyklí sledovat a pan ministr Nekula, kterého touto cestou zdravím, nám doporučuje sledovat pouze to. Takže já jsem se zaměřil teďka na nákupní letáky, pokouším se z toho najít ten sport. No ale myslím si, že to bude dobrá průprava, protože můj odhad je, že pokud budeme fakt kopírovat strategie některých zemí, kde opravdu ty evropské volby jsou vždycky taková jedna velká repélie a jedno velké referendum o tom daném kabinetu a o spokojenosti, respektive o nespokojenosti s poměry, tak tam v podstatě začne chodit něco a teď si doplňte jakoukoliv značku vašeho oblíbeného obchoďáčku a ještě oblíbenějšího nákupního letáku, kde prostě bude tentokrát jenom naboucháno to, že tam budete mít autíčko, budete tam mít práci, budete tam mít cestu do práce, budete tam mít, co se budou vaše dítka učit ve škole, budete tam mít, jestli budete moci ještě topit uhlím nebo nebudete moci topit uhlím, budete tam mít spoustu věcí, které se budou dotýkat vašeho jakoby ekonomického, právního a sociálního života. No a samozřejmě, jako vždycky nakonec, tak trochu kultury. Takže bude tam i pár takových těch identitárních témat. Takže myslím si, že to bude fakt jako jeden velký boj, proto doporučuji, cvičte slovy ministra Nekuly.
1: Na letáku bude chodit i Nekulův varovný prst, ne? Bez něj nic nejde.
2: No tak ten já používám, tím si naslinuju.
1: No, ale řekněme, že dnešním tématem teda je, jestli opozice maká dost slovy Andreje Babiše a jestli může vyhrát příští volby. A kdo
2: vlastně dneska ta opozice?
1: Ano, jako předskok eurovolby, pak hned krajské volby a potom hlavně ty hlavní sněmovní volby. Protože už tady vidíme první salvo, kdy vlastně Andrej Babiš, šéf ANO a expremiér, který se na eurovolby velmi chystá, slibuje velkou vlasteneckou kampaň, což bude velká vlastenecká válka, jak známe jeho mobilizační schopnosti a schopnosti dělat mediální titulky. tak už vlastně zatočil kormidlem a ANO se bude prezentovat jako eurokonzervativní strana, což řekněme bude nějaký eurorealismus a la tradiční ODS kdysi. Vidíme tady nové rozvržení sil mocenské v ANO, je tady triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a vlastně ANO má stínovou vládu. Do toho vidíme novou entitu mimosněmovní, což je hnutí pro Jindřicha Rajchla, jestli dokáže se dostat někam výš než nějaká 2-3%, která mu teď přisuzují průzkumy. Je tady samozřejmě SPD a její případná volební koalice s Trikolorou, což by taky znamenalo posílení opozice. No a pak samozřejmě ČSSD se bude chtít nějak znovu našlápnout na zpáteční cestu do sněmovny. Jsou tady komunisti, tam je hlavně viditelná jejich šéfka Kateřina Konečná v té europolitice.
2: To je v podstatě chybí strana.
1: Takže to určitě to budou zajímavé volby a problém pro vládu si myslím je ten, že ona bude tentokrát mít tu tvář Bruselu převážně, protože viděli jsme, co se stalo za předsednictví Česka. Byl zákaz spalovacích motorů, i když premiér Fiala sliboval za mě nikdy, což už pro ně je tak příznačný. No jak říkal ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Petr Fiala nelhal, jenom říkal věci, které nemůže udělat, které nemohl splnit.
2: Což je ideální v pozici premiéra.
1: To je krásná nová definice lhaní. Politici rádi říkají, nemluví pravdu, když nechtějí říct, on lže. A teď máme novou definici blažkovskou lhaní.
2: Nový rozměr nepravdy.
1: Pojďme začít hnutím ANO, nejsilnější opoziční stranou a vlastně nejsilnější stranou ve sněmovně, protože ANO má vlastně o poslance víc než premiérská trojkoalice Spolu.
2: Měla. Teďka
1: nebo
2: to
1: měla,
2: začíná,
1: teď vlastně už je to vlastně stejně, teď je to vyrovnaný
2: s očí do očí
1: s Ivo Vondráka.
2: Poslanec Vondrák.
1: S vondrákovskou otočkou.
2: Tak. A věřte mi, že to bude nakonec nejloajálnější poslanec ODS.
1: To je
2: můj odhad. Vím, že jsme se tady o tom xkrát bavili a došlo k tomu. Taky se to v něm nějak podcastově asi propsalo a vlastně dneska už slíbil bezvýhradnou podporu návrhům vlády, protože podle něj mají logiku, jsou nutné, jsou nepopulistické, takže prostě těch x let, kdy byl hnutí ANO, ve vládním hnutí ANO, něco reprezentoval i v tom Moravskoslezském kraji, něco doreprezentovává ještě jako hejtman v Moravskoslezském kraji, tak je teďka smyto a bude to reformátor.
1: On vymazal svoji vlastní minulost, jako to dělají totalitní režimy. Prostě všechno by mělo být zapomenuto. Ivo Vondrák, řekněme, nikdy nebyl politikem ANO, ať jsme féroví, ne?
2: Já si myslím, že on taky přemýšlí, co dělal posledních 7 let, ale nemůže si rozpomenout, ale bylo to prostě nějaký období hledání. No každopádně, jak se říká, srovnal řady. Ono vidíme u daňového balíčku, si myslím, že nakonec bude mnohem víc nespokojenců, spíše u Pirátů a spíše u částečně Starostů a Lidovců, než nakonec u Občanských demokratů a Ivo Vondráka. Takže on ten jeden hlas tu Ameriku, jak se říká, neudělá, mocensky to nepřevrátí. Možná by kuriozně se Občanským demokratům hodil na začátku, protože by to samozřejmě mělo obrovskou symboliku, protože by byli rovnou ti, kteří jsou naroveň tomu největšímu opozičnímu vyzývateli Andreji Babišovi. Ale bude tady hodně zajímavý předpoklad, protože my vlastně všichni očekáváme, že to bude starý, dobrý Andrej Babiš, to znamená i se svými nešvary, to znamená bouchne do toho, opře se a v podstatě ho bude všude plno, republiku projede 3x nejméně. Jen je tady nová okolnost a to je to jeho lakování na konzervativno. Já samozřejmě částečně rozumím tomu, že loví a uvažuje tu strategii, piluje optikou příštích voleb evropských a krajských, kamž prostě chodí méně voličů, kteří se spíše jakoby politikou nějaký dlouhodobě sledují, mají na ní hotovější názor, jsou to lidé, dejme tomu, jakoby aktivnějšího typu a je jedno, jestli to je malý živnostník, nebo to je místní člověk, který se prostě věnuje svému okolí, nebo něco rozvíjí, nebo je to řídící zaměstnanec, prostě obecně jsou to jako lidé trošku energičtějšího rázu a pak jsou to lidé, kteří jako hodně žijou politikou a můžou být roztleskávači vlády, roztleskávači opozice, anebo naopak jako ultraprotestně naladění, ale prostě politika je jim vším. A asi chápu, že úvaha Andreje Babiše a hnutí ANO je jí cestou, že typu tak se posuneme směrem těmto lidem. Jen jsem trochu překvapen, že na to jde hodně jako ideově, že tomu dává hnedka nálepku konzervativní, což uznávám, v českém prostředí zní lépe a voliči to kvitují více a s větší ochotou, než být liberální. To vždycky bylo sprosté slovo a je čím dál víc, protože samozřejmě liberálové začnou okamžitě sekat, kdo je co a co to znamená. Ale řeknu to jinak. Myslím si, že kdyby to pojal tak, že vlastně bojuje spíš jakoby za ten český životní styl a optikou třeba mých oblíbených Dánů, tak jsme to tady trošku načali, typu za to naše grilování, za naše česká auta, za naše české fabriky, za to, aby jsme nedotovali spoustu jakoby projektů pro projekty ve jménu klimatické ofenzívy, která stejně nemá vůbec žádný účel, a aby jsme to čím dál více platili za české namísto za národní, tak si myslím, že zkrátka to by bylo mnohem účinnější. Kdyby to prostě pojal jako boj opravdu za české životní hodnoty a životní styl, tak si myslím, že to bude fungovat mnohem více, protože se bojím, nebo bojím, se bát nemusím, já to mám analyzovat, ale myslím si, že to prostě část těch jeho voličů, které nabudil v minulých letech a nabudil prezidentskou kandidaturou, tak to může odradit, protože oni přesně, jestli něco měli rádi na Andreji Babišovi, že jakoby nevytvářel ideologii, nenálepkoval se a měl to jakoby hodně prakticistně nastavené.
1: No já si myslím, že tenhle ten úkrok jeho je chytrý, že vlastně on tím, že se přihlásil k nějakému eurokonzervatismu, tomu dal nálepku a že bude muset následovat ta praktická část, kdy vlastně to lidem převede tady tu ideologii, nebo ideologii, řekněme, ideovou nálepku do praktického vysvětlení přesně, což jsou zákaz aut se spalovacími motory, zákaz grilování, prostě zákazy. A vlastně
2: jinak nebojte se, tím se ještě grilovat může, jo? Aby jsme vás neděsili.
1: Pro mě je to velký téma, my grilujeme furt.
2: Pro jistotu grilujte teďka raději dvojnásob, ať si nagrilem dopředu.
1: Jo. Prostě to, co se na nás hne ve jménu ekošílenství a to má tvář hlavně
2: Brusel. Často bez
1: výsledku,
2: jo, to je to nejhorší.
1: Jestli něco, nebo Andrej Babiš bude muset znovu prokázat, že umí kampaně, ale ještě pojďme říct vlastně, v jaký jsme teď situaci zhruba politický. Ze všech posledních průzkumů vychází trochu posílené ANO. Řekněme, že SPD zastavilo nějaký lehký pád a je možná lehce pod volebním ziskem posledním.
2: Je pravda, že ti, co chtěli prostě utéct, jak se říká, k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi, utekli, případně k reprezentantům PRO a některým dalším subjektům. Takže teďka v podstatě si myslím, že SPD je, dá se říct, na svém.
1: Pak tady vidíme ČSSD a komunisty, kteří jsou, taky vychází v těch průzkumech různě v rámci statistické chyby. Někdy zvlášť ČSSD se ocitne nad 5% lehce, ale pořád víceméně zůstává pod volitelností.
2: Problém je, že tam, ale my se k tomu dostaneme, že tam prostě chybí ten obsah.
1: Tam jako a lídr, a hlavně velký lídr, který
2: že to je zatím jako hodně salonní uvažování a hodně viděno Prahou, namísto toho, aby to bylo třeba viděno Litoměřici, Děčínem, Žďárem nad Sázavou, Hodonínem. Jo, prostě tohleto ta sociální demokracie si zakázala, ale vím, že na ně dojde
1: no a
2: řeč.
1: Je tam ještě už zmíněné pro Jindřicha Reichla, kterému poslední dva průzkumy od Kantaru změřili 2-3%, takže už je měřitelné, ale samozřejmě bude to případně muset vytáhnout Jindřich Reichl někam výš.
2: A pak vlastně Přísaha a Strana zelených.
1: Přísaha a Strana zelených. Ale to jsou čísla. Já bych ještě zmínil ten poslední průzkum Kantaru, který si myslím, že může být zlomový v trendu, a sice to, že ukázal, že vlastně poprvé výrazněji odcházejí nebo utíkají voliči od vlády a že utíkají k hnutí ANO, což může značit, a ty důvody jsou to, o čem se tady bavíme ve Férovce často, prostě lidi jsou šokovaní vládní neschopností, arogancí a nefunkčností. Takže tohle může být nový trend, který může opozici a hlavně ANO nahrát v těch nadcházejících volbách. My jsme zmiňovali tu ideovou nálepku konzervatismu, kterou si teď vlastně, řekněme, nazdílelo, řečeno pirátsky, ANO od někdejší ODS, protože to byla ODS, která dokázala vyhrávat eurovolby s tím konzervativním nebo realistickým přístupem k Evropě.
2: Mě to ale... v podstatě připomíná ty první evropské, které byly v České republice, kdy vlastně nastoupila ODSka, nastoupila se zahradilovským programem a mám pocit, že ta témata jsou jako hodně podobná, jo? Že pro mě je to takový jako hodně deja vu, ale přesně tam je ten problém, aby to Andrej Babiš dokázal vysvětlit i těm, kteří jsou jakoby opakovaně zklamáváni a už jednou provždy zklamáni z občanských demokratů. Kdy prostě kuriozně pro ně i to typu, to bylo období končícího Václava Klause, Jana Zahradila, Evžena Tošenovského a těchto jmén začínajícího Mirka Topolánka a vidíte, a tam už jako naskočí okamžitě u některých chmury, tak aby vlastně tohle dovedli převést. Jo. Proto si myslím, že právě jako to hledání toho takového, a omlouvám se za ten příměr, ale jakoby baťovského uvažování o politice, to znamená, proč, když mý konkurenti si tady rozdělili ideologie, kterým tady nikdo nevěří, protože politici je nenaplňují a často se chovají přesně opačně, než hlásá jejich jakoby domovská nebo plameně hájená ideologie, tak proč si vlastně něco takového brát, když přesně lidé řeknou, jsou tady problémy, hledáme jejich řešení, oceňujeme prakticistní, pragmatické uvažování, realistické uvažování o světě a něco jako levicové, pravicové, tady prostě často nadávkou, protože se opravdu sparodovalo často těmi politiky samými. Proto právě pro mě překvapení, že vlastně najednou Andrej Babiš, který tomuhle u mě proplouval, jeho voliči to kvitovali, nepotřebovali to, tak proč vlastně najednou teďka to objevuje, proč kuriozně teďka čte konzervatismus od Petra Fialy. Nevím, jestli ho chce chytat za slovo, je to možné, ale vůbec si nejsem jist, že je na to ta doba a že lidé vlastně očekávají nějaké jako intelektuální soutěžení o nějakou nadstavbu, systém, teorii, ale že si spíš myslím, že to bude prostě takovéto typu jděte udržet, co se ještě udržet dá. A teď by přesně ta hra, s kým to budete dělat. Jestli to budete dělat s Poláky, Beneluxem, nebo si přiberete Italy, nebo si přiberete Orbánovce. Jo, to si myslím, že bude taky jako jedno velké licitování. Já furt mám pocit, že jako nejlépe funguje takový ten rakouský způsob kampaně. To znamená, aniž bych to snižoval, protože funguje velmi dobře, prostě takový ten sedlácký. Opravdu konkrétní, tematický, hodně patrioticky naladěný, spíš při zemi a hodně vedený optikou jako toho svého domova, toho jakoby Rakouska, rakouské kuchyně, rakouských hodnot, rakouského životního stylu a samozřejmě vždycky trochu protiněmecky a protislovansky.
1: No,
2: my v tom s jiným jazykem, ale mentalitou často velmi podobní. Jo. Dejte si tam protiněmecký osten a protibruselský, Rakušané ho mají úplně stejně. A dejte si tam občas protipolský, případně proti jakoby zahraniční a je to úplně stejné. Jo.
1: No já vlastně na to vidím docela... řekl bych chytrou mediální politiku v tom, že Andrej Babiš potřeboval prostě dát tomu nějakou barvu do začátku a nechtěl, aby okamžitě z něj dělali populistu a extrémistu, tak tomu dal nálepku konzervatismus, což není jak pejorativní nebo handlivý slovo, dlouho bylo přesně spojovaný s ODS a většina lidí v každé zemi vyplývá z průzkumu, kde jsou sociokulturně spíš konzervativní. Takže myslím, že to je sázka na tuhle nálepku a všimněte si, že v těch rozhovorech, který Andrej Babiš teď dal v poslední době velký seznamu, který ho chytli někde ve vlaku, takže už ho udolali před tím Mladé frontě dnes, tak on tam vykopne konzervatismus a současně s tou udělá titulky vyženeme ekošílence z europarlamentu a tak dál, čili on vlastně dá tomu takovou hezkou nálepku, ale pod tím už přesně jede ty praktický témata, který si myslím, i já kolem sebe vlastně vidím poprvé lidi, kteří nikdy neváhali v tom referendu o našem členství v Evropské unii hodit ano, tak teď vlastně říká, já vůbec nevím, jak bych v případném referendu volil, protože Evropská unie se za těch posledních téměř 20 let strašně změnila a já vlastně Evropskou unii vnímám už jako ohrožení našich národních zájmů a vůbec identity. A to nejsou lidi, kteří by si neuvědomovali, že se samozřejmě svět a život nemění, ale to, že se centrum moci vlastně přesouvá bez jejich svolení do Bruselu, kam si mimo jejich moc a dosah a už to chápou jako ohrožení
2: že už svýho... na tu peněženku nejsou jenom v úzovkách oni jo. A stát, respektive oni, manželky a stát, ale že se tam začíná dokonce i před manželky a před stát vkrádat Evropská unie, která říká, která podrží tu peněženku, proklepe, odsype a pak vám vrátí obal.
1: Proto si myslím, že tohle, když se to uchopí chytře v kampani a mediálně, že to může fungovat a že vládní, že tady bude vlastně tábor opoziční, to je jasný, ti hlavně ANO, SPD s Trikolorou případně a pro pojedou určitě takovouhle kampaň.
2: Ne, protože máte pravdu, že vlastně kuriozně i SPD tou Trikolorou se mírně posouvá, jakoby, řeklo by se víc ke středu, k takové té, jakoby, takovému tomu salonějšímu naštvání a jakoby standardnějšímu programu. Jo, je pravda, že já trošičku si říkám, že jak Andrej Babiš rád ty věci promýšlí i opravdu optikou marketingu a toho typu chytit lidi za nos a hlavně média, tak přesně počítám, že prostě přijde pak s určitými názory. První, kteří ho už z principu zkritizují za cokoliv, i za dobrý den, tak začnou, že to je demagogie, populismus, radikalismus, xenofobie a podle mě on tam bude říkat Petr Fiala, stránka 37, Petr Fiala, stránka 132. Jo, že rozumím, že jako chce podle mě tohle chytit, jo, zapače si. Druhá věc je, že a to jsme si slíbili, že Petra Fialu necháme nejméně na týden, ale já bych mu dal měsíc klidu.
1: Jak řeknete, tak vyslovíte jméno Petr Fiala, pouštím potlesk.
2: Dobře, dobře, paráda, já taky o tím v podstatě prosím o ten potlesk. Protože s tím, jak začnete, já toho Fialu fakt chápu, s tím, jak začnete, tak opravdu to už neumíte vypnout.
1: Nejde skončit.
2: A myslím si, že v podstatě teďka jakoby je tak přefialováno, že kuriozně i vlastně největšímu kritikovi Petra Fialy se může stát, že lidi řeknou, ale mě už vadíš i ty, protože vlastně mluvíš furt o tom Fialovi. Takže já si Petra Fialu taky zakazuju, ať si mě náhodou někdo teďka nevytípne, protože pravda je, že tam je spoustu ještě dalších žabáků a docela s váma chci rozebrat, jestli jsou to žabáci na prameni, anebo jsou to naopak svěží žáby v rozcviku připravené skočit a udělat velký volební skok. Jo. Ale máte pravdu, že jako obecně bude tam přerváno. Prostě letos nebo příští rok je to zvláštní, že se zatím, že by se řeklo, že to bude velký návrat a boj o přízeň levice na levicových tématech, na sociálně ekonomických potřebách a řekněme tomu v úzovkách jakoby na lékárničce, lednici, elektroměru, vodoměru a tak dál. Ale ono to zatím vypadá na jednu obrovskou přetlačovanou vlastně v tom, jakoby někdo by řekl nacionalistickém, někdo patriotickém, někdo teda dejme tomu tom konzervativně tradicionalistickém proudu, že to bude hodně zajímavé, jo? Že vlastně vy půjdete a tak trošku to bude takový politický jarmark, kde vás budou furt utloukat nějakou jako tradicí a bojem za českou identitu a bojem proti Bruselu. Takže bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně si na to najde odpověď Andrej Babiš, jako odpověď si na to najde Tomio Okamura, případně Robert Šlachta, Kateřina Konečná, ale nakonec i ten Michal Šmarda, protože vlastně mám pocit, že i vlastně ta sociální demokracie kuriozně na to hledá spíše jakoby pravicový slovník, než jako nějakou v úzovkách autentickou levicovou abecedu. Jo. A vypadá to, že vlastně nakonec i ten Jindřich Reichl má asi úvahu, že bude se pokoušet být tím nejradikálnějším a tak trošku mám z něj pocit, že se vlastně pokusí zabrat to místo, které si tak trochu pro sebe rezervovala Kateřina Konečná. To zná, řekli bychom, jakoby radikálně slovník nacionální levice. Jo? Nebo ještě to vrátím jinak, něco jako jsme měli národní socialisty ve své době za první republiky, to je velký rozdíl od všech těch nacionalismů a národních socialismů, které byly za našimi hranicemi. To znamená v podstatě konzervativní levicový slovník se vším všudy, kdy jakoby se bojuje za nižší příjmovou, ochuzenou střední příjmovou a do toho se kombinují ta konzervativní hesla. Jo? Já sám, když jsem si dělal takové titulky, tak jsem si říkal, že vlastně tady máme kuriozně takové soužití, kdy na jedné straně máme stranu zelených, která čeká a vyčkává a mlčí a čeká na ty dobré časy a pak tady máme hnutí pro, které z mého pohledu čeká na ty horší časy a chce to uchopit a dát na to odpověď. Jo? U přísahy, u komunistů mám jeden velký otazník, že tam si myslím, že tam se teprve vlastně ta strategie bude ladit. Jak dál, s kým, jakou formou, protože tam si myslím, že je problém v těch podvozcích, Když jsem si jako říkal u sociální demokracie, co si z toho zatím odnes, tak jsem si říkal kuriozně, to je strana zelených 2.0, se vším všudy, protože když máme ten slovník a ty argumenty, které se objevovaly, tak určití miliardáři jsou fajn, když jsou sponzoři, prezident je fajn, ať podepisuje jakýkoliv zákon, jen protože je to prezident, který jakoby dá všem prostor a vlastně do toho systému moc nevstupuje, což mě hodně zaujalo, že vlastně může být argument, máme nejvyššího úředníka, buďme rádi, čili mise sociální demokracie je splněna, tak to nakonec pan Šmarda teďka říkal v posledních rozhovorech, že vlastně mu je úplně jedno, jestli podepisuje levicové nebo pravicové zákony, jen když za prvé zákony podepisuje a za druhé vlastně nevstupuje do toho systému. A vlastně i ta témata další, jakoby takzvaně sociálně demokratická pro další měsíce, jako zněla, jak kdyby to byla fakt stínová parta lidí, kteří opravdu si připravují do garáže pěti koalice.
1: Já jsem ten rozhovor s Michalem Šmardou četl a vlastně jsem nepochopil, pro koho přesně on chce být, proč by ho někdo měl volit, protože on zkouší být jako všude a nikde. Navíc, řekněme si, není to lídr na celostátní úrovni, prostě on to v sobě nemá, on je úspěšný starosta asi oblíbený, ale tohleto, když ho srovnáte s Jiřím Paroubkem, no s Milošem Zemanem, tak prostě tam to není. A vidíme
2: tady...
1: A je tady
2: zvláštní, že vlastně neuchopí ani ta starostenská témata, protože si řeknete, tam toho dneska je takových příležitostí. A jestli vám někde, a výzkumy to potvrzují, erodují voliči, tak u starostů a nezávislých. A ty se pohlíží po něčem podobném, jo? Ty nechtějí úplně změnit, jak se říká, volební azimuty. No a Michal Šmarda mi nabízí prostě takovou jako velkolepou nějakou ideovou jako inženýrskou politiku, která vlastně je postavená jenom na tom, že to je hala, skrze kterou neprší a je úplně jedno, jestli v té hale hladovíte a nebo máte dobrý životní standard a bylo vás tam jako suveréna, protože prostě za to platíte. Takže v tom je to jako hodně zvláštní, jo, že mám pocit, že dneska jsou vlastně kuriozně razantnější Piráti než mimo sněmovní opozice v podobě třeba ty sociální demokracie.
1: A hlavně vidíme, že Michal Šmarda vlastně koketuje se směrem, který ČSSD pomohl i vyprovodit ze sněmovny a prostě ty úkroky k té městský, liberálnější a progresivnější levici pro ČSSD, prostě tak, jak je u nás sociální demokracie tradičně založená, nefungovaly a vždycky spíš škodily a ještě nevýrazný lídr k tomu a plus ještě další hnutí a strany, které vlastně tu tradiční sociálně demokratickou agendu dokážou lidem prezentovat líp, tak si myslím, že je neštěstí pro tu stranu. No, Michal Šmarda podpora Danuše Nerudové v prezidentské volbě, toho byla úplně důkazem.
2: No a nakonec Petra Pavla, že jo, spravedlivé důchody, spravedlivé daně a žádné zásahy privatizačního rázu nebo nadstandardu ve zdravotnictví. No tak si to přeložme do toho, co nám teďka vzkazují předáci vlády a vládní koalice. Jsem prostě na to hodně zvědavý, jo? Že musím říct, že jako obdivuju jeho blahovolnost a jeho takovou pohodu, že pokud jako levicový volič řekne, tak na jednu stranu měl jsem tady předáka odborářů prezidentského kandidáta, kterého nakonec zachránil významný podnikatel a sponzor ODS a dal podporu Danuši Nerudové, která teďka podporuje některé problematické nápady, podporuje i teda spoustu jako solidních, ale řadu i problematických a je tak trochu mluvčím za vládní koalici v oblasti balíčku, v oblasti důchodových dílčích změn a osekávání důchodového standardu, no tak to musí být první šok, no a pak když slyšíte a když se teda pootočí a řekne, tak si poslechnu teda nového lídra, nové levice, sociální demokracie, který mu řekne, hele, je to v pohodě, jen když máme instituce, které šlapou a fungují, takže prostě když si rozsvítí, zhasnou a vypadne z nich podpis, tak vlastně to má stačit. No, myslím si, že jako je tady spousta levicových sirotků a bude zajímavé, po kom se poohlídnou.
1: No, on je zajímavý vlastně, že mediálně má větší viditelnost než současný šéf ČSSD Šmarda, Jiří Paroubek, bývalý premiér a šéf sociální demokratu, anebo Vladimír Špidla, což je vlastně, když řeknu trošku pravěk, to je 20 let zpátky. Tak to myslím o té straně říká vše, ona teď má, čeká jí volební sněm.
2: Vždyť si vemte, že Jana Maláčová utekla k odborům, jo? Takže jo. Co si o ty partě myslet? No?
1: A vlastně vidíme, že ČSSD jakoby se s odbory rozešla, což bylo vlastně, to byla její silná vazba, že se mohla opřít o tuhletu mnoha statisícovou armádu, ale to už není taky.
2: Vlastně... Ne, řeknu vám, že jsem překvapený, že vlastně mnohem víc vlastně s odbory pracuje Kateřina Konečná, Jindřich Reichl, zkusil si to Andrej Babiš, myslím si, že teda dostal na Bančino a pochopil, že tudy cesta nevede, že spíš musí být opravdu vyzývatelem premiéra a jakoby toho establishmentu jako celku, ale vlastně, jasně, Michal Šmarda tam byl, ale jenom tam byl, jo, že vlastně myslím si, že nějak jako úplně přeskočil tu etapu, že jak kdyby teďka opravdu byl ve sněmovně a byl tam proto, že přijde na zasedání a vhodně zvedne ruku.
1: No ono vlastně, Michala Šmardu supluje Jindřich Reichl, který jste teď zmínil. On vlastně jedná přímo s odboráři, ale ne přes jejich šéfa Josefa Středulu, ale jedná s těmi jednotlivými předáky za ty odborové svazy a chce se s nimi podílet na té generální stávce případně, kterou by doplnila ještě nějaká demonstrace, aby měl viditelnost, protože on říká, že vlastně Josef Středula je marný, že se jenom snaží zachránit po tom fiasku s prezidentskou volbou, že případně hrozí to, že se bojí, že bude chtít něco případně zobchodovat z vládu Petra Fialy, nějaký ústupek a odboráři a Jindřich Reichl prostě chtějí ten radikální požadavek konec vlády. Takže tam vidíme, že to místo, to vákuum, prostě samozřejmě, tak jak to vždycky je, někdo rychle zaplnil, Jindřich Reichl pochopil, že tam bylo vyklizená pozice tradiční. No, pojďme ještě do sněmovny, protože tady máme SPD, která podepsala memorandum o případné volební spolupráci s Trikolorou, která má nějaká, řekněme taky, do 3% hlasů z průzkumu a potvrdila to vlastně i v těch posledních sněmovních volbách. Tam by mohlo dojít k jistému posílení. Já často od lidí slyším, jakože tahle opozice je nějak méně viditelná, že jakoby nemakala a tak. Můj argument na to je, že se určitě snaží, ale že je tady nová mediální realita. A oni to srovnávají s tím, jak byl viditelný opoblok dnešní pětikoaliční vláda hlavně v těch posledních letech před volbami a hlavně za covidu, kdy vlastně to expoze mediální bylo téměř pro ně větší než pro vládu, která z principu vždycky měla mít větší prostor v médiích, protože má zodpovědnost. A po volbách se to samozřejmě obrátilo. Vidíme, že média převážně stále drží vládu a opozice má problémy se tam dostat. Takže to je moje odpověď na to, proč vlastně je méně viditelná, než to bylo před volbami s opoblokem Petra Fialy.
2: Plus druhá věc je, ono se to hodně posunulo i tím, že vlastně, když se podíváte, tak dneska spousta těch opozičních subjektů si de facto vede své vlastní televize a svá vlastní v úzovkách audia, protože pochopili, že prostě velká část toho publika se přesunula tam a chce ty informace napřímo, vnímá to hodně partnersky. Ona se tam teda mimochodem posunula i velká část jakoby těch vládních představitelů, že taky komunikuje spoustu věcí fakt po své linii. Má to pod kontrolou, že jo? V podstatě si dělá tu dramaturgii sama, nastoluje si ta témata. Takže on ten problém nebo ten spor je i takový jako hodně stínový. Plus ono taky souvisí s tím, že vlastně úplně vypadl jako ten politický souboj, jo? Protože média spoustu témat jakoby úplně vytlačila mimo zorný úhel diváků, čtenářů, zájemců s odůvodněním, no ono to je moc konfliktní, ono by nám to čeřilo vody, ono by to kazilo jakoby takovou tu dobrou ekonomickou, geopolitickou náladu, takže pak vlastně nastává situace, že vlastně nastupují čistě pseudohádky, jo, které vidíte, že často nebaví ani ty vlastně ty zúčastněné. Jak ty zástupce opozice, tak často ani té vlády, protože vláda často nevysvětluje ani ta jako nejúhlavnější, řeklo by se úplně nejfatálnější témata, která jim můžou stát existenci a fungování. Takže máte pravdu, že ono vlastně tak zvláštně se jako pustil jaký pološero, jako by ten ring se nuceně rozehnal. A teď se vlastně všichni tváří, že jako ta velká politika vlastně není, že to je o takový ty průběžný, drobný práci, takový ty každodennosti, což samozřejmě velkou část toho diváctva nebaví a ta se stáhla do takového vnitřního disentu. Takže právě proto si myslím, že i ty evropské volby budou hodně divoké tím, že si myslím, že tentokrát se budou hodně odehrávat, jak se říká, jako v terénu, že ty výjezdy budou mnohem obvyklejší, zejména od těch opozičních stran, protože ty vládní strany k tomu úplně netíhnou a řekl bych, že teď se dost bojí vyrazit do republiky a myslím, že příští rok to nebude nijak lepší. Ale bude tam spousta jako konkurenčních týmů, typu v pondělí tady byl jeden lídr, ve středu druhý lídr, v pátek přijede třetí vyzývatel, opozice. Do toho si myslím, že přesně bude takový ten souboj v té online sféře, kdo prostě tomu dá peprnější titulek nebo zásadnější nápad, nebo vytáhne nějakou významnější petici. Proto mě to hodně připomíná tu Británii, protože vlastně, když se podíváte na ty britské donedávna, dneska už opravdu jako muzeální záležitost, vystoupením z Unie, britské kampaně, tak ty taky byly hodně jako mezi lidmi, hodně z autobusů, hodně po anglickém, respektive spíš celobritském venkově a byla to taková kampaň podaných rukou a přetlačovaná zároveň, jo, protože tam de facto všichni měli jako podobný program, který se jmenoval v podstatě méně Bruselu, více britskosti a teď v fůzovkách všechno, co nám jako svět, potažmo Evropa vzala. A co je takové to echtovní britské dědictví, co bychom měli hájit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je to velmi inspirativní, protože podle mě bude velká přetlačovaná, velký přetlak právě těch, kteří budou bojovat za tu českost a za tu českou identitu a za ten český životní styl a ty české hodnoty. Plus přesně, bude to mít velký jako existenciální přesah, protože fakt jako půjde do tuhého. Jsme prostě průmyslová země, dotýká se nás to. Německo zatím konkuruje podsekáváním, vytváření vlastních subvencí, takže mnoha ohledech se začíná stávat vlastně levnější zemí v řadě surovin a typu služeb než Česká republika. A to samozřejmě bude mít dopad do české ekonomiky, ať se o tom nemluví a nechce příliš mluvit. Do toho budete mít témata jako dostupnost léků, cena energií. Jo, nějaká, myslím si, že se oživí migrace, protože ona probíhá, jenom prostě to není, to je mimochodem jedno z těch témat, jo, aby byl konkrétní, když se bavíme o tom, co se jakoby nepříliš neřeší a příliš jakému tématu se nehoví, tak to je přesně otázka migrace.
1: Kdo
2: se
1: tomu věnuje? Téma v současnosti?
2: Je, a kdo se tomu věnuje, tak vám řekne, těch lidí tady ve výsledku tranzituje více než kolem roku 2015, 2016, 2017. My máme jedinou tou obrovskou výhodu, že zatím tranzitují stále dál.
1: Jo, no, ona ale to překryla mediálně dost Ukrajina, ale ta už ztrácí sílu mediálně a viděli jsme na ideové konferenci ODS, tam už o Ukrajině téměř nepadlo slovo, už i lidi kolem Petra Fialy, teď bych musel pustit potlesk, pochopili, že to prostě je to slábne, že to lidi zajímá
2: primárně. Ani se za to moc nechalili. Život,
1: ale vy jste zmínil ta média, pro mě vlastně tu bizarní situaci nejlíp ilustrují Seznam zprávy, kde vlastně poprvé bych řekl s představením toho konsolidačního balíčku vládního, s tou monster akcí a fraškou, tak už najednou byly, řekl bych, kastířský titulky. Poprvé od voleb sněmovních 21 bylo vidět, že i na Seznamu se hnuly ledy trošku. A ono došlo k takové bizarní situaci, že vlastně pořád je tady jejich hlavní padouch Babiš a svatý Kalousek. A já se vždycky smál vlastně, nebo je pro mě tristní poznání, že tady ekonomiku komentuje neekonom Kalousek, který ani nebyl moc úspěšný ministr financí.
2: Si vzpomeňte ten největší propad tak dále.
1: Jasně, ale třeba teď tam vyšel skvělý komentář od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, který prostě lidem říká, zapomeňte na Kalouskovy keci o Řecku, Česko nikdy nebyl ohledně státních financí na řecké cestě, zapomeňte na to, že někdo říká, že tady Babiš rozvrátil finance za covidu, my jsme byli někde ohledně těch výdajů a deficitů kolem průměru nebo podprůměrně, naše problémy jsou jinde a nenechte si prostě tohle vnutit, protože i Kalousek to dělá jenom účelově, zkouší, co mu projde. Ta řecká cesta mu perfektně zafungovala v prvních volbách TOP 09, 20 a teď to prostě opakuje. A jenom se na tom ukazuje, jak je pro většinu novinářů on bůh svatý, takže ho nechají komentovat.
2: No, že umí glosy, taky jasně. Si všimněte, že vlastně pětikoalice buď víc bojuje dokonce s Miroslavem Kalouskem než s Andrejem Babišem, anebo dělá všechno pro to, aby jakoby rychle nahnali Miroslava Kalouska do své tlupy jakoby odsouhlasených. A tím to jakoby prošlo. Protože on prostě musí se nechat, je glosátor, umí titulky, umí rychle zareagovat. Vtipný,
1: jasně, udělá titulky. Je ironie, že vlastně vedle něj Babiš je skutečně ekonom i formálním vzděláním. Ale tohle to je vlastně věrný obraz českých médií, vlastně s tím hlavním médiem, Seznam zprávy v čele, jak to funguje. A já jsem zvědavý, jestli se vlastně to něco změní do těch voleb evropských v příštím roce, krajských a potom do těch voleb sněmovních hlavních, kdy víme prostě, že média umí někomu vyhrát a někomu jinému prohrát volby.
2: Ne, jako rozhodně počítejme, že se bude zase opakovat to, co jsme si zažili naposled, jak při sněmovních, tak pak při kuriozně komunálních, senátních a pak při prezidentských, že zase prostě budeme řešit, kdo může na náměstí, kdo nemůže na náměstí, kdo jak zaparkoval. No prostě připravme se na to, že prostě určití lidé budou od začátku dělat všechno špatně, špatně parkovat, zabírat veřejný prostor, děsit děti, budou znejisťovat stařeny a ženy na mateřské, oslabovat pověst České republiky. Někteří pro jistotu nepřijedou vůbec a bude se to vydávat za to, že vlastně naopak přidávají klidu, stabilitě, společenskému, nějakému společnému týmovému rytmu a klidně a systematicky pracují. A někteří přijedou a v podstatě zase budou rozleskávači. Jo? No jako bude to tady, jen bude prostě zvláštní to, že tentokrát přijede jako více autobusů na téma patrioté.
1: No, já říkám, že jsem na to zvědavý, protože kolem sebe vidím některé novináře, kteří asi volili převážně koalici Spolu a stejně jako její voliči, kteří utíkají k ANO, tak jsou zklamaní, ne že by utíkali oni k Babišovi, ale prostě říkají si tak asi řečeno míru milovně, byli jsme oklamaní, nebo prostě byli
2: situace
1: jsme,
2: se změnila.
1: Sami jsme se...
2: Nebylo to proveditelné.
1: Nebylo to zasazené do ekonomické reality, řečeno s Bohuslavem Sobotkou, a vlastně prozírají. A tihle lidé samozřejmě, promítá se to do jejich práce, ale já jsem zvědavý, jestli Seznam Zprávy vlastně naopak zůstane rudým právem, což znamená, že bude vlastně za každou cenu hájit vládu, prostě to bude to vládní fronta a sice bude v rozporu se stále větším počtem lidí a potenciálních čtenářů, ale prostě bude tu vládní neschopnost a bezradnost hájit za každou cenu, anebo jestli i tam dojde k nějakému poučení z krizového vývoje a v podstatě i Seznam bude dělat tu práci tak, jak to má být normálně.
2: Já bych si spíše sázel na takovou mezivariantu, že to bude hodně roztleskávačství napříč, protože se klasicky řekne, jsou to důležité volby, jde o hodně, jde o to jednak kdo a o čem a jak agilně bude hlasovat v Evropském parlamentu. A ta komora posílila, to jenom my to tady tak vytváříme dojem, že to je jedna velká cestovka, ale ona společně s Evropskou komisí, když se jakoby vzájemně si podrží ta témata a tu legislativu jako vedou určitým směrem a v určité rychlosti, tak si dokážou jako hodně pomoct proti členským vládám. To je první. Druhý, že si přesně mnozí řeknou, je to referendum o vládě, tak je musíme podržet, přece není možný, aby vykrváceli už tak brzo. A třetí, že si myslím, že se fakt to povede a vidíte ty snahy teďka hodně jako casting na dalšího do party pěti koalice. Případně za náhradníka za Piráty, jo? Že je vidět, že některým tohle stále jako angažmá neladí, přinejmenším polovině Pirátů samotných, takže si myslím, že kuriozně se bude hrát o tohle, že typu pojďme si najít opozici v mezích zákona, která jako bude jenom bublat a nebude dělat vlastně problémy a bude to hrát s námi, ty karty budou společně ložené a bude šance to využít pak jako do sněmovních voleb, kde to bude jeden velký mazec a jeden velký humbu, který se bude jmenovat skládání účtů a opravdu jako referendum o vládě se vším všudy. Takže spíš si myslím, že to bude jako určitá média, určití novináři aktivně pomáhají české vládě najít jim do castingu vhodného budoucího koaličního partnera a ideálně nedělat vlny a říct si prostě doba je složitá, tak přece nebudeme dělat veletoče.
1: No on vlastně, už jsme to zmínili, na to zareagoval Andrej Babiš v ANO tím, že on se upozadil po prezidentské volbě trochu, nikam z politiky neodchází, nejspíš bude kandidovat na šéfa ANO i na tom příštím volebním sněmu strany příští rok v zimě. Současně ale vlastně vystrčil před sebe, nebo vedle sebe, hodně ex-ministryni financí Alenu Schillerovou a bývalého dvojministra Karla Havlíčka.
2: Ale přijde mi, že kuriozně, když jste vzpomenul tato dva jména, tak jak jsme se bavili hodně o těch entitách, tak já bych vytáhl hodně Alenu Schillerovou, protože ta si myslím, že se stává Andrejem Babišem raných let. Jednak výborně si osvojila technologii moci, umí lidem říci to, co říci chce, a umí to podat tak, aby byla chápána ideálně, jak to potřebuje pro nějaké své volební cíle a volební strategii. Ukázala, že je velmi ambiciozní. Prostě ten prostor, který tady vznikl po nevydařené prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, tak velmi rychle obsáhla a obsadila. V podstatě vám to řeknu takto. Pokud by ještě ovládla schopnost pracovat se svými poslanci a jakoby s tím vnitřním hnutím, to zná nějakou takovou tu personalistiku, nasátí těch lidí, metodu cukru a biče, tak si myslím, že nám tam v podstatě roste vrchní klíčník celého hnutí ANO. Zatím mám dojem, že zvládá všechno, jen ne tuhle tu schopnost jako těch mezilidských a mezipolitických vztahů, že úplně tu roli předsedkyně poslaneckého klubu jako toho taky trošku trenéra toho týmu, to znamená toho, který je schopen ty všechny zbičovat v šatně, ale je schopen...
1: To je Jaroslav Faltýnka.
2: Tak, tak.
1: Ještě to není Jaroslav Faltýnek.
2: Ale zase pohladit je za ouškem nebo večerit s nima na pivo, teda ona vyšla na to vínko, bez DPH, zásadně na Jižní Moravě, tak to si myslím, že ještě jakoby nezvládá. Ale už prokázalo, že se spoustu věcí dokáže naučit, takže jsem přesvědčen, že pokud by touhle cestou šla, tak z toho triumvirátu nám kuriozně vroste ten nejsilnější, a to je Alena Schillerová.
1: No, ono je na ní vidět politická zkušenost, jak se zmínil, protože ona je v politice už dlouhá, vlastně začínala jako ministryně náměstkyně na financích za Andreje Babiše, když byl ministrem financí.
2: Ale když máme to jinak, že to byla úřednice finanční správy a učila se to za pochodu.
1: Ministryní financí to. A na ní je vidět, že za prvý pro novináře je těžký vlastně a priori z ní udělat paroucha jako s Andreje Babiše, protože ona je mnohem k ním vstřícnější. A za druhý...
2: A často mění barvy účesu, takže taky, vlastně jak z Bonda ty největší zločinci a gengy vždycky mátly tělem. A to Alena Schillerová si dobře nakoukala, takže je vidět, že koukala strašně ráda na takové ty Adéla ještě nevečeřila, případně právě Bondy všech vydání, protože její vlasy prostě nechytíte.
1: No, ale vlastně ona má něco společného s Miroslavem Kalouskem. Ani jeden z nich není ekonom, oba jsou ex-ministři financí. A oba vlastně znají to ministerstvo zevnitř velmi jako mocensky. Takže když mluví o financích v médiích, tak působí učeně, jakože tomu rozumí, i když možná ani jeden z nich nerozumí makroekonomice a stěží mikroekonomice, ale v podstatě působí věrohodně pro diváky nebo posluchače. Takže v tomhle tom si myslím, že to byl chytrý tah, vystrčitý vedle Andreje Babiše. On může být tím hromosvodem nenávisti dál pro novináře, ale u ní je to těžší. A vidím to i na těch rozhovorech s Karlem Havlíčkem. U ní je to samozřejmě taky těžší, protože to není člověk, rozhodně to není člověk, z kterého jednoduše uděláte populistu nebo extremistu nějakého deficitního IQ. To rozhodně
2: ne. To je pravda. On je jako chodící slovník. Problém je, že je jako chodící slovník, který občas vyšprkne. Robocop, který občas, a já nevím, jestli to i v něm je, jo, protože on i to sprosté slovo řekne tak zvláštně, že máte pocit, že mu to prostě teďka někdo řekl.
1: Jako Pavel Blažek. Typu,
2: Karle, 13. minuta, bouchni to tam. Jo.
1: No ale pozor, teď
2: roluje ponožky.
1: Teď roluje ponožky, což já musím říct, že je pro mě obohacení slovníků. Já jsem ještě nikdy neslyšel. Ne? Roluj se ponožky?
2: No jasně.
1: Jo?
2: Při nejmenším na severu Čech se teda roluje. O severovýchodních Čechách taky.
1: A přitom on je z jižních Čech, tak ví.
2: Tak je tam taky zima, taky se tam roluje.
1: Tak já se na to těším, až začne rolovat
2: ponožky.
1: Ale je každopádně tihleti dva dokáží mít slušnou mediální vizibilitu. A teď vlastně uvidíme, jak dokáží zmanežovat a vlastně případně zúročit pro sebe to schvalování toho konzolidačního balíčku, který prostě jehož přijetí chtějí zabránit, případně obstruovat a tak dál, protože samozřejmě vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně, má celý senát, má prezidenta, má, můžeme říct, zatím ústavní soud.
2: Ale kuriozně to je vlastně pro vládu teďka vlastně velmi nepříjemné, protože to říká, že pokud budou chtít, tak to půjde rychle prosadit, čímž pádem máte všechny naštvané od září dál, což přesně přeje kampaním, kontaktu s lidmi, vlnce protestu všeho druhu, nebo pokud se jim to zadrhne, a je to prostě je jednoznačný autor, jo? Jednoznačný zločinec v uvozovkách. Což je vždycky nepříjemný, protože vy to nemůžete najednou hodit na spoustu dalších, což jestli politici něco umí, tak výborně rozložit tu odpovědnost a ten terč nenávisti rozšířit. A nebo se jim to zadrhne a budou mít stejně problém, protože jim každý řekne, tak počkejte, tak jako, a zklamou i vlastní voliče, ty zbývající houževnaté, že řeknou, tak máte všude jasnou převahu, chtěli jste ji od nás voličsky, my vám ji jako voliči dali.
1: A teď nic.
2: A teď nic. Teď no. Vám to drhne ve vlastním baráku a nedokážete se domluvit. Čili máte v tu chvíli zase naštvané v září, ale plus ještě naštvaných část opravdu takových těch loajálních věrných voličů.
1: Víte, co je ironie a takový kouzlo nechtěnýho asi, že tohle to vlastně, že to protlačíme na sílu klidně i koncem prázdnin, někdy v srpnu, nebo prostě na přelomu srpna září, zkrátíme ty parlamentní prázdniny, tak tváří toho je šéfka sněmovny a topky Markéta Pekarová Adamová, což je nejnenáviděnější politička. A přesně to, o čem mluvíte, ona není úplně známá politickým strategickým myšlením, tak přesně tohle to případně způsobí na ten podzim, kdy se chystá mezi lidi znovu vyjet Andrej Babiš a kdy případně bude generální stávka, možná budou další demonstrace a tak, takže ona přesně veškeré téhle opozici tímhle nabije.
2: Nabije, ale garantuju vám, že budete jedna z mála, která zůstane té poslanecké sněmovně a řekne, byla jsem tady zvolena na práci, tak jsem tady na práci.
1: No to je jasný, tak ona přinese podle mě do nějaké foodbanky zase pytel mouky, ne?
2: Nějaký aby to vylepšila. A pár svetrů.
1: Pojďme ještě ke komunistům, které jsme zmínili. Ti vypadli ze sněmovny ze sociální demokracií, ale na rozdíl od ní mají výhodu, že mají jednu velmi viditelnou europoslankyni, Kateřinu Konečnou, která vlastně jako by se v europarlamentu chovala jako nekomunistka a náš průmysl, ku příkladu zástupci průmyslu, si velmi chválí, že je to jedna z mála, vlastně, která hájí národní ekonomické
2: a je velmi
1: zájmy.
2: Jako, když se podíváte na ta hlasování a na ty argumenty, tak se řekněme otevřeně, asi myslím, ani jedno z nás si se nebudeme vzájemně ani moc podezírat, jako že bychom byli voliči komunistů, ale na rovinu ona ty argumenty má velmi racionální. Když si rozklíčujete ta hlasování, tak jsou velmi logická a ve prospěch českých zájmů a českého průmyslu.
1: V televizi umí rolovat ponožky?
2: Ta je roluje, přesně. Ta o tom ani nemluví, ta rovnou roluje ty ponožky. Ona prostě má jedno velké neštěstí. No takhle, víte, ono jsou to boží mlýny. Ona na té komunistické straně vyrostla. Ona v podstatě vyrostla z toho, že byla z funkcionářského prostředí, byla de facto mladý funkcionář a postupně se propracovala do poslankyně, hezky si tam pobyla ve sněmovně, relativně byla taky dost výkonná, pak se postupně teda propracovala do Evropského parlamentu, tam byla velmi výkonná, velmi viditelná, stále jakoby je, ale podvozek je odumřel, jo? Prostě ona koupila levicové elektroauto, které ale nemá v sobě to litium a tak to tlačí do kopce. Je to zatraceně těžký, je to zatraceně nepoužitelný a moc úplně neví, jak z toho. Ona by prostě potřebovala fakt jako nějakou protestní alianci. Já jsem na tohle hodně zvědavý, protože já se přiznám, že bych ještě ani nevyloučil variantu, že prostě když někomu to, jak se nebude sedět do počtu a vyjde mu to volebně, že ti voliči uvažují, protože u komunistů je spousta voličů, kteří uvažují spíše jakoby národně až národovecky, než internacionálně. Takže s jinými slovy, že prostě někomu může vyjít, že vlastně voliče nestratí a může ještě voliče získat a prostě není vyloučeno, že tady vznikne něco, kde bude vlastně, jakoby, dejme tomu ten patriotický rozměr a do tohleho ta jakoby nespokojená, řeklo by se, radikální levice. Můžou to nakonec mimochodem spojit odbory, je vůbec není vyloučené. Já budu velmi konkrétní, asi prostě dovedu představit, že to teoreticky může být i varianta u toho Jindřicha Rajchla, že prostě když mu to nebude vycházet čistě na tu takovou jakoby konzervativně tradicionalistickou linku, tak může jít i touhle cestou, že si prostě vybere pár osobností. Teď mě neberte do úst, jo? Jenom hypoteticky pouští jména, ale prostě takové, a proto záměrně použiju plurál, takové jakoby švihlíkové. To znamená, že si řeknete ano, jako jsou více doleva, ale vlastně uvažují velice pragmaticky, realisticky, optikou jakoby životních nákladů, potřeb průmyslu, že vlastně ani ty průmyslníky neuráží. Je to přesně člověk, kterého můžete posadit úplně v klidu v Hodoníně do hospody nebo před hospodu a s těma lidma se bude bavit principem toho, co je přesně štve, mrzí a trápí. Jo, což třeba když jsem si bral do úst toho Michala Šmaru, tak si fakt nedovedu představit, že ten tam prostě sedne na pivo a s těma lidma si na základě stávajícího programu ČSSD a jeho rozhovoru bude mít co říct. a to je to město Zdeňka Škromacha, nebo podobně, že by vyrazil do Děčína a řekl, navštívím Foldinovo město a tam těm lidem vysvětlím, že jako to není o Foldinovi, ale je to o sociální demokracii. Myslím si, že by se zlou potázal. Ta Konečná v tomhle má potenciál. Jen si myslím, že prostě dneska kuriozně pro ní je problém a velká komplikace i logicky toxicita prostě KSČM. A že vlastně vymýšlí, co vytvořit a udělat to širší, aby to dokázalo jakoby ty nespokojence oslovit pod širšími křídly.
1: No ne, ironie vlastně, že Kateřina Konečná by klidně mohla stát na předvolebním pódiu s Janem Zahradilem v mnoha eurotématech.
2: Když se podíváte, mnoha tématech hlasují stejně.
1: Jasně, a vlastně tady vidíme, že ten opoziční blok bude jasně hájit národní identitu a národní demokracii proti Bruselu a tak dál a tradiční život.

0: zůstane někde mezi, což bývá nejhorší.
1: A vlastně... Oni budou posadit taková vládní vyhláška a budou říkat, tak to má být, tak se to děje a my to třeba vylepšíme. Jo.
0: A ono už jsme viděli vlastně to, že Jan Zahradil, spoluzakladatel ODS a stále člen jejího vedení, tak vlastně už byl označen poslankyní ODS Dekora za ostudu ODS a že už by neměl vůbec být na kandidátce, protože nereprezentuje současnou ODS. Takže pro ODS tohle to bude velmi, velmi obtížná pozice. A vlastně, když se podíváme na poslední eurovolby, který vyhrálo ANO, docela jasně, a už tam jsme viděli, že vlastně to moto jejich kampaně bylo ochráníme naši zemi. A to byla ještě ve srovnání s dnešní dobou velmi nevinná doba. Takže,
1: a v době, kdy byli vládní, že jo?
0: Jo. Takže to si myslím, že může být...
1: Což bude právě hodně zajímavý, protože vlastně, když se podíváte, tak hnutí ANO umí perfektně opoziční kampaň v době, kdy nese vládní odpovědnost. To jde fakt perfektně, bravurně a nějakým to ladí, protože si vlastně od každého něco, takže uspokojí spoustu voličů a umí to podat, umí to vyargumentovat. Jsem hodně zvědav na to, jak hnutí ANO umí opoziční kampaň v době opozice a své opoziční role a v době, kdy prostě ještě má okolo sebe spoustu dalších opozičně naladěných psů, kteří prostě o tu kost budou bojovat taky. Jo, bude to mnohem složitější to i uchopit a proto jsem právě zvědav na všechny ostatní, protože ono je dost dobře možné, že tady prostě vznikne spousta subjektů, kteří vlastně půjdou kriticky, to trošku, co jsme zvykli o Tomi a Okamury, kriticky vlastně i do Andreje Babiše a do jeho europoslanců a do jeho volebního programu, bude to hrát, když vy vlastně jste tam podpořili tohle, ono, jo, že budou vlastně reprezentovat takovou tu nesmlouvanější opozici. Ale uvidíme, kdo to do toho uchopí autentičtěji a komu se podaří vytvořit proto strašně důležitý podvozek. Protože ono na jednu stranu eurovolby jsou perfektní v tom, že když chcete s čímkoliv začít, tak jsou to opravdu nejvhodnější volby. Vím, že jsme se tady o tom bavili, protože prostě potřebujete de facto nějakých, dejme tomu, 16 kandidátů, abyste měli samozřejmě nějaké náhradníky a aby vám nepropadávaly hlasy za celou republiku, což je první paráda. Druhá paráda je, že prostě je nižší účast, až počítám, že bude vyšší, ale stejně se bavme, že když se to hodně zadaří, tak ta účast může být kolem třeba 45% a bude to hluboký nadstandard. Takže stále jste níž, vzpomeňme prezidentské nějakých 66-67%, vzpomeňme sněmovní, kde se vám to taky kolem těch 60 ve výsledku jakž takž pohybuje. Takže i tohle je jakoby úlevnější a máte to i výhodné z toho titulu, že když uděláte jak rozumný výsledek, tak v podstatě při poměrně nízkém výsledku už vám jdou peníze od státu za hlasy. Čili je to jakoby velmi pro mnohé vítaná spruha stranickému životu. Vzpomeňme vítěze, nevítěze před 5 lety evropských voleb, že jo, vytrolíme Brusel, vytrolíme
0: Unii. Česko.
1: Tak, přesně tak. Vytrolili s poměrně jako zajímavým rozpočtem, který získali z voleb a pak jsme už o nich neslyšeli. Takže jinými slovy, tohle to jakoby nahrává i nováčkům a nahrává to i těm, kteří jsou a buď ztratili partaj, a nebo jsou a parta jim příliš nefunguje, tak se jim nabízí udělat nějaký jako širší vějíř. Tam jde jenom přesně o to udělat ten správný koktejl, no, protože bojujete relativně, zase samozřejmě nevýhoda je, že bojujete o méně voličů, o méně zákazníků, takže o to víc jste pod tlakem. Čili jinými slovy, kdo prostě milujete silnice zacpané politickými karavany, kdo milujete návštěvy politiků ve vašich městech, máte rádi takovéto kontaktní setkávání se svrcholně viditelnými politiky, těšte se, od září to bude vaše.
0: No, podzim bude horký určitě politicky, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že jednu jistotu už máme a sice jakkoliv dopadnou volby pro ODS, tak Petr Fiala se oslaví.
1: Tak já si myslím, že Petr Fiala tuší, že udělá vlastně v té složité době velmi solidní výsledek, který se dal dlouhodobě očekávat a situace byla nesnadná. Já už bych mu to v podstatě teďka napsal a myslím si, že by nám to tak jako pěkně zopakoval, že by to sedělo. A plus jako počítejme, že už teďka je jasné, kdo bude hodný a zlý, komu jenom odnáší věci z mítinku a komu je kradou, kdo tam má bugr, a kde naopak jako jsou dotyční nadšení, že ten politik přijel a byl neskrze neskutečně příjemný a báječný a osvěžující a kdo bude znejisťovat společnost a kdo naopak bude potřebnou politickou spruhou. Já už bych vám tady ta jména mohl vypsat v podstatě.
0: A jasně, a jestli tam budou nějaká nesprávná a škodlivá

0: čísla, tak jejich viník bude odhalen stejně jako Eurostat.
1: Tak statistici, to už je mrtvé povolání. Jo? Já už jsem potkal spoustu statistiků, kteří takhle chodí okolo úřadu práce.
0: Jsou dezinformátoři dneska.
1: A říkají, nechtěli byste nějakou dílčí statistiku, aspoň o délce téhle fronty a kdy budete obslouženi. No já bych hlavně touhle cestou teďka vyzval všechna města, aby si už tak trošku zastupitelstvu sedli, podívali se na náměstí, která mají a už si rovnou vydefinovali na náměstí, která může Babiš, nemůže Babiš, může Pekarová, nemůže Pekarová a tak dál. Bylo by to podle mě jako užitečná politická mapa, všichni bychom si tak ustavili tu logistiku, nikdo by nebyl překvapen, mohli bychom si podle toho nějak tak způsobit ty dopravní plány září a října. Taková dopravní mapa, nejen kde projedete, ale i koho potkáte, by byla velice užitečná.
0: No a ještě bych poprosil ministra spravedlnosti Blažka, aby nám do té doby definoval rozdíl mezi ponesením a krádeží reproduktorů.
1: To nám pak ukáží rovnou na místě. To já když tak jsem připraven chodit po těch mítincích a rovnou vám řeknu, u koho je to zločin a kdo znejistil veřejnost a u koho je to naopak, jakože se dostal sám pod tlak a je spruhou pro společnost. Já mám na to takový jemnocit. Já bych fakt jako pro tyhle instituce mohl dělat, že já hnedka poznám, kdo je jasoň a kdo je drsoň.
0: Tohle byla opoziční férovka, se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
1: Je mi velkým potěšením a jsem moc rád, že s náma byl opět i Jara de Cimrman, že si taky řekl své a že byli jasoňové i drsoňové.
0: Ten
1: takže se všichni
0: nechybí.
1: Držte.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude?
4: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
3: Myslíš, že se umí usmát?
4: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní spinutí umělce s dílem. Ale my jsme se o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
3: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
4: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
3: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
4: To je co? To je bomba, ten člověk.
3: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
4: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády. Hmm.
3: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
4: Já si je vydávám sám.
3: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
4: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
3: No,
4: a bude to potom, co už 6x odcházel.
3: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
4: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
3: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
4: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
3: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
4: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
3: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí, mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem, a bylo by to každý boží den.
4: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.

0: Sny se mají plnit. To jsem měl na mysli poté, kdy se mi nepodařilo splnit sen o moři babičce. Vyprávěl jsem to jednou Petrovi Novotnému a při té příležitosti jsem mu taky řekl, že bych byl rád, kdyby můj táta mohl vidět Ameriku. On zase vzpomínal, jak kdysi rodičům po jejich těžkém úrazu slíbil cestu do Paříže, když se uzdraví. Opravdu to udělal a navíc byl přesvědčen, že ta slíbená cesta jim při uzdravování hodně pomohla. Bylo to jen takové povídání, ani jsme se na ničem nedohodli a tak mě překvapilo, když jsem pak viděl seznam lidí na cestu do Ameriky. Veselý mladší a veselý starší. Táta tedy viděl Ameriku hlavně díky Petrovi, protože on všechno vyřídil a zařídil. Tak tam byl táta a taky synovec, tedy velké nadšení. Na rozdíl ode mne se táta létat nebojí, je to veltman, už toho hodně poznal, navíc se domluví cizími jazyky. A mě jako malému klukovi umožnil, že jsem se také leckam spodíval. A to tehdy vůbec nebylo běžné. A tak si říkám, že některé věci na světě jsou ještě v rovnováze. Když jsem před časem svému kolegovi z XTV Jakubovi vyprávěl, že v době mého dětství a mládí jsem ani nepomyslel na to, že bych se někdy podíval do Ameriky, připadalo mu to zvláštní. A ještě zvláštnější mu přišlo, že jsem neznal žádného člověka, který by se do Ameriky podíval. Jen tu a tam někdo vyprávěl o předcích, kteří se tam vypravili někdy před 100 lety a už tam zůstali. Třeba nikdo z mých spolužáků ze základní školy tenkrát nebyl ani v Rakousku, ani v Itálii. V tomto bylo uvažování komunistů skutečně odporné. A jak jsme se tak s kolegy jednou toulali nad oceánem při cestě do Las Vegas, rozvyprávěl jsem se o tom, jak se jednou taťka vrátil asi po měsíci z Vídně, já chodil asi do 6. třídy, a tak mi přivezl rakouskou čokoládu, časopis Bravo a také podivnou věc, která se jmenovala kiwi. Řekl, že je to lahodné ovoce, ukázal mi, jak ho rozkrojit a vyjíst lžičkou. Druhý den jsem přinesl jedno kiwi do školy, spolužáci se smáli, že jsem si přinesl ke svačině bramboru. No a pak se všichni divili. Neznal ho nikdo. Poprvé jsme do Vídně za taťkou jeli autobusem z Brna. Na nádraží, kde stály karosy, zastavil krásný žlutý autobus, který jezdil do Vídně. Už to byl zážitek. Bylo 10 dnů před Vánoci, žádná zvláštní výzdoba v Brně nebyla, tu a tam nějaká lagricová megavločka, nápis Prior vám přeje hezké Vánoce nebo stříbrný řetěz ve výloze. Když jsme dorazili do Vídně, měl jsem pocit, že jsme se ocitli ve snu. Z Tišnova rovnou do jiného světa. Stačilo ujet jen 166 kilometrů. Všechno svítilo, zářilo, hrála hudba. Ve stáncích se prodávalo občerstvení, suvenýry a dárky. Vypadalo to tam stejně jako dnes o Vánocích třeba v Praze na Staroměstském náměstí, ale pro mě to tenkrát bylo jako skok do jiné galaxie. Úžasle jsem se díval na tři trubače, kteří v jakýchsi stylových kostýmech hráli Stille Nacht, Heilige Nacht, no a nemohl jsem se pohnout z místa. Dodnes v sobě mám ten blažený pocit, který se dostavil, když mi u vchodu do obchodního domu Mikuláš dal jen tak kolu. Nikdy nezapomenu na vánoční trhy u Vídeňské radnice ani na dortík, který nám táta objednal ve slavné kavárně hotelu Sachr. Zážitek nad zážitek. Druhý den odpoledne jsme jeli z tatínkova bytu, který byl kousek za Vídní, do obchodního domu na periférii. Vlezli jsme s mamkou dovnitř, procházeli obchody, všemu se divili, protože nic z toho jsme neznali. Prošli jsme všechny pasáže, zašli si na oběd. A když jsme vyšli ven, byla tma. Oba jsme byli v šoku, protože až v tom okamžiku jsme si uvědomili, že jsme tam byli celý den. Před obchodním domem jsme se ještě zastavili u stánku, kde se prodávaly vánoční stromky a překvapeně si dívali, jak je prodavač strká do jakési trubky a odtud vyleze stromek pěkně zabalený ve fólii. Nikdy jsme nic podobného neviděli. A když jsme přišli na parkoviště, dostal jsem zase strach, že v tom množství aut to naše nikdy nenajdeme. Díky tatínkovi jsem tedy měl možnost poznat i ten nedostupný svět na druhé straně železné opony. Ovšem, bylo by ode mne nespravedlivé, kdybych to považoval za vrcholné okamžiky svého dětství. Spolu s několika spřátelenými rodinami jsme jezdívali s rodiči pravidelně v zimě lyžovat do Jeseníků a v létě k slněčným jazerám v Senci. Jednou jsme jeli s tátou v loďce, přepádlovali jsme celé jezero a zastavili u opuštěného mola, nad nímž stál dům. Táta mě na molo vysadil, za chvíli přišel jakýsi pán, který nám velmi vlídně řekl, že jsme na soukromém pozemku. Na taťkovi jsem spozoroval nervozitu, posadil mě zpátky do loďky a když jsme kousek odpádlovali, tak se mě zeptal, víš, kdo byl ten pán? A nečekal na odpověď. To byl Alexandr Dubček. Mezi moje zásadní vzpomínky na sladké dětství patří třeba jistý pan Noha. Ten se svojí rodinou také do naší dovolenkové party patřil. Ani nevím, jaké měl povolání, ale byl to neuvěřitelně zábavný člověk a já se pokaždé na dovolenou těšil hlavně kvůli němu. Byl to bohem políbený člověk, přirozený talent, o němž jsem přesvědčen, že kdyby dostal šanci veřejně vystupovat, stala by se z něho hvězda. On dovedl vykouzlit legraci z každé situace, přitom legraci inteligentní a všeobecně srozumitelnou. Nesmírně jsem ho obdivoval a pamatuju si na jednu scénku, kdy představoval jednorukého houslistu tak bravurně, že by to určitě ocenili i Boris Hübner nebo Bolek Polívka. Tady se možná narodil můj bezmezný obdiv k lidem, kteří se dovedou postavit před druhé a bavit je, ovšem dělat to na úrovni, bez trapnosti nebo vulgarismu a tak nějak sám za sebe, bez pitvoření a z vlastního nitra. To je ten okamžik, kdy se potkávají chytrost, invence a smysl pro humor. A zase myslím na svého Václava Hraběte. Bez nároku na slávu, na honorář a na foukaný keci. Zkrátka maminka Štěpánka a tatínek Lubomír se postarali, že jsme měli se sestrou opravdu hezké dětství, řekl bych vyvážené. Kdyby to byl film, tak bych si ho dal ještě jednou, od začátku. Do jaké míry jsme věci využili, kam všude nás okolnosti nasměrovaly, co všechno nás v dětství ovlivnilo a z kterých stran, o tom tu a tam přemýšlím. Protože konec dětství je sice smutný okamžik v životě lidském, ale nese v sobě další krásný okamžik. A to je začátek mládí. Jsem Slavík v Aspiku, jsem brácha od Štěstěny, dosáhnu na kliku, přijímám bez antény, koupený rozhočí slovního rohování, mám kapky do očí, co poznají předstírání. Ivan Huvar.
1: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal, upřímně jak kuň. Mám 16 roku dceru, tam má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Cary, já nebyl bych se nechal vykývat tak hlupě, kdybych se měl větší slovo v chalupě. Aby mělo děvča tež co si zdovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblík jsem se jak na diskotéku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Cary, a kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst, všecku takovou jsem měl.

0: S tu moju fazolu, která všecko ví, stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z flintu letěl zjistit, co se děje, cariast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. Tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnému do děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel, piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Radio Xaver.
2: Jste v tom pokrk, i když nevinně, informovala mě věštkyně, řekla.

jak hlad. Zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo lehce schoulené vedle strážce svého plamene, než měl k ránu objal chlad.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
2: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Hmm. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No, to slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

Šel jsem se učit číšníkem, co taky jiného by měl dělat syn hoteliéra a kuchařky. Učil jsem se v Brně ve středním odborném učilišti, na střední školu s maturitou jsem neměl dost dobré známky. Do učiliště jsem vešel s kytarou v ruce, protože hraní ke mně tenkrát prostě patřilo. Bylo to samozřejmě vítané, zejména když jsme vyrazili v prvním ročníku na hory na lyžařský výcvik. Díky kytaře jsem večery trávil ve společnosti profesorů, hrál jsem jim, mohl jsem i kouřit a pít s nimi čaj s rumem. Dneska by za něco takového pedagogy zřejmě zavřeli, ale tehdy to nikoho nepohoršovalo. Ani spolužáci v tom neviděli nic nenormálního, jen jim bylo líto, že oni na kytaru neumí a nemohou tudíž, stejně jako já, celý večer kouřit. Na profesorský sbor jsme měli v učilišti štěstí, byli to fajn lidé. Rád vzpomínám na pana profesora Jaroslava Morávka. To byl nejen dobrý a spravedlivý pedagog, ale i statečný člověk. Pamatuji na situaci, kdy někdo ze spolužáků přinesl do školy emigrantský časopis, což se nějak doneslo k nadřízeným a začalo vyšetřování. Byl to skutečný průšvih, což dnes naštěstí znají už jenom pamětníci. A pan učitel to vzal na sebe. Riskoval sice svoji kariéru, ale přišlo mu to přijatelnější, než aby byl kvůli tomu některý z žáků z učiliště vyloučen. Učil jsem se v učilišti, jemuž se říkalo a určitě říká stále Charbulka, protože se nachází v Charbulově ulici. Jde o známé školské zařízení, kde se učí kuchaři, číšníci, pekaři, cukráři, kadeřníci, řezníci, prodavači a já nevím, kdo ještě. Nastoupil jsem tam jako klasický celoživotní outsider, ale pozor, outsider s kytarou, který už uměl docela obstojně zahrát outsider waltz. Tady najednou jsem v něčem vynikl. V učilišti totiž byla ve druhém ročníku vyhlášena soutěž umělecké tvořivosti mládeže. Moji spolužáci, děti číšníků, vrchních a šéfů brněnských hotelů a hospod už chodili na diskotéky a my venkovani, kteří jsme dojížděli, jsme poslouchali jejich vyprávění, jaké to bylo ve Favoritu nebo Rozmarínu. Nicméně nikdo z těchto protřelých diskotékových králů nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. Jelikož si kdo si vzpomněl, že když jsme byli v prváku na horách, měl jsem sebou kytaru a dokázal na ní hrát, byl jsem nominován. Byť jsem namítal, že umím jenom pár písniček. Soutěž se konala v Brně a to v kategoriích jako lidová hudba či angažovaná píseň. Vlastně ani nevím, kam zařadili mě s kytarou a mojí vlastní písničkou. Dost primitivní, složil jsem ji doma asi za 2 hodiny, nazvali ji Umělí lidé a obsah byl sice hloupoučký, ale s ekologickým nádechem. Byla o tom, jak jednou bude všechno umělé, prefabrikované a podle norem a nakonec dojde i na lidi. Píseň jsem zahrál a zaspíval, školní kolo vyhrál a postoupil do celobrněnského, které se jmenovalo Brněnský vrabeček. Pracovník, který se staral o volný čas mládeže, mě poslal na zkoušku do studia Československého rozhlasu v tehdejší Leninově ulici. Dostavil jsem se s kytarou a hlavně s velkou trémou. 6 profesionálních muzikantů po mně chtělo noty s tím, že mě budou při finále doprovázet. Stál jsem jako opařený blekotal, že noty nemám, že písničku jen umím zahrát a zaspívat, ale nic víc. Pánové byli ale skuteční profíci, řekli, až to tedy zahrají, že oni si to zaranžují. Tak jsem to udělal, jeden z nich konstatoval, že to zdaleka není tak blbé, jak předpokládali a pokud si dobře vzpomínám, byl to Igor Vavrda, slavný kytarista, saxofonista, pianista i houslista orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Ovšem nakonec spolu s ostatními usoudil, že nejlepší bude, když to zahrají a zaspívám bez jejich doprovodu. Celobrněnské kolo se konalo v kulturním domě, jemuž se odjakživa říkalo Semilasso, což byl pseudonym německého spisovatele a cestovatele Hermana Pichlera von Muskau, který v tehdejším zájezdním hostinci nějaký čas pobýval. Kdykoliv jedu kolem, tak si vzpomenu na své někdejší vystoupení. Na pódiu byli profesionální muzikanti, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžící, kteří snaživě zpívali, porota poté po každého ohodnotila. Repertoár soutěžících byl různorodý. Studentka zdravotní školy zpívala něco z repertoáru Hany Zagorové, byla tam i Big Beatová kapela. V porotě seděli lidé, kteří se po letech stali mými kamarády.
například kapelník skupiny Folk Team Pavel Kopřiva a její zpěvák a kytarista Roman Venclovský, slavný televizní dramaturg brněnského televizního studia Jaroslav Kravka, operní pěvec Jiří Přichystal. Vlastně všichni jmenovaní, kromě pana Přichystala, mi později vstoupili dost výrazně do života. Nejvíc Jarda Kravka, který je zkušeným dramaturgem a kdykoliv jsem mu zavolal o radu, měl jsem jistotu, že se po konzultaci s ním rozhodnu správně. Když jsem přišel na řadu, nastavili mi mikrofony, muzikanti vyklidili pole, diváci zatleskali a já ani nevěděl, jestli jsem na jevišti vlastně byl, protože jsem vůbec nic neviděl. Byl jsem nasvícený reflektory, ještě tam byla spousta fotografů a já se v tom ztrácel. Ale druhé nebo třetí místo, to už si přesně nepamatuji, mi bylo potvrzením, že jsem opravdu vystoupil. Každopádně jsem postoupil do celostátního kola, ovšem tam mě nakonec vyřadili, protože jsem se vymykal z formátu, tam doprovod orchestru byl podmínkou. Ale netrápilo mě to. Už jsem pevně držel v rukou kytaru a těšil se, až přijedu z Brna domů a budu několik hodin hrát. Scháněl jsem si po kamarádech písničky s akordy. Jiný zdroj nebyl, protože internet ještě neexistoval. Tehdy jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych jednou mohl být muzikantem. Jen mi začala být sympatická možnost mazlit se s kytarou, rozumět si s ní a osedlat si ji. To bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Hrál jsem házenou, i když netvrdím, že jsem byl sportovní nadějí. Každopádně jsem hrál poměrně dlouho za Tišnov. Bylo to na úrovni amatérského sportu, ale v dobré, uzavřené partě lidí. Spojovalo nás správné sportovní srdcařství, které dnes u sportovců takřka nevidím. Na zápasy jsme jezdívali vlakem a když jsme se vraceli z prohraného zápasu, celou cestu jsme řešili, kdo